První díl hudebně historického pořadu s názvem Soaré se chýlí ke konci. Děkuji vám za vaši pozornost a těším se zase za měsíc na další společné setkání s hudbou. Od mikrofonu se loučí Kateřina Grafová.

0: Na téma moudrost se setkáváme v současné době v pořadu Uši k duši v relaci, jejímž hostem je psycholog Marek Macák a moderátorkou Lucie Endlicherová. Vítejte u poslechu. Vítám i Marka. Marko, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: My jsme se minule loučili zmínkou o textu apoštola Jakuba, který se dotýká několikrát ve svém listu moudrosti. Tak se pojďme k tomuto textu ještě vrátit, protože těch věcí, které Jakub o moudrosti říká, které jsou podstatné, o kterých je dobré mluvit, je více. Nejprve říká, že má-li kdo nedostatek moudrosti, ať se modlí. My už jsme mluvili o tom, že moudrost není něco, co by člověk mohl vlastnit. Že to není jakoby teď moudrost mám nebo teď nemám, že především z toho křesťanského úhlu pohledu je moudrost něco, čemu se spíše člověk vystavuje. Proč tedy Jakub vyzývá křesťany právě k tomuhle? Má-li kdo nedostatek moudrosti, ať se modlí?
1: Jakub tam píše o specifické situaci. Jo, říká jednak má-li kdo nedostatek moudrosti. To znamená, že jsou situace, kdy nebudeme mít nedostatek moudrosti a řada situací je taková, kdy prostě fungujeme na nějaké naše běžné vidění věcí a to nám nějak jako vyhovuje a platí a stačí. Ale zároveň ten Jakub nám tady ukazuje, že počítá s tím, že někdo může mít nedostatek moudrosti. A ta konkrétní situace je situace zkoušek. Ten text z té první Jakubově tak je, mějte jen radost toho, když na vás přicházejí rozličné zkoušky. Jo, už to samotný je divný, jo, že tohle říká, pokud to myslí vážně a předpokládáme, že ano, protože potom hodně toho textu je přesně o tomhle. Říká, víte, že osvědčí-li se vaše víra v těch zkouškách, povede to k vytrvalosti. A vytrvalost ať je dovršena skutkem, abyste byli dokonalí, neporušení prostě všech nedostatků. Takže on tady mluví pro lidi v situaci nějakého tlaku, kde oni potřebují si uvědomit, že Pán Bůh teďko dělá něco dobrého, že v nich chce budovat charakter, že v nich chce budovat víru, aby byli prosti všech nedostatků, že to má nějaký směr. A potom najednou začne mluvit o nedostatku moudrosti. Jestli nemáte nedostatek moudrosti, proste Boha, který dává všem bez výhrad a bez výčitek a tak dále. A tam vidíme tu odkázanost na Hospodina a to, že právě v situaci zkoušky často tehdy nám přestanou věci sedět. Tehdy máme dojem, že nějak nevím vlastně, co se děje. Nezapadá mi to do toho, jak jsem předpokládal, že se věci budou odvíjet. A první věc, kterou ďábel udělá v tu chvíli, je, že přijde a začne vás obviňovat, že nevíte. A nebo začne obviňovat Boha, že Bůh je teď zlej. Že víte a že víte, že Bůh je zlej. Prožíváš tohle nebo tamhle to, prožíváš něco těžkého,

0: to říká potom trochu dál v tom textu, že v Bohu není žádného zatmění, protože Jakub ví, že tehdy nejvíc, když nám začne scházet moudrost, tehdy nejvíc začneme přemýšlet nad tím, že asi je Bůh nějaký temný. Asi je v něm nějaké temno. A Jakub říká, ne, o tom to není. Prosté a věřte a držte se ho a on vás povede dál. A to je místo, kde přichází moudrost do života věřícího člověka, ale to, kdy tu moudrost zahlédnu, kdy získám perspektivu, kdy začnu vidět to, co potřebuju vidět, tak to nemám pod kontrolou. A tomuhle se my jako křesťané musíme učit. Že učit se takové ty jako vykloubenosti křesťanského života, kde Pán Bůh dělá v mém životě nějaké věci, kterým z velké části já dopředu nebudu rozumět, s vědomím, že on ví, co, kdy a jak má udělat. Když se podíváme do života různých mužů víry ve staré smlouvě, tak to jsou děsivé situace. Často čím byl ten člověk blíž Bohu, tak tím větší byly zkoušky a tím víc nejednoznačný byly ty situace. Najednou Pán Bůh je staví do situace, kde nešlo lidsky vymyslet, proč se tohle děje, proč tohle po mně chce. Jo, třeba u Abrahama. Nebo přijde nějaké zaslíbení a potom trvá strašně, strašně dlouho, dlouhá léta, než se začne něco dít. To dneska v naší představě, že ve čtvrtek se pomodlím a v pátek by mělo být doručeno a v sobotu řeším, jako kde je nějaký problém, že se ještě nestalo to, za co jsem se modlil, anebo nemám nějakou odpověď. V tomhle máme hrozně nebiblické tempo. Křesťané jsou lidi, kteří umějí akceptovat období, kde nemají moudrost a kde vědí, že nemají moudrost a stojí ve vědomí, že nemá moudrost před Bohem a prosím o ní s vědomím, že Bůh je pořád dobrý, že Bůh je pořád na mojí straně a že nemusím se uchylovat k tomu, abych podlehl nějakému pokušení, které mi zjednoduší situaci. Myslím, že o tom jako píše a že to je rozměr křesťanské moudrosti, který je velmi frustrující. Zároveň zpětně to vždy velké požehnání, když máte za sebou příběhy, ideálně svoje, ve kterých vidíte, jak Pán Bůh vám byl věrný a nakonec se ukázalo, že ví, co dělá. Ale být uprostřed takové zkoušky, tak není nikdy zábava.
1: Ale to, co říkáš, tak úplně ladí s tím, o čem jsme mluvili minule, že moudrost neznamená vlastnit poznání, ale je to spíše vystavovat se Bohu, protože najednou se tím úplně mění ta perspektiva, protože to říká o člověku, stačí, když budeš Bohu blízko a to je to, co ti dá rozhled na ty věci. Ne poznání ve smyslu pochopení, srozumění, ale skutečně toho nadhledu, toho, že člověk zaakceptuje to, že Bůh je svrchovaný a má i tuhle tu situaci pod kontrolou.
0: Ano, a já si myslím, že je to tak, že když přijde Pán Bůh do prostřed situace nějaké, nebo když já ho tam jako začnu rozlišovat a opravdu se otevřu tomu, abych viděl věci z jeho perspektivy, tak často teprve tehdy získávám tu skutečnou moudrost, která přesahuje lidské běžné možnosti a najednou získávám něco hlubšího, to není takový jenom rozumový, ale cit pro to, co je teďko vhodné udělat nebo neudělat, říct nebo neříct. Proto moudrý člověk, jak jsem říkal minule, často umí mlčet. A nebo často projev moudrosti je to, že někoho obejmu nebo mu zavolám, nebo že prostě udělám něco jiného, než bych vykládal, jak věci jsou. Moudrost je věc stělesněná. Ježíš je stělesněním Boží moudrosti. A velká část toho, na co u Ježíše vzpomínáme, o čem mluvíme z té doby, když se pohyboval po Izraeli, tak je to, co dělal. Nejenom to, co říkal. To je významné. Moudrost se pozná v jednání a správné jednání rozlišíme teprve tehdy, když vidíme situaci tak, že Bůh je ten, kdo ji zařizuje, kdo nad ní předsedá, kdo do ní nějakým způsobem vložil svůj záměr. A když se s tímhle učím počítat, tak jednak mám vytrvalost pro to vydržet období, kdy mi není jasno, a druhak mám potom větší cit pro to jednat způsobem, který je moudrý, který je vhodný a nezaplácnout to nějakým zjednodušeným rychlým řešením anebo nějakým veršíčkem z Bible, který tam hodí mimo kontext, aby se všichni uklidnili, včetně mě.
1: Tak teď bude čas na veršíček z Bible, ale ale já bych právě byla ráda, kdybychom ten veršíček z Bible, totiž ta definice moudrosti, jak ji nabízí apoštol Jakub, srovnali, nebo přidali, připomenuli si tu definici moudrosti, nebo ty aspekty moudrosti, o kterých jsme mluvili, z té psychologické stránky, protože dost možná, že nám to po těch 4 setkáních, která jsme moudrosti věnovali, bude teď dávat komplexnější obraz. Tak nejprve pojďme připomenout to, o čem jsme mluvili, že k moudrosti patří.
0: V psychologii moudrost je to, co spojuje poznání a charakter, co spojuje to, že něco vím s tím, že jsem nějaký člověk, který jedná charakterně vůči druhým. Další

0: Čí stránka moudrost je schopna vyvažovat a počítat ze zájmy jednotlivce i společnosti, i druhých lidí a nějak mezi nima hledat rovnováhu a nějak moudře je skoordinovat. Nejedná v tomhle jednostranně. Moudrost je definována schopností umírněného jednání a přístupu k věcem, který se neutíká hned do extrému a do černobílého vidění, buď tak, nebo tak. Umí nechat věci někdy otevřené. K tomu patří, že je si vědoma hranic svého poznání a hranic možnosti. Akceptuje a ustojí nejistotu a to, že věci nejsou hotové, že jsme v procesu. A je těžko dosáhnutelná, protože se buduje až kumulovanou zkušeností v životě a promyšlením toho, co se děje, ale je snadno rozpoznatelná.
1: Tak a teď tedy ten čas na biblický veršíček?
0: Čas na biblický veršíček. Mě hrozně zaujalo, když jsem si čet, kde co je v písmu o moudrosti, tak jsem narazil na text, ono jich víc, jo, ale tenhle je z Jakuba, taky od apoštola, které jsme před chvilkou mluvili, který mluví o tom, jak Pán Bůh dává moudrost lidem, kteří jsou schopni akceptovat, že ji nemají, což by měli být křesťani. A on říká, je to 17. verš ze 3. kapitoly Jakuba. Moudrost z chůry, on to dává do kontrastu s moudrostí pozemskou, která je ďábelská v mnohém. A ta moudrost z hůry je především čistá, dále mírumilovná, ohleduplná, ochotná dát se přesvědčit, plná slitování a dobrého ovoce, bez předsudku a bez přetvářky. Ovoce spravedlnosti sklidí u Boha ti, kdo rozsévají pokoj. A je vymalováno. Jednak jsem je chvilku dojem, že čtu Pavlovu definici lásky. Tam je vidět, jak ta biblická moudrost se prolíná s tím, jak člověk se má vůči Bohu, vůči druhým lidem. Že se prolíná s mým postojem lásky nebo nelásky. Je téměř neodlišitelná. A druhá, že právě to není přesně ta moudrost, kterou můžu přijít omlátit někomu o hlavu anebo si udělat dobře tím, že já jsem ten, kdo ostatním vysvětlí, jak to je. A nebo ten, kdo řekne vůči komu bychom měli mít předsudky a vůči komu ne. A nebo koho automaticky vysvětlovat negativním světle a koho v pozitivním. A nebo ve stabilitě v tom, že se držím svého názoru zuby nechty a už 10 let si myslím to samé a stojím si za tím. A nedám se přesvědčit. Tohle je pro mě fascinující, protože to ukazuje přesně tu moudrost, o kterou většinou nestojíme a ze které má moudrý člověk radost, když jí má.
1: A v tomto kontextu, myslím si, stojí za to ještě připomnout to, o čem jsme mluvili už mnohokrát, ale teď stojí za to, aby to zaznělo, že tahle moudrost je ta, kterou člověk nemůže vlastnit, ve smyslu pobral jsem ji, teď ji mám ji v kapse a vytáhnu ji, kdy je potřeba, ale že je to skutečně něco, co člověk získává z blízkosti s Bohem, protože tohle opravdu není nějaký návyk nebo něco, co bych si mohla naprogramovat a ono by to vyskočilo, když je to potřeba.
0: Ano, tohle je životní postoj, hluboce vztahová věc, kde se vztahuju k druhým lidem, já nakonec i k sobě, nakonec způsobem, který vychází z toho, že mě definuje vztah k Bohu. A vztah k Bohu, který je zosobnění moudrosti a zosobnění smyslu životního a v Kristu také nejlepší ukázkou toho, jak vypadá moudrý život. Jo? A tam už potom máme všechny ty charakteristiky Kristova života od jeho sebeobětování přes lásku k druhým až po schopnost jednat velmi radikálně překvapivými způsoby. Ale vidíme, že moudrost Božím království tak je hodně o tom, jak spolu jsme. Zda spolu usilujeme o skutečný pokoj, zda spolu žijeme v pravdě, zda si spolu dáváme prostor pro hledání a vzájemné doprovázení se na složité cestě do budoucnosti, kterou nám Pán Bůh dal. Ale není to jenom o tom, co kdo kde říká a jak má vytříbené a vypilované svoje myšlenky. Prostě moudrost není nástroj, který můžu občas vytáhnout, abych tím zašermoval před někým a rozseknul nějakou situaci. Moudrost je poloha, do které mě staví Boží duch, která mi většinu nástrojů bere z rukou.
1: A taky pro nás teď nastává čas, abychom umlkli a dali posluchačům prostor, aby přemýšleli a dost možná, aby přicházeli před Boha pro to, aby rostla jejich moudrost v tom vztahu, o čem jsme taky dneska tolik mluvili. Marku, děkuju za povídání o moudrosti a těším se na setkání zase příště.
0: Také se těším. Naschledanou.
1: Loučí se tedy Lucie Endlicherová a Marek Macák. Pořad Uši k duši tu bude zase za týden. Naslyšenou.
2: Končí pořad Uši k duši, který připravilo Transworld Radio.
1: Vaše reakce uvítáme na e-mailu t2tvr@t2tvr.cz nebo na adrese t2tvr Hodníkova 36 628 00 Brno.
2: Kdo nechce pracovat, ať nejí, říká apoštol Pavel. Ten, kdo pracuje, má ovšem nárok i na odměnu. Právě o ní je řeč v programu Studna slova, u jehož poslechu vás v neděli, tedy dnes po 7:45, opět přivítá autor cyklu Jiří Hurta.
3: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

kdo přijde neprohloubí, náladu dobrou nikde si nenakoupí, sám neví, proč jinde chodí lidi spát. Dneska se končí, to nás však nezastraší,

říkali na svoji zeď si můžu psát, co chci. Říkala na tu svou berlínskou zeď si klidně píš, co chceš.

0: V únoru 2026 jsme si připomněli už 4 roky od začátku ruské agrese na Ukrajině. Nesmyslná válka bere životy, přináší celoživotní zranění i psychická traumata a v oblasti Donbasu také krade děti. Rusové totiž během války odvezli z okupovaných území do Ruska tisíce nezletilých Ukrajinců. Děti jsou často umisťovány do ruských rodin, internátů nebo převýchovných táborů a bývá jim měněna identita a občanství. Tyto deportace označují mezinárodní organizace za vážné porušení mezinárodního práva a v roce 2023 kvůli nim vydal Mezinárodní trestní soud zatykač na Vladimira Putina. Právě problematiku ukradených dětí zpracovává na svém albu Songs of Stolen Children kanadsko-ukrajinská skupina Daughters of Donbas v čele se zpěvačkou a také válečnou zpravodajkou Maričkou. S Maričkou jsem se znal už z dřívějška. V roce 2022 jsem s ní natáčel rozhovor o projektu Balaklava Blues, který kombinuje ukrajinskou lidovou hudbu s elektronikou. Znovu jsme se potkali na podzim 2025 na veletrhu Vomex ve finském Tampere, kde se kanadsko-ukrajinská zpěvačka účastnila workshopu novinářů z evropských rozhlasových stanic. Tam také vznikl rozhovor o tehdy teprve připravovaném albu. Na zveřejnění materiál čekal právě do doby, kdy album Písně ukradených dětí vyšlo. V příštích minutách vám tedy nabídnu jak rozhovor, tak písně z alba. Od mikrofonu vás zdraví Milan Tesař, který se na úvod ptá, jestli je nějaký most, který propojuje oba zmíněné projekty, tedy velmi elektronické a zvukově agresivní album skupiny Balaklava Blues a klidnější až konejšivou nahrávku Daughters of Donbas.
1: Of course, and this is a folk music.
2: Samozřejmě, tím mostem je lidová hudba, vlastně tradiční ukrajinská hudba. Ta bude vždy mostem, základem a kořeny. To je hlavní. Jako muzikoložka znám tisíce ukrajinských písní, které jsme spolu s dalšími folkloristy nasbírali, takže to pro mě vždycky bude základ. Pokud jde o Ukrajinu a o to, co se tam teď děje, oba tyto projekty jsou vlastně způsobem, jak lidem přinést zprávu o současné situaci. Pro mě jako pro hudebnici je velmi důležité to reprezentovat, být jakousi kulturní a politickou ambasadorkou a prostřednictvím hudby říkat, co se právě teď na Ukrajině odehrává.

0: Tarase Ševčenka. Píseň získala nový význam po roce 2014 během protestů na kyjevském Majdanu a dnes je spojována také s tématem ukrajinských dětí odvlečených z okupovaných území. Zatímco skupina Balaklava Blues, která měla kořeny právě na Majdanu, byla určitým manifestem za celou Ukrajinu, na novém albu projektu Daughters of Donbass se zpěvačka Marička soustředí právě na Donbass a na téma ukradených dětí.
1: Svět se mění. Už během posledních 11 let je vidět, jak se věci vyvíjejí, co lidé prožívají a co se děje. Například to, co se stalo před 2 lety, dnes vypadá úplně jinak. Všechno je jiné. Je až neuvěřitelné, jak se během té doby změnily technologie, pokrok i to, jak lidé reagují. Protože se situace změnila, myslím, že hlavním problémem pro celou zemi je teď únos obrovského množství dětí. A to je naše budoucnost, kterou se někdo snaží vymazat. Jako umělkyně jsem se proto rozhodla soustředit víc právě na toto téma. A protože pracuji jako válečná novinářka a jezdím na Donbas, můžu se tam s dětmi setkávat a vidět, jak se situace mění. Když například přijedu do malého města, jako je Konstantinivka nebo Družkivka, ještě v létě tam bylo docela dost dětí. Když tam ale přijedete teď, žádné tam nejsou. Všechno je prázdné, hřiště jsou prázdná a já si říkám, kde jsou všechny ty děti. Je to trochu děsivé. Je dobře, že je rodiče, doufám, odvážejí na bezpečnější místa. Doufám, že je právě teď evakuují. U těch malých měst se ale také často stává, že jsou velmi rychle obsazena a pak je to jiný příběh. Z okupovaných území jsou lidé a zvlášť děti často odváženi přímo do Ruska, kde procházejí takzvanou adaptací. Dostávají se do evakuačních táborů a na podobná místa.
0: My si poslechneme píseň Another Heaven, inspirovanou skutečným příběhem chlapce Ilji z Doněcku, který při raketovém útoku přišel o matku a sám byl těžce zraněn. Text písně vyjadřuje naději a víru, že i uprostřed války lze hledat jiné nebe, tedy svět, kde bude možné znovu žít bez násilí a strachu.
2: Якщо небо ти не потрібен, ще не факт, що не зможеш літати. Є для цього всілякі крила і літальні є апарати. Вихід також знайдеться завжди, на крайняк може бути летальним. Та зазвичай він нелегальний, бо на небі немає правди.

0: Toto byl sice nový text, ale skupina Daughters of Donbass pracuje i s lidovými písněmi. Můžeme tam najít souvislost s aktuálním děním.
1: Ano, přesně tak. Protože ukrajinský národ prožíval těžké situace už velmi dávno, před stovkami let, a všechny tyto příběhy jsou uchovávány v textech písní. Máme například tradiční píseň o matce, která posílá svou dceru do cizí země, aby tam přežila a pracovala, a o tom, jak spolu mluví. Velmi to souvisí s tím, co se teď děje, takže v tom nacházím hlubokou souvislost. A protože v našich vystoupeních tyto věci spojujeme, je to kombinace skutečných příběhů dětí a písní. To je vlastně to, co děláme v projektu Daughters of Donbass.
0: Jak už jsme si řekli, zatímco starší Mariččina kapela Balaklava Blues stála hodně na elektronice, Daughters of Donbass je akustický projekt, který v aranžích hodně vychází i z klasické hudby. Byl to od začátku záměr?
1: Byl to vlastně můj sen. Jsem klasicky školená hudebnice, studovala jsem na hudební akademii na Ukrajině a vždy jsem chtěla pracovat se zvukem klasických nástrojů. Aranže si ale nedělám sama. Mám dva profesionální hudebníky, kteří připravují aranžmá pro smyčcové kvarteto. Myšlenkou není mít kapelu, která by tuto hudbu hrála a cestovala s ní, ale zvát na každém místě, kam přijedeme, místní hudebníky, aby se do projektu zapojili, hráli tuto hudbu a stali se součástí tohoto hnutí, které má po celém světě zvyšovat povědomí o unesených dětech.
0: Píseň Riddle vychází z ukrajinské lidové písně, ve které klade chlapec dívce hádanky. Marička ji nově interpretovala jako dialog mezi dědečkem a jeho vnučkou Kirou z Mariupolu. Skladba připomíná její zkušenost s válkou, deportaci do Ruska a návrat domů. Přičemž dědečkovi hádanky mají dívce pomoci znovu si připomenout její identitu a domov.

Původní myšlenka projektu Daughters of Donbas byla, že půjde o projekt založený na ženách hudebnicích. Zjistili jsme ale, že někdy je během krátké doby docela těžké najít například hráčku na kontrabas. Proto jsme se rozhodli, že půjde většinou o ženy, ale ne výhradně. Třeba tady na Vomexu jsme včera hráli s finskými hudebníky a byl tam jeden muž a jedna žena. Bylo to skvělé. Vlastně to bylo poprvé, co jsme to takto udělali. V Torontu už jsme spolupracovali s různými hudebníky, ale mimo Kanadu to bylo poprvé. A moc se těším, protože hned po Vomexu pojedu na Ukrajinu a jeden z hudebníků bude můj spolužák, který teď bojuje, ale bude moci přijet. Pomůže mi najít další muzikanty, abychom mohli v tomto projektu společně hrát. Stejně tak ve Lvově. Pro mě to bude něco velmi zvláštního. Hrát tuto hudbu s lidmi přímo na Ukrajině.

0: Dozněla krátká improvizace na okarínu, tradiční ukrajinský dechový nástroj. Hrála Liza, která pochází z Mariupolu, jako 16-letá byla deportována do Ruska a po návratu na Ukrajinu se začala věnovat lidovým písním a hudbě jako způsobu, jak se znovu spojit se svými kořeny. O Lize bude ostatně ještě řeč. Odkud jinak pocházejí melodie na albu skupiny Daughters of Donbass?
1: Actually, most of them are original, my original songs.
2: Většina z nich jsou vlastně mé autorské písně. U některých jsem napsala texty sama, ale u většiny vycházejí z poezie velmi známého ukrajinského básníka Izdrika. Vnímám je jako velmi hluboké texty a někdy k ním napíšu anglický refrén, někdy ne. Dá se to tedy nazvat spoluprací, protože jde o již existující poezii, kterou jsem četla a která se mě hluboce dotkla. Takže texty jsou jeho. Některé z písní jsou ale skutečně lidové písně, které jsme upravili pro smyčcové kvarteto, klavír a můj hlas.
0: My budeme pokračovat písní Who Am I, kdo jsem. Ta svým textem opět reaguje na systematické únosy ukrajinských dětí do Ruska, při nichž je jim měněna identita, jména i rodinná historie. Text tedy klade základní otázku, kdo jsem, kterou si tyto děti mohou klást, když jsou odtrženy od své rodiny, jazyka a domova.

0: Це ще вчиться любити, людина вчиться любити.
1: Písně, z kterých Marička s projektem Daughters of Donbass čerpá, nepocházejí pouze z Donbasu, ale z různých regionů Ukrajiny.
2: Z různých regionů, ano. Ale ve skutečnosti není mnoho písní přímo z Donbasu, protože tamní sbírky jsou dnes z velké části ukradené Rusy a nacházejí se v ruských archivech. Je velmi těžké se k ním dostat a není jich mnoho. Rozhodla jsem se tedy nesoustředit se přímo na písně z tohoto regionu. Protože se ale tento problém soustředuje především na Donbas a jde většinou o tamní okupovaná území, proto nazýváme projekt Daughters of Donbass.
1: Jak už jsem říkal, tento rozhovor vznikal na podzim 2025 v době, kdy se album skupiny Daughters of Donbass teprve připravovalo k vydání. Já už je mám v rukou, ale Marička o něm zatím mluví v budoucím čase.
2: Bude to zajímavé, protože půjde o dvojí vydání. Vyjde totiž dokumentární film, který o mě a o mé cestě na Ukrajinu natáčí stanice Ethnic Channels. Film se bude jmenovat 450, stejně jako jedna z našich písní. A rozhodli jsme se, že obě věci vydáme současně. Na konci února tedy vyjde tento dokumentární film i album, protože právě tehdy si připomeneme 4 roky od začátku ruské invaze.
1: Název písně 450, a tedy i filmu, o kterém byla řeč, vychází z vojenského kódu, který znamená všechno je v pořádku. A v písni se mění v symbol naděje, že navzdory odloučení zůstává pouto mezi odvlečenými dětmi a jejich rodiči.
0: Koletí

0: Naším hostem je Marička, ukrajinsko-kanadská zpěvačka, která se rozhodla stát se válečnou zpravodajkou.
1: Přemýšlela jsem, co tam vlastně budu dělat a proč tam chci jet. Věděla jsem, že tam jet chci, ale musela jsem se rozhodnout, co tam budu dělat, protože jsem opustila své projekty, nechala doma děti a musela jsem tam strávit aspoň měsíc. Musel tedy existovat nějaký důvod, proč tam jedu. Rozhodla jsem se proto vrátit ke své novinářské práci a začala jsem hledat vhodná kanadská média. Kvůli pojištění, ale nikdo nechtěl převzít odpovědnost za můj život, kdybych tam jela jako novinářka na volné noze. Řekla jsem si tedy, že požádám ukrajinské ozbrojené síly o akreditaci jako zahraniční novinářka. Dostala jsem ji a podařilo se mi to. Informace, jejich jsem svědkem, jsou ale často takové, že teď ještě nemohou být zveřejněny. Většinou tedy píšu a fotografuji, ale nemohu to nikde publikovat, takže ty materiály zatím zůstávají uložené a možná je použijí až za několik let. Lidé se pak ptají, kde jsou ty vaše články, když jste novinářka. Jako novinářka tedy hlavně mluvím o tom, co jsem viděla, ale nemohu ty informace ukazovat ani sdílet, protože jde o utajované věci. Některé věci, například výcviková místa, kde jsem pořídila hodně fotografií, budu moci zveřejnit až později, ne teď.
0: Píseň Remember I Believe in You vychází ze skutečného příběhu muže jménem Jevhen z Mariupolu, který po propuštění z internačního tábora podnikl dlouhou a nebezpečnou cestu, aby našel své děti odvezené do Ruska. Text písně vyjadřuje víru otce, že se s dětmi znovu setká a připomíná sílu naděje i rodinného pouta navzdory válce a odloučení.

0: Album Songs of Stolen Children chce upozornit na téma dětí odvlečených z Ukrajiny do Ruska. Může takový projekt i nějak konkrétně pomoci, ptám se jeho zakladatelky Maričky.
1: I want to believe in it. So for example, I meet this girl Lisa.
2: Chci tomu věřit. Například jsem potkala dívku jménem Lisa, dalšího člověka jsem bohužel potkat nemohla, protože to pro něj bylo příliš těžké. Plánovala jsem setkání s jedním chlapcem, ale třeba se to podaří příště. Lize jsem například pomohla najít práci. Stará se o sociální sítě projektu Daughters of Donbass a také o další projekt. Pozvali jsme ji, aby s námi vystoupila a právě teď bude vystupovat ve Lvově. Myslím, že to je aspoň malá věc, kterou můžeme pro tyto děti udělat. Zároveň jsem v dobrém kontaktu s jednou ženou, která sama zachránila z Ruska více než 100 dospívajících, tím, že si vytvořila vlastní síť spolupracovníků. Pracuji vlastně tajně, není to žádná organizace pomáhající lidem. Dělá to sama a téměř nikdo o ní neví. Je to velmi zajímavá osobnost a bylo by zajímavé mluvit o tom, jak to dělá. Myslím, že je to pro mě velmi důležité být ve spojení s takovými lidmi, kteří pracují spíš v pozadí a nejsou vůbec v médiích.
0: Na závěr si poslechneme píseň Enchantress nebo ukrajinsky Peremanočka. Vychází z ukrajinské lidové písně o tajemné svůdkyni, která okouzluje a láká své oběti do pasti. V symbolické rovině pak vypráví o síle svádění a ztrátě srdce i o vzpomínkách na domov. Naším hostem byla Marička, ukrajinsko-kanadská zpěvačka a válečná zpravodajka, která si s projektem Daughters of Donbass vytkla za cíl upozorňovat na téma dětí odvlečených z východní Ukrajiny do Ruska. Budu moc rád, když mi dáte vědět, jak vás tento pořad zaujal. Od mikrofonu se loučí Milan Tesař. Překlady odpovědí načetla Helena Bredfeldová. Zvuk měl na starosti Šimon Vítek.

0: Radio Proglas lze podpořit DMS-kou v hodnotě 190 korun.
1: Pošlete zprávu ve tvaru DMS mezera Proglas mezera 190 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 190 korun. Radio Proglas obdrží 189 korun. Moc děkujeme.
0: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.

internetové stránky Radia Proglas. Na čtyřech tematických profilech Slovo, Hudba, Junior a Zprávy nabízíme audioarchiv pořadů, program, zpravodajský servis, informace o hudbě různých žánrů, recenze a další. www.proglas.cz

byl králem hitparád, to bych se musel všeho vzdát. Chci dýchat volně jako mrož, nezasvinit si hrudní koš a nežít v davu v osamění. Inuhit, to

Martin Courtois.

Odbyla pátá hodina raní a na Proglasu začíná koncert varhaní hudby, ve kterém vyslechneme pět skladeb. Jejich autoři jsou Johann Gottfried Walther, Wolfgang Amadeus Mozart, Gelasius Hebler, Johann Ludwig Krebs a Theodor François Dubois. Na varhany hraje Anton Gugemos. Přeji vám příjemný poslech.

Na Proglasu skončil koncert Varhanní hudby. Vyslechli jsme v něm 5 skladeb, jejichž autoři jsou Johann Gottfried Walther, Wolfgang Amadeus Mozart, Gelasius Hebler, Johann Ludwig Krebs a Theodor François Dubois.

0: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, v Kutné Hoře a v Příbrami.
1: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
0: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třebounickém vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce.
1: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králích, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy.
0: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
1: Na Moravě Proglas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé hory, z Mladcové ve Zlíně, Znojma a z Velké Javořiny. Jsme tu s vámi po celý den.

0: Je tu knihovnička a od mikrofonu ze studia Hradec Králové vás při jejím poslechu vítá Martin Weisbauer. My si dnes představíme novou sbírku básní s názvem Plody posedlosti a budeme o ní mluvit přímo s autorkou Jaroslavou Mačkovou, která je hostem v našem studiu. Já tady teď v našem studiu vítám autorku knížky Plody posedlosti, o které jsem před chvílí mluvil, paní Mačkovou. Dobrý den.
1: Dobré odpoledne.
0: Vy jste, paní Mačková, pokud si vzpomínám, v našem studiu již po druhé, v té první návštěvě před nějakou dobou jste nám představovala sbírku Taková maková, takže jaký je časový rozestup mezi tou sbírkou Taková maková a touto současnou sbírkou?
1: Tak Taková maková vyšla 2022 a Plody posedlosti vyšly minulý rok, už vlastně v roce 25, takže ten rozsah mezi tím jsou 3 roky.
0: V čem se tahleta sbírka liší od té předchozí? Někam jste se posunula v tom svém básnění nějakým způsobem, nebo jste začala tomu dávat nějaký třeba jiný směr?
1: Myslím si, že ten posun tam určitě je, aspoň co mám jako zpětné vazby, třeba od pana redaktora, kde mě vlastně vyšla ta sbírka, která vyšla zase v Tofaně, v nakladatelství Tofana, pana Reichla. A takže tam jsem měla nějakou zpětnou vazbu, protože spolupracujeme spolu právě už i na druhé sbírce. A jinak ta sbírka Plody posedlosti se liší i jako fyzicky od Takové makové, protože je to trošku jiný formát jsme zvolili, maličko větší formát. Je to i proto, že tam opět mám svoje fotografie, 30 fotografií černobílých a ta knížka je i tlustší. Takže vlastně se mně vešel název i na hřbet, což se mně poprvé podařilo. Těch básní tam je asi 78, takže je jich tam víc, než bylo. A je tam hlavně víc těch fotografií.
0: Ten formát je asi o něco větší než A5, nebo je to podobné A5, že?
1: Podobné A5.
0: Jakým způsobem jste fotografie vybírala ze svých černobílých fotografií?
1: Tak to byla taková velice pro mě příjemná a milá záležitost vybírat fotky k těm básním. Já si fotím do zásoby, fotím prostě ráda přírodu, detaily, ale fotím ráda i stavby, prostě co život a cesty přinesou. A potom jsem se snažila, aby ta fotografie nějakým způsobem zase doplňovala tu báseň nebo byla v souladu nějakým způsobem, aby to tvořilo takový komplex příjemný.
0: No a tím se dostáváme vlastně k tematice téhleté sbírky. Jaká témata ve básních převažují tady v té sbírce?
1: Tak řekl jste to, velice dobře převažují, protože tam jsou ještě nějaký my, které jsou jako v menšině, malinká témata. Ale jinak tady bych řekla, že to svým způsobem navazuje i na tu Takovou makovou, protože je to pořád, vlastně jsou to variace na to vnímání pocitů ze světa, ze vztahů, různých emocí, láska, smutek, naděje, jo, tak, jak vlastně to život nese a je to nějaké zrcadlení vlastně toho i mého života.
0: To znamená, že ta inspirace vyplývá tedy přímo z vašeho života, z vaší práce, z vašich cest?
1: Ano, a hodně bych řekla, že ze setkání s lidmi. Jo, tam si myslím, že to je důležitý faktor, ty vztahy a to, s jakými lidmi třeba se potkám, tak i to. A nebo pak, ano, co se týká cest, třeba až mě osloví nějaké místo, tak buď ho vyfotím, anebo pak zpětně, nemusí to být přímo jako popis toho místa, ale může mě to inspirovat.
0: Máte zaměstnání, kde se hodně stýkáte s lidmi?
1: Jak se to vezme? V kanceláři jsem sama, ale na telefonu de facto mnoho lidí, mám třeba 15 hovorů denně s lidmi a to jsou jakoby klienti potenciální, anebo různá forma komunikace s mými kolegy, takže si myslím, že jako jsem mezi lidmi i tak.
0: To byla témata. A teďka, kdybychom se podívali na technickou strukturu těch veršů, jakému verši dáváte přednost? Jestli třeba volnému nebo nějakým způsobem verši vázanému?
1: Tak asi základem je ten volný verš. Je to toho volný, že je to volnost, vlastně není tam člověk nějak omezován. Na druhou stranu někdy ty verše přijdou tak, že si to už samo řekne o nějakou formu, jestli to bude AABB nebo nějaká jiná. Případně se někdy dostanu k tomu, že je to spíš takový experiment s těmi verši.
0: Vím, že píšete právě verše z vlastních, tedy, jak jsme říkali před chvílí, zážitků, prožitků, ale přece jen se zeptám, máte nějaký vzor nebo inspiraci v jiných básnících, nebo které třeba nejraději čtete?
1: Tak, to jsem čekala, tuhle otázku. Musím říct, že jsem hodně pracovně vytížená a že pokud si přečtu v současné době nějaké verše, tak to jsou většinou verše mých přátel, básníků, s kterými se kamarádíme a kteří jsou hodně plodní, takže mám od nich ty sbírky a myslím si, že to je pro mě i velmi inspirativní.
0: Mne by také třeba zajímalo, jaká je podle vás cílová skupina vašich čtenářů?
1: Co vím, vlastně, kdo si třeba kupuje moje sbírky nebo kdo o ně má zájem, kdo rád čte, tak jsou to hodně moji vrstevníci. Možná je to více pro ženy, takže ženy 50+. A mám taky čtenáře muže, takže není to úplně jako vloženě ženská literatura.
0: Ale ty ženy tam převažují.
1: Ano.
0: Ten název knížky je také docela zvláštní. Mě zaujal Plody posedlosti. Jak jste na něj přišla?
1: No, tak to trvalo nějakou dobu, než se ustálil ten název. Já jsem měla pracovní název Jiné pocity, ale přišlo mě to takové jako zvláštní, nic neříkající. A ta posedlost je de facto i o tom, že mám posedlost psát. Posedlost mluvit vlastně o tom třeba svém světě, jak jsem to tady mluvila, že to každý třeba taky nemá a navíc ta posedlost dávat to do těch veršů a vlastně se těšit i nad tím, jak to vzniká a bavit se tím, tou tvorbou.
0: To je dobře, že to takhle vysvětlujete, protože pod tím slovem si každý představí něco jiného, že? My bychom teď v druhé části našeho pořadu si mohli zarecitovat pár ukázek pro naše posluchače, aby měli představu o tom, jaké přibližně básně v té vaší sbírce se vyskytují. Tak čím bychom začali?
1: Tak já bych začala tady spíš z toho tématu příroda. A je to báseň Před bouřkou. U stodol silně zavoněly bezy. Nasládlý vzduch líně houstne a neviditelný měsíc dorůstá, bloudíc zmateně mezi cáry mraků. Májově vlahá vodní pára změnila svoje skupenství a mezi nebem a zemí si ve vší počestnosti jemně řetiskuje. Další se jmenuje Ranní vlak. Ospalé zimní ráno, ocelový třpit kolejí, rozpíš se mi v něm. Jsme nazí v trní, pichlavým vzduchem, jen tak levitujem. V mlčení mlhy tolik je něžných slov, hladová okna a kolem si to šine první ranní vlak. Mám ho rád, křičíš. A ještě víc se mu podobáš. Teď bych si dovolila ještě báseň, která má název Existuje vůbec? Když jen pro tebe přeslat se zněla krysařova flétna, tančila z bosa na ostnech bodláků šílenou salzu z krvavých not. Potom si, zaskočená, opilá naivitou, smrtelně poraněná koncem písně, marná a rozbitá na tisíc kousků, umírala při volném pádu. Na kluzké stěně kráteru se zachytil jen němý výkřik a ze rtů propasti skanula tvá bolestná výčitka. Vůči němu, vůči světu. Existuje vůbec ta karma? Pak je taková ta jedna z těch něžnějších pásní. Nedbalkové opojení. Jsi moje nedospalé ráno v nedokončených ozvěnách. Sluncem fatálně rozpitváno, společně s raušem na stěnách. Mlčky do peřin na hlavu dám a číhám na blaženou chvíli. Až na podnose posnídám tvou tvář s příchutí čili.
0: Tak já vám moc krát děkuji za zajímavé ukázky. Já věřím, že to třeba mnohé naše posluchače oslovilo a že budou mít o vaši sbírku zájem. A také vám moc děkuji, že jste nás navštívila tady ve studiu.
1: Já moc děkuji za pozvání do studia. Naschledanou.
0: Končí náš pořad Knihovnička, ve kterém nám autorka Jaroslava Mačková představila svou poslední sbírku básní s názvem Plody posedlosti. A s vámi se loučí a naslyšenou se těší Martin Weisbauer.

Drazí bratři a sestry, dobrý den. Ježíš říká, kdo přijme proroka, protože je prorok, dostane odměnu jako prorok. Kdo je prorok? Někteří si jej představují jako jakéhosi mága, který předpovídá budoucnost. To je však pověra a křesťané nejsou pověrčiví. Jiní si proroka vykreslují pouze jako postavu z minulosti, která existovala před Kristem, aby předpověděla jeho příchod. Přitom sám Ježíš dnes mluví o potřebě přijímat proroky, ti tedy stále existují. Ale kdo jsou? Prorokem je, bratři a sestry, každý z nás. Ve skutečnosti jsme všichni spolu se křtem obdrželi dar a poslání proroctví. Prorokem je ten, kdo v síle křtu pomáhá druhým číst přítomnost pod působením Ducha Svatého. To je velmi důležité, číst přítomnost ne jako kroniku, ne. Číst ji jako osvícenou a pod působením Ducha Svatého, který pomáhá pochopit Boží plány a odpovídat jim. Jinými slovy, prorok je ten, kdo ukazuje druhým na Ježíše, kdo o něm vydává svědectví, kdo pomáhá žít dnešek a budovat zítřek podle jeho plánů. Prorok je živým znamením ukazujícím na Boha druhým, prorok je odrazem Kristova světla na cestě svých bratří a sester. Ptám se sám sebe, jak se daří mému svědectví, jak se daří mému proroctví. Kristus nás v evangeliu žádá, abychom přijímali proroky. Duch svatý rozdělil ve svatém Božím lidu dary proroctví, proto je dobré naslouchat všem. Například, když je třeba učinit důležité rozhodnutí, je dobré se nejprve modlit, vzývat ducha, ale pak naslouchat a vést dialog a důvěřovat, že každý, i ten nejmenší, má dar, o který se může podělit. Tímto způsobem se hledá pravda a šíří se klima naslouchání Bohu a bratřím a sestrám, naslouchání, v němž se lidé cítí být přijímáni nejen, když říkají, co se lidem líbí, ale cítí se být přijímáni a oceňováni jako dar pro to, čím jsou. Pomysleme na to, kolika konfliktům by se dalo tímto způsobem předejít a kolik by se jich dalo vyřešit, kdybychom naslouchali druhým s upřímnou snahou porozumět si navzájem. Kéž nám Maria, královna proroků, pomůže vidět a přijímat dobro, které Duch svatý zasel do druhých.

Dobré nedělní ráno. Je 6 hodin a 1 minuta s datem 28. červen 2026. Posloucháte Proglas, od mikrofonu zdraví Natálie Fajtová. Katolický kalendář dnes ukazuje na lyonského biskupa a mučedníka pro víru ze 3. století svatého Ireneje. Před 405 lety papež Pavel V. oznámil dokončení hrubé stavby baziliky svatého Petra ve Vatikánu. Při atentátu v Sarajevu 28. června 1914 zahynul následník rakouského trůnu, arcivévoda František Ferdinand, s manželkou, hraběnkou Žofí Chodkovou. Pro Rakousko-Uhersko a spojenecké Německo to byla záminka k rozpoutání první světové války. 23 let kněžství se dnes připomíná brněnský biskup Pavel Konzbul. 66. narozeniny slaví fotograf, dokumentarista a pedagog Karel Cudlín. 81 let se dožívá filmový režisér, filmový vědec a vysokoškolský učitel se zkušeností totalitních zákazů Vladimír Suchánek, spoluzakladatel někdejšího ilegálního studia Velehrad, dlouholetý spolupracovník televize Noe. 85. slaví bangladéšský nositel Nobelovy ceny za mír, ekonom profesor Muhammad Yunus, bankéř chudých. A podle občanského kalendáře má svátek Lubomír. Je to jméno slovanského původu, které znamená míru milovný nebo milující mír. Lubomírům k dnešnímu svátku blahopřejeme. Také se pojďme podívat na předpověď počasí. Čeká nás tropický den s rekordními teplotami mezi 35 a 40 stupni Celsia. V 1000 metrech na horách bude kolem 32. Tolik o počasí. Na Proglasu nás teď čeká půl hodinka písniček, nabídneme také přehled očekávaných událostí. Od 6:30 se můžete připojit k ranní modlitbě. Tam nás čeká četba dnešního evangelia, modlitba ranní chvála, také duchovní slovo. Těšit se můžete také na relaci Rádia 7 v 7 hodin a 45 minut. Od 8 hodiny pak na pořad duchovní hudby. Tam si poslechneme litanie k Panně Marii od italského skladatele Giovanniho Salvatore. Poté navážeme slavnostní mší B-dur Jana Václava Huga Voříška a pořad zakončí Johann Sebastian Bach a jeho vrcholné barokní dílo Trio sonáta číslo 6 G-dur pro varhany. Od 9. hodiny přinášíme mši svatou z kostela svatého Jana Křtitele v Šumperku. Celebrovat bude páter Josef Hovát. To je tedy výhled na nedělní ráno s Proglasem. Teď nám bude hrát Adoráre, Nech se vést.

Dospívaly nám kapři a teď už přehled nedělních očekávaných událostí s datem 28. červen 2026. Primiční mši svatou v kostele svatého Jakuba staršího v Praze Kunaraticích bude slavit novokněz Ondřej Šimr. Svěcení přijal před týdnem v katedrále svatých Víta, Václava a Vojtěcha na Hradčanech. V děkanském kostele Panny Marie Královny a svatého Jilí v Třeboni bude slavit primici Giovanni Giuliani. Absolvent diecézně misijního semináře Redemptoris Mater se stal knězem včera v katedrále svatého Mikuláše v Českých Budějovicích. Při bohoslužbě s arcibiskupem Josefem Nuzíkem ve farnosti Uherský Brod Újezdec si dnes lidé připomenou 30. výročí kněžského svěcení zesnulého kněze Josefa Červenky. Součástí programu je žehnání nové knihy, kterou o něm napsal páter Petr Káňa. Po dvouleté rekonstrukci se znovu otevře fara v Herálci na Žďársku. Během farního dne ji požehná generální vikář brněnské diecéze Pavel Kavka. V Hejnicích oslaví patrocinium tamní baziliky. Hlavním celebrantem mše svaté bude opat benediktínského kláštera Gateweig z Dolních Rakous, Patrik Šédr. Biskup Pavel Konzbul povede bohoslužbu v zámecké kapli v Břežanech k stému výročí působení sester svaté Hedviky. Česko-německou pouť hostí poutní místo u Studánky nedaleko obce Vítězná u dvora Králové nad Labem. Tradičně se zde scházejí poutníci z okolí spolu s potomky bývalých německých obyvatel. Na pouť vyrazí cyklisté od katedrály svatého Bartoloměje v Plzni. Jejich cílem je rotunda svatých Petra a Pavla ve Starém Plzenci, kde prožijí bohoslužbu s biskupem Tomášem Holubem. Výstavu Svatý Jan Nepomucký, grafika, malba, sochy, fotografie zahájí v Mladoboleslavském městském paláci Templ. Představuje podobu a proměny úcty k tomuto světci v umění regionu. Děti z farnosti Laškov uvedou v tamním obecním domě divadelní představení o svatém Františkovi z Assisi. Přiblíží jeho příběh způsobem, který osloví malé i velké diváky. A v kostele svatého Bonifáce v Liberci Hanichově bude benefiční koncert na další zvelebení chrámu. Zazní skladby Händla, Telemana nebo Mozarta. Tolik z očekávaných událostí. Bože můj.

ještě z toho srabu nevytáh. Pane, slituj se, je mi tak bídně, buď zase se mnou nikoho nemá. Pane, slituj se,

0: Proglas aktuálně. Zprávy pro lidi dobré vůle po celý den.
1: Poutní bohoslužba se uskuteční dnes od 10 hodin v Rajhradě u Brna. Událost je součástí příprav na milénium tamního kláštera, který je nejstarší na Moravě. Dnes zde sídlí památník písemnictví a jeho součástí je také opatský chrám svatých Petra a Pavla, kde se mše svatá uskuteční. Podrobnosti k dnešnímu programu má rajhradský farář René Strouhal.
2: Rádi bychom vás pozvali na poutní bohoslužbu opatrociniu svatých Petra a Pavla do opatského chrámu v Rajhradě u Brna. Slavnostní bohoslužba se uskuteční v 10 hodin. Bude ji celebrovat emeritní primas český Jan Graubner. Při této mši bude také posvěcena nová socha svatého Jana Nepomuckého. Budou přímí přítomní uniformovaní, krojovaní a spoustu hostů, také rytířské řády a místní řehole.

jedno od Hospodina žádám a potom toužím, abych směl přebývat v Hospodinově domě po všechny dny svého života.

Koho bych se bál, před kým bych se třásl, nemusím mít strach.

Je 6 hodin 31 minut neděle 28. června a na Proglasu nás čeká ranní modlitba. Nejprve četba evangelia, poté modlitba ranních chval. Pokud se chcete blíže seznámit s dnešními liturgickými texty, naleznete je i s komentářem na webu vira.cz.

Z 10. kapitoly podle Matouše. Ježíš řekl svým apoštolům: Kdo miluje otce nebo matku víc nežli mě, není mě hoden. Kdo miluje syna nebo dceru více nežli mě, není mě hoden. A kdo nebere svůj kříž a nenásleduje mě, není mě hoden. Kdo nalezne svůj kříž, ztratí ho. Kdo nalezne svůj život, ztratí ho. Kdo však ztratí svůj život pro mě, nalezne ho. Kdo vás přijímá, mne přijímá. A kdo mne přijímá, přijímá toho, který mě poslal. Kdo přijme proroka, že je to prorok, dostane odměnu jako prorok. Kdo se ujme spravedlivého, že je to spravedlivý, dostane odměnu jako spravedlivý. Kdo podá třeba jen číši studené vody jednomu z těchto nepatrných, protože je to můj učedník, amen pravím vám, nepřijde o svou odměnu.

0: tuto chvíli se k nám můžete přepojit v modlitbě ranní chval. Dnes se s vámi modlí Natálie.
1: A Tomáš.
0: Prožíváme 13. neděli v mezidobí. Dnešní texty budou z prvního týdne žaltáře od strany 913, v novějším vydání breviáře od strany 913 a ve starším od strany 812. 812. Pouze antifona k Zachariášovu kantiku a závěrečná modlitba budou od strana 792, 792 nebo 702. 702. Ještě zopakuji dnešní texty v novějším vydání breviáře od stran 913 a 792 a ve starším vydání od strany 812 a 702. Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja. Bože, k pomoci naší radšiš pospíšiti, srdce naše i smysly duchem svým říditi, abychom ve jménu tvém zpívání začali, svým srdcem i rozumem čest chválu vzdávali.
1: Sláva buď Bohu Otci, též i jeho Synu, nerozdílné Trojici i Duchu Svatému, jako se vzdává vždycky od světa počátku, vzdávajme jimi všichni až na věky věků.
0: Buď také chválen od nás, Bože všemohoucí, že jsi celý noční čas ráčel nás svou mocí, laskavě ochrániti ode všeho zlého, k němuž mohlo dojíti lstí ďábla zlostného.
1: Rač nám svou pomoc dáti, ať tvé milování můžeme vytrvati do svého skonání, po smrti pak nás všechny do své slávy vzíti, se svatými na věky budem tě chválíti. Bože, ty jsi můj Bůh, snažně tě hledám. Aleluja.
0: Bože, ty jsi můj Bůh, snažně tě hledám.
1: Má duše po tobě žízní, práhne po tobě mé tělo, jak vyprahlá žíznivá bezvodá země.
0: Tak toužím tě spatřit ve svatyni, abych viděl tvou moc a slávu.
1: Vždyť tvá milost je lepší než život, mé rty tě budou chválit.
0: Tak tě budu velebit ve svém životě, v tvém jménu povznesu své dlaně k modlitbě.
1: Má duše se bude sytit jak tukem a morkem, plesajícím rty zajásají ústa.
0: Kdykoliv na tebe vzpomenu na svém lůžku, v nočních hodinách budu na tebe myslet.
1: Neboť stal se s mým pomocníkem a ve stínu tvých křídel jásám.
0: Má duše lne k tobě, tvá pravice mě podpírá.
1: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Bože, ty jsi můj Bůh, snažně tě hledám. Aleluja. Jako tři mládenci v ohnivé peci zpívejme Bohu, požehnaný jsi Bože. Aleluja.
0: Všechna díla Páně velepte Pána, chvalte a oslavujte ho na věky.
1: Nebesa velepte Pána, andělé Páně velepte Pána.
0: Všechny vody nad nebem velepte Pána, všechny mocnosti Páně velepte Pána.
1: Slunce a měsíci velepte Pána, nebeské hvězdy velepte Pána.
0: Všechny deště a roso velepte Pána, všechny větry velepte Pána.
1: Ohni a žáre velepte Pána, studeno a teplo velepte Pána.
0: Roso a jíní velepte Pána, zimo a chlade velepte Pána.
1: Ledy a sněhy velepte Pána, noci a dní velepte Pána.
0: Světlo a temno velepte Pána, blesky a mraky velepte Pána.
1: země veleb Pána, chval a oslavuj ho na věky.
0: Hory a vrchy, velebte Pána, vše, co na zemi roste, veleb Pána.
1: Prameny, velebte Pána, moře a řeky, velebte Pána.
0: Velké a malé ryby, které plují ve vodě, velebte Pána. Všichni nebeští ptáci, velebte Pána.
1: Všechna zvířata divoká i krotká, velebte Pána. Lidé, velebte Pána.
0: Izraeli, veleb Pána. Chval a oslavuj ho na věky.
1: Kněží Páně, velebte Pána. Služebníci Páně, velebte Pána.
0: Duchové a duše spravedlivých, velebte Pána. Svatí a pokorní srdcem, velebte Pána.
1: Ananiáši, Azariáši, Mizáeli, velebte Pána. Chvalte a oslavujte ho na věky.
0: Velebme Otce i Syna i Ducha Svatého. Chvalme a oslavujme ho na věky. Jako tři mládenci v ohnivé peci zpívejme Bohu. Požehnaný jsi Bože. Aleluja.
1: Synové Sionu, ať jásají nad svým králem. Aleluja.
0: Zpívejte Hospodinu píseň novou. Jeho chvála ať zaznívá ve sboru svatých.
1: Ať se raduje Izrael ze svého tvůrce. Synové Sionu, ať jásají nad svým králem.
0: Ať chválí jeho jméno tancem. Ať mu hrají na buben a na citeru.
1: Neboť Hospodin miluje svůj národ a pokorné zdobí vítězstvím.
0: Ať svatí jásají chvalospěvem, ať se veselí na svých ložích.
1: Boží chválu ať mají v hrdlech a dvojsečný meč v rukou.
0: Aby vykonali pomstu na pohanech, tresty na národech.
1: Aby spoutali jejich krále řetězy a železnými okovy jejich velmože.
0: Aby na nich vykonali určený soud. Všem jeho svatým bude to ke cti.
1: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Synové Sionu, ať jásají nad svým králem. Aleluja.
0: Za svou záchranu vděčíme našemu Bohu, který sedí na trůně, a Beránkovi. Chvála, sláva, moudrost, díky, čest, moc a síla přísluší našemu Bohu na věčné věky. Amen.

0: Kriste, synu živého Boha, smiluj se nad námi.
1: Kriste, synu živého Boha, smiluj se nad námi.
0: Ty, který sedíš po pravici Otce, smiluj se nad námi. Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
1: Kriste, synu živého Boha, smiluj se nad námi.
2: Kdo vás přijímá, mne přijímá. A kdo mne přijímá, přijímá toho, který mě poslal.
0: Pochválen buď Hospodin Bůh Izraele, neboť navštívil a vykoupil svůj lid.
2: Zbudil nám mocného spasitele z rodu svého služebníka Davida.
0: Jak slíbil od pradávna ústy svých svatých proroků.
2: Zachránil nás od nepřátel z rukou všech, kdo nás nenávidí.
0: Slitoval se nad našimi otci, rozpomenul se na svou svatou smlouvu, na přísahu, kterou se zavázal našemu otci Abrahamovi.
2: Že nám dopřeje, abychom mu beze strachu a vysvobození z rukou nepřátel zbožně a spravedlivě sloužili po všechny dny svého života.
0: A ty, dítě, budeš prorokem Nejvyššího, neboť půjdeš před Pánem připravit mu cestu.
2: Dát jeho lidu poznání spásy, v odpuštění hříchů.
0: Z milosrdné lásky našeho Boha, s kterou nás navštívil ten, který vychází z výsosti.
2: Aby zazářil těm, kdo žijí v temnotě a v stínu smrti a uvedl naše kroky na cestu pokoje.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
2: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Kdo vás přijímá, mne přijímá. A kdo mě přijímá, přijímá toho, který mě poslal.
0: Chvalme Krista Pána, neboť On je naše světlo a naše slunce, které osvěcuje každého člověka a nezná západu, a volejme.
1: Pane, život je náš a naše spáso.
2: Stvořiteli vesmíru, vděčně přijímáme od tvé lásky počátek tohoto dne.
0: A připomínáme si tvé vzkříšení.
2: Kéž nás dnes duch, tvůj duch, dárce všeho dobra, naučí konat, co je ti milé.
0: A tvoje moudrost, ať nás vždy vede.
2: Dej nám, ať nás účast na dnešní bohoslužbě naplní velkou radostí.
0: Ať s radostí slyšíme tvé slovo a přijímáme tvé tělo.
2: Z celé duše ti děkujeme
0: za tvá nesmírná dobrodění.
1: Pane, život je náš a naše spáso.
0: A připojme modlitbu Páně. Otče náš, jen si na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Bože, ty jsi světlo a nejsou v tobě žádné temnoty. Ty jsi nás přijal za vlastní a tím jsi nás učinil syny světla. Dej, ať v nás nenajde místo temnota bludů, ale ať v nás září světlo tvé pravdy. Skrze tvého Syna, Ježíše Krista, našeho Pána, neboť On s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
2: Amen.
0: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do života věčného.
2: Amen.

0: O 13. neděli v mezidobí v hodince četby čteme v prvním čtení z první knihy Samuelovi Saul u věštkyně v Endoru. V těch dnech zemřel Samuel a celý Izrael ho oplakával. Pochovali ho v jeho městě Ramě. Saul vyhnal zaklínače a věštce ze země. Filišťané se shromáždili, přitáhli a utábořili se v Sanamu. Také Saul shromáždil všechny Izraelity a přišel do Gelboe. Když viděl Saul tábor Filišťanů, ulekl se a jeho srdce se náramně poděsilo. Dotazoval se pána, ale neodpověděl mu ani snem, ani skrze kněze, ani skrze proroky. Řekl tedy Saul svým služebníkům, vyhledejte mi ženu, která umí vyvolávat mrtvé, zajdu k ní a otážu se jí. Služebníci mu řekli, v Endoru je žena, která umí vyvolávat duchy. Zakuklil se a přestrojil a šel tam se dvěma muži. Přišli k té ženě v noci a Saul jí řekl, věšti mi skrze vyvolaného ducha a vyvolej mi mrtvého, které ti povím. Žena mu řekla, dobře víš, že Saul vyhladil ze země zaklínače a věštce. Proč mi nestražuješ léčku, abych zemřela? Tu jí Saul přísahal při pánu a řekl, jakože je živ pán, nic zlého se ti proto nestane. Ptala se ho tedy žena, koho ti mám vyvolat? On řekl, vyvolej mi Samuela. Když žena spatřila Samuela, hlasitě vykřikla a řekla Saulovi, proč jsi mě oklamal, vždyť ty jsi Saul. Král jí řekl, neboj se, co jsi viděla? Žena řekla Saulovi, viděla jsem vystupovat ze země nadlidskou bytost. Otázal se jí, jak vypadá. Odpověděla, vystupuje starý muž zahalený pláštěm. Saul porozuměl, že je to Samuel. Padl na tvář svou k zemi a poklonil se. Samuel řekl Saulovi, proč mě znepokojuješ a necháváš mě vyvolat? Saul odpověděl, jsem ve velké tísni, neboť Filišťané bojují proti mně a Bůh se ode mne odvrátil a nechtěl mi odpovědět ani skrze proroky, ani skrze sny, proto jsem povolal tebe, abys mi oznámil, co mám dělat. Samuel mu řekl, co se mne ptáš, když se pán od tebe odvrátil a přešel k tvému soku? Pán ti totiž učinil, jak mluvil skrze mne. Vytrhl království z tvé ruky a dal je tvému bližnímu Davidovi. Protože si neposlechl pánova hlasu a neučinil zadost na Amalečanech, planoucímu jeho hněvu, proto ti dnes pán učinil to, čím trpíš. Pán vydá s tebou také Izraele do rukou Filišťanů. Ty i tvoji synové budete zítra se mnou, ano, i tábor izraelský vydá pán do rukou Filišťanů. Saul padl i hned, jak byl dlouhý, na zemi, neboť se zděsil slov Samuelových a neměl v sobě vůbec síly, protože celý den nejedl. Žena přistoupila k Saulovi a viděla, že je velmi polekán a řekla mu, hleď, tvá služebnice uposlechla tvého hlasu a vydala svůj život v nebezpečí. Uposlechla jsem tvých slov, jež si mluvil ke mně. Nyní tedy uposlechni také ty hlasu své služebnice. Předložím ti skývu chleba, abys pojedl, posilnil se a mohl jít svou cestou. On však odepřel. Nebudu jíst. I naléhali na něho služebníci i ta žena. Až konečně uposlechl jejich hlasu, vstal ze země a sedl si na lehátko. Žena měla vykrmené tele doma, to rychle zabila, vzala mouku, zadělala ji a napekla nekvašených chlebů. Předložila je k Saulovi a jeho služebníkům. Když pojedli, vstali a téže noci odešli.
1: V rámci duchovního slova jsme naslouchali prvnímu čtení ze 13. neděle v mezidobí, četl Igor Dostálek.

Odbyla 7. hodina v neděli 28. června a dobré ráno s Proglasem vám od mikrofonu přeje Natálie Fajtová. Katolický kalendář dnes ukazuje na lyonského biskupa a mučedníka pro víru ze 3. století svatého Ireneje. Před 405 lety papež Pavel V. oznámil dokončení hrubé stavby baziliky svatého Petra ve Vatikánu. Při atentátu v Sarajevu 28. června 1914 zahynul následník rakouského trůnu arcivévoda František Ferdinand s manželkou hraběnkou Žofí Chodkovou. Pro Rakousko-Uhersko a spojenecké Německo to byla záminka k rozpoutání první světové války. Před 45 lety zemřel na rakovinu Terry Fox, který jako 18-letý kvůli nemoci přešel o pravou nohu a později napříč rodnou Kanadou běžel maraton naděje. 23 let kněžství se dnes připomíná brněnský biskup Pavel Konzbul. 66. narozeniny slaví fotograf, dokumentarista a pedagog Karel Cudlín. 81 let se dožívá filmový režisér, filmový vědec a vysokoškolský učitel se zkušeností totalitních zákazů Vladimír Suchánek. Spoluzakladatel někdejšího ilegálního studia Velehrad, dlouholetý spolupracovník televize NOE. 85. slaví bangladéský nositel Nobelovy ceny za mír, ekonom profesor Muhammad Yunus, bankéř chudých. A svátek má Lubomír. Je to jméno slovanské, které znamená míru milovný, milující mír. Lubomírům k dnešnímu svátku vyprošujeme vše dobré. A jaké bude počasí? Čeká nás tropický den s rekordními teplotami mezi 35 a 40 stupňů Celsia, tisíce metrech na horách kolem 32. Tolik o počasí. Na Proglasu pokračujeme ranním hudebním proudem. V 7 hodin a 45 minut nabízíme Studnu slova, což je relace Rádia 7. Potom nás čeká pořad duchovní hudby. Tam se můžete těšit na litanie k Panně Marii od italského skladatele Giovanniho Salvatore. Poté navážeme slavnostní mší B-dur Jana Václava Huga Voříška. A pořad zakončí Johann Sebastian Bach a jeho vrcholné barokní dílo Triosonáta číslo 6 G-dur pro varhany. Od 9. hodiny přenášíme mši svatou, tentokrát z kostela svatého Jana Křtitele v Šumperku, celebruje páter Josef Hovád. Potom nás čeká tady ještě varhaní hudba, pořad dotýkání světla o 10:30 a od 11. hodiny tradiční nedělní Proglaso s prázdninovou v prázdninové formě. To je tedy výhled na dnešní ráno a dopoledne s Proglasem a teď kapela Efod a ať tu zní chvála.

0: Novou knihu s názvem Má to smysl, věnovanou páteru Josefu Červenkovi, požehnají dnes od 14 hodin v kostele svatého Jana Křtitele v Újezdci na Uherskohradišťku. Mši svatou, která se koná u příležitosti 30. výročí kněžského svěcení tohoto zesnulého duchovního, bude celebrovat arcibiskup Josef Nuzík. Autor knihy páter Petr Káňa k publikaci řekl.
1: Nápad na knížku přišel asi před 3-4 lety po Josefovi smrti. My jsme spolu strávili spoustu času a já jsem si tak začal uvědomovat, že bych ty věci, které on třeba říkal, které zdůrazňoval, protože to kněžství já jsem vždycky vnímal, že prožívá tak naplno, že chce lidi přivádět k Bohu. To mě na něm se líbilo a bylo to pro mě inspirující jako pro kněze. Takže na spoustu lidí osloval právě tím, jak jim dokázal přibližovat Boha skrze tu službu slova. A tak jsem si vlastně uvědomil, že bych nerad tady ty věci zapomněl a viděl jsem, že jsou nahrané některá jeho kázání, že dokonce je někde zaznamenaná ta křížová cesta, že taky byly nějaké rozhovory právě u vás v rádiu, že jedna homilie byla v televizi Noé, že byl také pěkný rozhovor v rodinném životě. A tak jsem si vlastně pro sebe říkal, že bych si to pozbíral, poskládal a bych to měl jako památku na něho. No a jak jsem to začal dávat dohromady, tak jsem si vlastně začal uvědomovat, že spoustu lidí měl kolem sebe, spousta lidí ho měla ráda. Spoustu lidí by za to možná bylo taky rádo, tak se zrodila ta myšlenka udělat z toho knížku, nabídnout lidem, kteří ho znali a třeba nabídnout lidem, kteří neznali, aby se s ním seznámili.
0: Představil knihu Má to smysl její autor páter Petr Káňa.

0: Už po třetí se na konci srpna uskuteční v Dolanech u Olomouce seminář pro chrámové zpěváky Hudba spojuje. Určený je jak začátečníkům, tak zkušeným zpěvákům, kteří se chtějí dále rozvíjet. Proč dostal seminář právě tento název, vysvětluje zakladatelka projektu Markéta Doleželová.
1: Protože je to pravda. Myslím si, že i účastníci minulých ročníků to můžou potvrdit. Myslím si, že to můžou potvrdit nejenom oni, ale i všichni, kteří se kolem muziky nějak pohybujou. Hudba je to, co dokáže vytvářet mosty mezi lidma, co fakt dokáže propojovat, jak s lidma kolem nás, kteří se na ní zároveň s náma jako podílí, jo, zpívají v jednom sboru, v jedné schole a tak dál, tak i se všema ostatníma, kteří tu hudbu poslouchají a zároveň taky i v tom duchovním směru spojuje s člověkem, s Bohem. Takže hlavně kvůli tomuhle propojení, který hudba doopravdy vytváří a máme tu dlouhodobou zkušenost, tak proto jsme zvolili tohle motto a vlastně na obou ročnících, které už se konaly, se nám to jednoznačně potvrdilo.
0: Během 4 dnů se účastnice naučí, jak správně pracovat s hlasem, jak o něj pečovat nebo jak pomoci druhým zpívat lépe. Program nabídne lekce hlasové techniky, společné zkoušky i mše svaté. Chybět nebude ani neformální setkávání, například posezení s muzikou u udírny. Celý seminář vyvrcholí závěrečným koncertem, na kterém zazní skladby nastudované během kurzu.
1: Řekla bych, že to hlavní je zážitek výjimečné, skvělé atmosféry, společného zpěvu, společného tvoření. Jasně, jsou tady všechny ty, tak řekla bych, odborné věci, poznatky, techniky a tak dál, ale myslím si, že to hlavní je vlastně ta vztahovost. To, že na 3 až 4 dny se nějakých 50-60 lidí spojí do jednoho sboru a že společně vlastně vytvoříme něco krásného. A to bych řekla, že je to nejcennější, co si potom všichni odvážíme do svých farností, do svých sborů. Ale řekla bych, že je to právě tahle sounáležitost, to, že společně něco vytvoříme.
0: Seminář Hudba spojuje se uskuteční od 27. do 30. srpna v Dolanech u Olomouce. Podrobnosti k programu i přihlašování jsou na webu hudbaspojuje.cz. Uzávěrka zvýhodněného zápisného je do konce tohoto měsíce. Pro více informací o akci si můžete také pustit loňský radioreport, který v Dolanech natáčela redaktorka Adéla Šimoníková. K dispozici je v audioarchivu Proglasu.

jak ty rasa, půvabná jak Jeruzalém, strašná jak vojsko pod praporci. Odvrať ode mne své oči, vždyť mě uhranul.

0: Pilotní projekt pomůže lidem s neurodegenerativním onemocněním, třeba Parkinsonovou nemocí. Koordinuje ho Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů a zpracovává nové poznatky a metody z různých medicínských i nelékařských oborů. Projekt má za cíl zlepšit kvalitu života a samostatnost pacientů, ale také snížit náklady na zdravotní péči. Na podrobnosti jsme se ptali neurologa Pavla Reznera.
1: V tomto projektu se zabýváme vzděláváním právě těch nelékařských oborů s prohloubením informací a znalostí neurodegenerativních chorob a zejména Parkinsonovy nemoci, že to je takové modelové onemocnění, kde je jak porucha hybnosti, tak i porucha někdy kognitivních funkcí a dalších funkcí. A snažíme se, aby ty obory mezi sebou lépe spolupracovali, aby i znali problematiku v rámci těch vedlejších kolegů, kteří s nimi pracují na těch pacientech a aby byli schopni lépe plánovat tu péči koordinovaně, aby spolupracovali, aby ta péče byla i návazná, aby nepracovali v izolaci, aby vlastně týmově lépe pracovali a využila se lépe jejich odbornost, jejich znalosti.
0: Cílem nového systému je odbourat izolované působení jednotlivých pracovišť a zajistit kontinuitu péče, pokračuje Pavel Reznér.
1: My se zaměřujeme tedy na zařízení jak lůžková, tak i ambulantní, ve kterých pracují právě ty odbornosti, co jsem říkal, fyzioterapeuti, ergoterapeuti, logopedi, nutriční terapeuti a všeobecné sestry. Projekt byl schválený jakožto pilotní projekt pro 4 kraje, pro Pardubický, Jihomoravský, Zlínský a Moravskoslezský kraj. Tím, že chceme naučit ty jednotlivé odbornosti, aby týmově spolupracovali a ty týmy můžou fungovat právě i mimo třeba lůžkové zařízení tím, že ví jednotliví odborníci o sobě, jsou schopni mezi sebou komunikovat a vyhledávat se. V tom našem projektu se i buduje microsite mapa, kde jsou ty odbornosti i zanesené, kde i pro lékaře bude jednodušší najít odborníky, kteří jsou takto hlouběji vzděláni a i pro pacienty tady jsou informace, aby vlastně mohli tu návaznou péči nalézt, aby nemuseli třeba s žádankou někde hledat nějakého odborníka složitě. Toto se může velice zjednodušit. Ta myšlenka vlastně vychází z té týmové mezioborové transdisciplinární spolupráce, která ve světě běžně funguje, ale bohužel u nás to není takto úplně pěstováno, ale známe to z Německa, z Británie, z dalších států. Posléze v našich podmínkách tento projekt budeme evaluovat s tím, že bychom byli rádi, kdyby jsme potom ten model té transdisciplinární péče zavedli následně celou republikově.
0: Uzavírá na Proglasu neurolog Pavel Reznér, garant projektu, který pomáhá lidem s neurodegenerativním onemocněním.

0: 22. ročník festivalu Hudební léto v Heřmanově Městci má motto Skrze hudbu se modlíme k Bohu. Na dnešní koncert zve hlavní organizátor Jiří Kabát.
1: Vážení posluchači Rádia Proglas, zveme vás na další koncert našeho festivalu Hudební léto v kostele svatého Bartolomě v Heřmanově Městci. Tentokrát zveme na neděli 28. června, kdy se od 17 hodin uskuteční koncert nikoliv v kostele, ale v zámeckém parku, v amfiteátru, náš oblíbený externí koncert, kde zaspívá Raduza, doprovázená triem. Raduza je zpěvačka, písničkářka, která má velice osobní a jemně spirituální, řekněme, písně a velmi se na ten koncert těšíme. Vy můžete být u toho. Na tento koncert se budou prodávat lístky na místě, jako na jediný, a také v předprodeji 28. června v neděli od 17 hodin v areálu Zámeckého parku v Heřmanově Městci.

0: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, v Kutné Hoře a v Příbrami.
1: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
0: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třebounickém vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce.
1: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králích, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy.
0: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
1: Na Moravě Proglas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé hory, z Mladcové ve Zlíně, z Znojma a z Velké Javořiny. Jsme tu s vámi po celý den.
2: O 7:30 v neděli 28. června máte naladěný Proglas. Od mikrofonu zdraví a příjemné ráno přeje Natálie Fajtová. Katolický kalendář dnes ukazuje na lyonského biskupa a mučedníka pro víru ze 3. století svatého Ireneje. A v kalendáři občanském nám figuruje jméno Lubomír. Je to jméno slovanského původu, které znamená míru milovný, milující mír. Tak nositelům tohoto jména k dnešnímu svátku blahopřejeme. A také vyřizujeme hudební pozvánku z Velehradu. Uskuteční se tam dnes varhaní koncert v bazilice na Nebevzetí Panny Marie a svatých Cyrila a Metoděje. Podrobnosti za organizátory doplní Marie Vojáčková.
3: Zahraje ukrajinská varhanice Olena Maciehu, skladby od Josefa Bridgeho, fanfáre in D, Johana Pachelbela, chanson F moll, Denise Bédarda, preludium a tokáta, Vítězstava Nazarova, Věčné město Jeruzalém, Getsemanská modlitba, Poslední soud a ukřižování, či Johana Sebastiana Bacha, tokáta a fuga D-dur. Varhanní koncert podpořili obec Velehrad, nadace Český hudební fond a nadace Život umělce.
2: Začátek dnešního velehradského koncertu je v 16.30.

0: Už od roku 2000 slouží na faře ve Špindlerově mlýně horské středisko Elion. Nabízí prostor pro semináře, setkání, rekreační pobyty a odpočinek v krásném prostředí Krkonoš. Místo si získalo mnoho příznivců, kteří sem přijíždějí prožít chvíle stišení a načerpat nové síly. Pravidelně se zde konají také duchovní obnovy a další vzdělávací či společenské akce. Jezdí sem například zdravotníci a pracovníci hospiců, rodiny s dětmi a seniori, snoupenci a manželské páry, skauti a školní třídy nebo farní, řeholní i další společenství. Současné prostory už však kapacitně nestačí, středisko je potřeba rozšířit. Přístavba zajistí potřebné zázemí pro další rozvoj Elionu. Ředitel obecně prospěšné společnosti a místní duchovní správce, vrchlabský děkan Jiří Šlégr, se proto obrací na posluchače Proglasu s prosbou o podporu a zve ke spoluúčasti na dokončení tohoto díla.
1: Milí přátelé Radia Proglas, chtěl jsem vám představit projekt Daruj cihlu na přístavbu Elionu. Týká se fary ve Špindlerově mlýně, centra Elion, kam vlastně už skoro 25 let jezdí lidé na různé pobyty, akce, duchovní cvičení a my potřebujeme k tomu vybudovat zázemí. Proto jsme vymysleli a začali projekt přístavby Elionu, který má celkem 5 milníků, ta hrubá stavba, která je představená na portále Donio a každý můžeme přispět na cihlu, jednu nebo víc, jedna vyjde na 200 korun, třeba jedna paleta po 48 cihlách vyjde na necelých 10 000 korun a tím budeme mít peníze na postavení spojovací chodby, jídelny, kuchyně a zázemí pro lektory a správce. Pokud nám pomůžete, moc nám to pomůže, až k nám přijedete, určitě se vám u nás bude o to více líbit. Díky a Bůh vám žehnej.
0: Vzkazuje ze Špindlerova mlýna páter Jiří Šlégr, ředitel Elionu. Toto hebrejské slovo, jedno ze sedmi starozákonních božích jmen, znamená přebývající nahoře nejvyšší.
2: It is good to give thanks to the Lord, to make music to your name, O Most High. Your deeds, O Lord, have made me glad. For the work of your hands I shout with joy. O Lord, how great are your works!

Víte, kdo vždy přispěchá na pomoc dětem? Za A skřídci, za B Daránek. Správně je za B. Daránek je sbírka Charity Česká republika na podporu znevýhodněných dětí. Jako malý beránek přichází proto, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Pomozte jim svým darem na daranek.cz.

0: Je 7 hodin a 45 minut na Proglasu. V tuto chvíli nabízíme relaci Rádia 7.
1: Studna slova. Archivní biblické výklady Jiřího Hurty.
2: Který voják slouží za vlastní peníze? Kdo vysadí vinici a nejí, co urodila? Kdo pase stádo a neživí se mlékem toho stáda? Jsou to snad jen mé lidské úvahy. Neříká to sám zákon? V Mojžíšově zákoně je přece psáno, nedáš náhubek dobytčeti, když mlátí obilí. Má tu Bůh na mysli dobytek? Není to řečeno spíš pro nás? Ano, pro nás to bylo napsáno, neboť ten, kdo orá a kdo mlátí, má pracovat s nadějí, že dostane svůj podíl. Když jsme vám zaseli duchovní sadbu, bylo by to mnoho, kdybychom sklízeli pravou pozemskou úrodu. Tato slova apoštola Pavla jsou zaznamenána v prvním listu Korinským 9. kapitole verše 7 až 11. Právě na ně zaměříme v následujících chvílích svoji pozornost spolu s Jiřím Hurtou, autorem pořadu Studna slova. Dostaneme se tak opět společně do dob rodící se prvotní církve, která teprve hledala cesty k žití evangelia a v učení apoštolů objevovala, které důrazy jsou důležité a podstatné a které nikoli. Přejeme vám požehnaný poslech.

prvních verších 9. kapitoly 1. listu do Korintu jsme se posledně zavývali Pavlovou obhajobou apoštolského pověření a dotkli jsme se také otázky, co je pravá svoboda v Kristu, která dovoluje, aby se služebník Boží uměl v případě potřeby s radostí vzdát svých práv a nároků, je-li to v zájmu účinného svědectví evangelia anebo ve prospěch těch, kteří uvěřili či uvěřit mají. Citovali jsme pak 3. až 6. verš, kde Pavel konkrétní práva apoštolů uvádí. Jde především o nárok na bezplatnou výživu pro apoštoly i pro jejich křesťanské manželky. Tato praxe, která platila běžně v křesťanských sborech, se týkala i pokrevních sourozenců Pána Ježíše, z nichž například Jakub měl vůdčí postavení v jeruzalémském sboru a podle svědectví listu Galackým, 1. kapitola, 19. verš, byl rovněž nazýván apoštolem. O těchto sourozencích Páně svědčí i evangelium podle Matouše ve 12. kapitole. Ve výčtu apoštolských práv uvádí Pavel výslovně i Petra, pravděpodobně proto, že měl ke korinskému sboru nějaký mimořádný osobní vztah, i když spolehlivě o tom nevíme vůbec nic, nežli to, že uvnitř korinského sboru byla skupina, která prohlašovala Petra za svůj vzor, jak to Pavel připomněl už v 1. kapitole. Mimo to je o Petrovi známo, že byl ženatý, jak svědčí i 8. kapitola Matouše. Jak o tom svědčí i Pavel. Protože žádný celibát, který si vymyslela úpadková církev, tehdy neexistoval. Apoštolům tedy bylo přiznáno právo, že si nemusí na své živobytí vydělávat. Jestliže Pavel a Barnabáš tohoto práva nevyužívali, pak to nebylo proto, že by toto právo popírali anebo neměli snad nárok na jeho využití. Ale uvědomme si, že mezi Židy nebyla manuální práce považována za něco ponižujícího. Ostatně rabíni bývali nejčastěji zároveň řemeslníky. Přesto však Barnabáš a Pavel ve svém odmítnutí jakýchkoliv odměn za apoštolskou službu nevycházeli z židovské tradice, nýbrž svým rozhodnutím reagovali právě na řecký způsob života. V řeckém světě bylo totiž pravidlem odměňovat podobným způsobem výkony profesionálních řečníků, potulných filozofů a sofistů. A Pavel s nimi v žádném případě nechtěl být ztotožňován. Neměl žádný jiný důvod k tomu, aby své oprávněné apoštolské nároky odmítal. Svým odmítáním pouze podtrhoval a hájil jedinečnost a ryzí čistotu evangelijní zvěsti o darované milosti. Proto taky mohl dál napsat, který voják slouží za vlastní peníze. Kdo vysadí vinici a nejí, co urodil? Kdo pase stádo a neživí se mlékem toho stáda? Jsou to snad jen mé lidské úvahy? Neříká to sám zákon? V Mojžíšově zákoně je přece psáno, nedáš náhubek dobytče ti, když mlátí obilí. Má tu snad Bůh na mysli dobytek? Není to řečeno spíše pro nás? Ano, pro nás to bylo napsáno, neboť ten, kdo orá a kdo mlátí, má pracovat s nadějí, že dostane svůj podíl. Když jsme vám zaseli duchovní sedbu, bylo by to mnoho, kdybychom sklízeli vaši pozemskou úrodu? I tam, kde se někdo svých nároků a práv vzdává, apoštolské nároky a práva mají i nadále obecnou platnost. Tato platnost není dána jen lidskými zvyklostmi, podle kterých voják za svou službu dostává příslušný žolt, dělník na vinici má právo pojídat její plody, pastýř, který se stará o svěřené stádo, si může vzít pro svou potřebu z mléka, které stádo poskytlo. Pavel připomíná, že i Mojžíšův zákon, 25. kapitola Deuteronomia, 4. verš, říká totéž slovy, při mlácení nedáš dobytčeti náhubek.
Tady šlo o dobytče, které po rozprostřeném obilí tahalo smyk, anebo po něm dupalo, aby se zrno uvolnilo z klasů. To dobytče pracovalo pro člověka a člověk měl povinnost dopřát mu z této práce nasycení. Pavel tady ovšem nemyslí, že by šlo snad jenom o němou tvář. Jde především o spravedlnost a milosrdenství mezi lidmi. Jako hospodář nemá bránit dobytčeti, aby se živilo ze své práce, tak ani sbor nemá bránit svému kazateli, aby byl živ ze své služby. Tutéž zásadu vyslovuje podle 10. kapitoly Lukáše pán Ježíš, když vysílá svých 70 učedníků na misijní cestu a říká jim, když vejdete do některého domu, řekněte nejprve pokoj tomuto domu a přijmou-li pozdrav pokoje, váš pokoj na nich spočine. Ne-li, vrátí se opět k vám. V tom domě zůstaňte, jeste a píte, co vám dají, neboť hoden je dělník své mzdy. Oráč ani mlatec nemají být připraveni o nadějné očekávání na příslušnou odměnu. Právě tak zvěstovatel evangelia, který rozsévá semena slova Božího, má mít podíl na sklizni ve zdejších potřeb, které, i když jsou pro tento život důležité, nikdy nemohou dosáhnout výše hodnot duchovních. Nejde tady vlastně o odměnu, ale o to, aby zabezpečením byla kazateli umožněna bez překážek další práce. Pavel svá práva i důvod, proč se jich vzdává, osvětluje v dalších verších. Mají-li na vás právo jiní, proč ne tím spíše my? Přesto jsme tohoto práva nepoužili. Raději snášíme nedostatek, jen abychom nekladli žádnou překážku do cesty Kristovu evangeliu. Což nevíte, že ti, kteří slouží ve svatyni, dostávají ze svatyně jídlo? A ti, kteří přisluhují při oltáři, mají podíl na obětech? Tak i pán ustanovil, aby ti, kteří zvěstují evangelium, měli z evangelia obživu. To právo na zaopatření měli v korinském sboru i jiní, například Apolos. Ale ze souvislosti bychom měli vědět, že na péči sboru si činili nárok i falešní židokřesťanští agitátoři, kteří sbor vyjídali, jak to čteme ve druhém listu do Korintu, 11. kapitola, 20. verš. Čím spíše tedy toto právo na živobytí měli mít ti, kteří celý sbor založili. Přesto Pavel svého práva za svou osobu neužil a snášel raději křivdy a pohrdání, aby nekladl žádnou překážku Kristovu evangeliu. Zvěst, kterou nesl, měla být uchráněna před podezíráním, že je motivována ziskuchtivostí, jaká doprovázela vystupování řeckých filozofů a řečníků. Pavel se na tuto čistotu motivů mohl odvolat i v prvém listu do Tesaloniky, v prvé kapitole, kde jim připomíná, jak si počínal, když byl u nich. To, co Pavel činil, nebyla ovšem jeho povinnost, ke které by byl snad někým donucován. Jednal takto ze svého svobodného rozhodnutí, protože takový postup pokládal v dané situaci za nejlepší. Nárok na to, aby byl sborem zaopatřen, samozřejmě měl a odvozuje je už z ustanovení starého zákona, podle něhož Léviec i kněz měli nárok na podíl z potravin, které byly v rámci kultu obětovány. Prvotiny sůrod, právě tak jako to nejlepší z nejsvětějších darů a obětí, patřilo přisluhujícím a jejich rodinám, jak to čteme v 18. kapitole 4. i 5. knihy Mojžíšovy. Výrok pána Ježíše, že dělník je hoden své mzdy, tento nárok potvrzuje. Pavel toto slovo také rozvádí v 6. kapitole listu Galackým a v 15. kapitole listu Římanům. Sám svého práva nepoužil, ale nevyplývá z toho, že jeho čin
je snad závazné pravidlo pro všechny. Komu jde o věc Kristovu víc než o věci vlastní, ten si případ od případu vždycky bude vědět rady, aby jeho příklad byl požehnáním pro druhé.

Pane Ježíši Kriste, dej nám citlivé rozeznání i srdce ochotné, abychom jako tvoji svědkové nebyli překážkou zvěsti, kterou si nám svěřil, jako poselství života pro druhé. Amen.

Ten, kdo pozná Krista, nemá tuto zprávu jen pro sebe. S poselstvím života má zamířit i k dalším lidem tak, aby se Boží království na této zemi rozrůstalo, připomněla závěrečná modlitba Jiřího Hurty, která také uzavřela dnešní vydání pořadu Studna slova. Další nahlédnutí do prvního listu Korinským nás čeká zase za týden. Program Studna slova připravuje redakce Transworld Rádia, Rádia 7 pro vysílání Proglasu. Od mikrofonu se v tuto chvíli loučí a naslyšenou zase příště se těší Jitka Vyležíková.

A s nedělní 8. hodinou na Proglasu ladíte pásmo duchovní hudby. Nejprve zazní litanie k Panně Marii od italského skladatele Giovanniho Salvatore v podání souboru Capella della Pietà de Turchini pod taktovkou Antonia Floria.

Slyšeli jsme litanie k Panně Marii od italského skladatele Giovanniho Salvatore v podání souboru Capella della Pietà de Turchini pod taktovkou Antonia Floria. Nyní se zaposloucháme do mše B-dur Jana Václava Huga Voříška v interpretaci Pražského komorního sboru a Virtuozity Praga. Soprán zpívá Ludmila Wernerová, alt Marta Beňačková, tenor Igor Pasek a bas Jiří Kalendovský. Dirikuje Václav Neumann.

Dozněla mše B-dur Jana Václava Huga Voříška v interpretaci Pražského komorního sboru a virtuozity Praga. Soprán zpívala Ludmila Wernerová, alt Marta Beňačková, tenor Igor Pasek a bas Jiří Kalendovský. Dirigoval Václav Neumann. Nedělní pásmo duchovní hudby uzavřem na Proglasu Johann Sebastian Bach triosonátou číslo 6 G-dur pro varhany. Hraje Ivan Sokol.

0: Nedělní pásmo duchovní hudby uzavřel Johann Sebastian Bach trio sonátou číslo 6 G-dur pro varhany. Hrál Ivan Sokol.
1: Těšíte se na neděli? Přivítejte sváteční ráno duchovní hudbou. Na Proglasu vždy od 8 do 9. Večer přijměte pozvání na nevšední koncert. Ve 9:45 pro vás vysíláme poutavý program z tvorby neobyčejných skladatelů.

Blíží se 9. hodina a to vás už zveme ke slavení mše svaté z kostela svatého Jana Křtitele v Šumperku. Celebrovat ji bude páter Josef Hovát.

Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Milost našeho Pána Ježíše Krista i láska Otcova i společenství Ducha Svatého, ať je s vámi se všemi. Milovaní farníci, otče Slávku, kluci ministranti, milé děti, drazí posluchači Rádia Proglas, moc vás srdečně vítáme o dnešní slavnosti o naší šumperské pouti svatého Jana Křtitele. Přicházíme Pánu Bohu děkovat za dar života, za dar víry, i to, že v našem městě máme dům Boží, kde Pán zůstává živý a skrze nás chce přicházet k těm ostatním, ke kterým nás posílá. S vděčností, že jsme tady, dejme mu všecko, co je v našich srdcích i naše hříchy. Smiluj se nad námi, Pane. Ukaž nám, Pane, své milosrdenství. Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože. Odpusť nám hříchy a doveď nás do života věčného.

Modleme se. Bože, ty jsi vyvolil svatého Jana Křtitele, aby připravil lid ochotný přijmout Krista. Dej svému lidu pravou radost a veď všechny, kdo v tebe věří, po cestě pokoje a spásy. Prosíme o to skrze tvého syna, Ježíše Krista.

Čtení z knihy proroka Izajáše. Slyšte mě, ostrovy, dejte pozor, národy, které jste v dáli. Hospodin mě povolal od matčina lůna, již v mateřském životě mě nazval jménem. Z mých úst udělal nabroušený meč, ve stínu své ruky mě ukryl. Ukoval mě v zaostřený šíp, ve svém tolci mě schoval. Řekl mi, jsi mým služebníkem, Izraelem, proslavím se tebou. Já však jsem pravil. Nadarmo jsem se namáhal, naprázdno, zbytečně jsem strávil svou sílu. Mé právo je však jistě u Hospodina a má mzda u mého Boha. Avšak nyní pravý Hospodin, který si ze mě utvořil služebníka již v matčině lůně, abych zas k němu přivedl Jakuba, abych mu shromáždil Izraele. Tak jsem ve cti u Hospodina, protože Bůh můj je mou silou. Řekl mi tedy, nestačí, že jsi mým služebníkem, abys obnovil Jakubovi kmeny a zbytky Izraele přivedl nazpět. Proto tě dám národům jako světlo, aby se má spása rozšířila až do končin země. Slyšeli jsme slovo Boží.

Čtení ze Skutků apoštolů. Pavel řekl, Bůh dal praotcům za krále Davida, o němž vydal pochvalné svědectví. Nalezl jsem Davida, Jesseova syna. Je to muž podle mého srdce. Ten vyplní všechno, co budu chtít. Z jeho potomstva Bůh podle zaslíbení vyvedl Izrael jako spasitele Ježíše. Před jeho příchodem hlásal Jan všemu izraelskému lidu křest obrácení. Když Jan svůj úkol končil, říkal, já nejsem ten, za koho mě pokládáte, ale po mně přijde ten, kterému nejsem hoden zout opánky s nohou. Bratři, kteří pocházíte z Abrahamova rodu, i vy, kdo se bojíte Boha, nám bylo posláno slovo o té spáse. Slyšeli jsme slovo Boží.

Alžbětě se naplnil čas a přišla její hodina. Narodil se jí syn. Když její sousedé a příbuzní uslyšeli, že jí pán prokázal velikou milost, radovali se s ní. Osmého dne přišli obřezat dítě a chtěli mu dát po jeho otci jméno Zachariáš. Jeho matka na to řekla ne, ale bude se jmenovat Jan. Namítli ji, tak se nikdo z tvého příbuzenstva nejmenuje. Posunky naznačovali jeho otci, jaké by mu chtěl dát jméno. On si vyžádal tabulku a napsal, jeho jméno je Jan. Všichni se tomu podivili. I hned se mu uvolnila ústa i jazyk a on mluvil a chválil Boha. Všech jejich sousedů se zmocnila bázeň a po celém judském pohoří se mluvilo o všech těch událostech. Všichni, kdo to uslyšeli, uvažovali o tom v srdci a ptali se, co asi z toho dítěte bude. Vždyť ruka páně byla s ním. Chlapec rostl a jeho duch sílil. Žil na poušti až do dne, kdy vystoupil před izraelským národem.

Slavíme, milovaní, narození svatého Jana Křtitele. Určitě proto, že je to náš patron našeho chrámu v Šumperku, ale můžeme se ptát právem, proč narození Jana Křtitele, protože u jiných svatých to neslavíme. Slavíme narození Pána Ježíše Krista, slavíme narození Matky Boží. Proč slavíme narození Jana Křtitele? Protože Jan Křtitel je symbolem člověka, který ví, kým není. A právě tím připravuje cestu tomu, kdo je. O sobě říká, nejsem mesiáš, ani prorok, ne. Přiznává, jsem hlas volajícího na poušti. Ani slovo, jenom hlas. Hlas, který nevede k sobě, jeho hlas má směr od sebe k druhému. Hlas člověka je zázrak. To, co člověk dovede ze sebe vydat, je nádherné. Řekl to někdo z velkých hudebníků, že nejkrásnějším hudebním nástrojem je hlas člověka. Vzpomínám si, když jsem byl kdesi ze školou, jeli jsme autobusem, tam řádila klima, a já jsem naprosto přišel o hlas a protože to bylo v cizí zemi, tak jsem nebyl schopen vůbec mluvit, dorozumět se, nic. Něco podobného se mi děje dneska, asi jak jsou ty virózy. Člověk ztrácí trošičku hlas a my si uvědomíme, co to je hlas, když o něho začínáme přicházet, anebo když slyšíme jeho nádheru, když člověk může zpívat, dostat ze sebe chválu, vděčnost, smutek, obavy. Jan svým hlasem chválí Boha, ukazuje na něho, rozhání veškeré obavy, že by Mesiáš nepřišel, nebo že by byl daleko. Ukazuje, je zde, beránek Boží. A my to můžeme teď krásně pozorovat o tom letním slunovratu, který je takový znamení ústupu. Slavnost narození Jana Křtitele připadá velmi symbolicky na letní slunovrat, nejdelší den v roce. Od tohoto okamžiku se dny začínají zkracovat, ubývat světla. A to odpovídá Janovým slovům. On musí růst a já se menšit. Jak je to kontrast ke Kristovu narození. Zase v zimě, kdy je nejdelší noc, od té chvíle začíná přibývat světla. A to není náhoda. Přichází ten, který je světlo světa. A teď to můžeme spojit. Hlas a noc. Hlas v noci. Každý z nás prochází někdy nějakou tmou, vnější nebo i vnitřní. Noci osamění, noci pokušení, noci ztráty smyslu. A podívejte se, do čeho se rodí Kristus. Do noci. Ale ještě před ním zní hlas Janův, který člověka vytrhne ze spánku. Připrav cestu, probuď se, očisti srdce. Hlas, který nemusí být pohodlný, ale vždycky je milující. A jeho úkolem je připravit duši na příchod světla. Jan je ten, který nikdy nezabíral místo, které mu nepatřilo. Ustoupil, když přišel Kristus. Byl ochoten ztratit všechno. I svůj hlas, i svůj život, aby se naplnila pravda. A právě proto, že ustoupil, tak mohl být mostem, ne překážkou. Je to výzva pro nás, abychom měli sílu na to ustupovat v životě, v našich rozbrojích, hádkách. Naše pýcha si nenechá jen tak něco líbit, natož ustoupit, když mám pravdu. Nezářit sám, ale nechat zářit jeho. To je Jan Křtitel, hlas, který k tobě dneska mluví a pak zmlkne. Hlas, který ukáže a pak ustoupí, jako letní světlo, které začíná odcházet, aby se mohlo narodit světlo hlubší v tichu noci. Do dní, které se začínají zkracovat
ať přijde ten, který nezná západu. Požehnanou slavnost a pokoj do našich domovů.

0: Milovaní, připomínáme si dnes toho, o kterém je řečeno, že největší, který se narodil z ženy, on, Jan Křtitel, otvíral lidská srdce pro Ježíše. Prosme.
1: Bože dobrý, dej biskupům, kněžím i jáhnům rozhodnost a odvahu svatého Jana Křtitele. Dej, aby politici a mocní světa nepošlapávali tvůj zákon. Dej, aby všichni křesťané uposlechli výzvy k obnově svého života.
2: Prosím, slyš nás.
1: Dej nám sílu, abychom se zříkali hříchů a uměli je také veřejně odsoudit.
2: Prosím, slyš nás.
1: Dej, abychom u našich nevěřících přátel a příbuzných připravovali cestu pro tebe. Dej všem, kteří položili svůj život za pravdu evangelia, korunu vítězství.
0: Přijmi, Pane, prosíme tuto mši svatou za živé a zemřelé farníky. Dobrý Bože, svatý Jan připravoval cestu tvému synu a našemu pánu. Dej, aby i naše životy odpovídaly tomu, v co věříme a vyznáváme. Skrze Krista, našeho pána.

Modlete se, bratři a sestry, aby se má i vaše oběť zalíbila Bohu, Otci všemohoucímu. Přijmi, Bože, tyto dary, které klademe na tvůj oltář v den, kdy slavíme

Vpravdě jsi svatý Bože a právem tě chválí všechno, co jsi stvořil, neboť skrze svého Syna, našeho Pána Ježíše Krista, mocí Ducha Svatého všemu dáváš život a všechno posvěcuješ a ustavičně si zhromažďuješ lid, aby od východu až na západ byla tvému jménu přinášena oběť čistá. Proto tě, Otče,

0: proto na památku spasitelné smrti Tvého Syna i Jeho vzkříšení a na nebe vstoupení a v očekávání Jeho slavného příchodu přinášíme Ti, Bože, toto díku vzdání, tuto oběť živou a svatou. Zhlédni na oběť své církve, vždyť je to oběť Tvého Syna a Jeho obětí jsme byli s Tebou usmířeni. A nás všechny, kdo přijímáme Jeho tělo a krev, naplni Ho svatým duchem, ať jsme jedno tělo a jedna duše v Kristu našem Pánu.
1: Skrze Něho, ať se před Tebou stáváme obětí úplnou a ustavičnou, abychom dostali dědictví s Tvými vyvolenými, s nejsvětější Pannou a Bohorodičkou Marií, s jejím snoubencem svatým Josefem, s Tvými apoštoly a slavnými mučedníky, svatým Janem Křtitelem a se všemi svatými našimi zastánci a stálými pomocníky. Pro tuto oběť našeho smíření dej Bože celému světu mír a spás. Pamatuj na svou církev putující po této zemi, upevni ji ve víře a lásce. Pamatuj na svého služebníka, našeho papeže Lva, našeho biskupa Josefa, pomocného biskupa Antonína, biskupský sbor, kněžstvo a všechen vykoupený lid. Slyš naše prosby, dobrotivý Otče, a stůj při nás, vždyť stojíme před Tebou podle Tvé vůle. Smiluj se nad svými rozptýlenými syny, abychom všichni byli jedno v Tobě. Přivítej ve svém království naše zemřelé bratry a sestry i všechny, kdo z tohoto světa odešli v Tvém přátelství. Splni naši naději, že s nimi budeme v Tobě věčně žít a vidět Tvou slávu. Skrze našeho Pána Ježíše Krista, neboť skrze Něho dáváš světu všechno dobré.

0: Tak pojďte, děti, ať jsme tady všichni spolu u oltáře blízko Pána Ježíše. Tak, pěkně tam spojte ten náš kruh. Nebojte se.
1: Podle Spasitelova příkazu a po...

nás ode všeho zlého, Bože, a dej našim dnům svůj mír. Smiluj se nad námi a pomoz nám, ať se nikdy nedostaneme do područí hříchu, ať žijeme v bezpečí před každým zmatkem a s nadějí očekáváme požehnaný příchod našeho spasitele.

0: Pane Ježíši Kriste, ty jsi řekl svým apoštolům, odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dávám. Nehleď tedy na naše hříchy, ale na víru své církve a podle své vůle ji naplňuj pokojem a veď k jednotě, neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků.
1: Amen.
0: Pokoj Páně, ať zůstává vždycky s vámi.
1: I s tebou.
0: Pozdravte se navzájem pozdravením pokoje.
2: Pokoj tobě.

0: Hle, beránek Boží, ten, který na sebe vzal hříchy světa, blahoslavení, kdo jsou pozváni k večeři beránkově.
1: Pane, nezasloužím si, abys ke mně přišel, ale řekni jen slovo a má duše bude uzdravena.

Pane Ježíši Kriste, věřím, že jsi pravdivě a skutečně v nejsvětější svátosti přítomen jako Bůh a člověk. Věřím, že mě miluješ. Také já chci tebe dokonale milovat, ale co mohu, Pane, bez tebe? Ty jsi, Bože, má síla. Toužím po tobě. A protože tě právě nyní nepřijímám v oltářní svátosti, prosím, přijď ke mně duchovně a učiň si u mě příbytek. Pane, zůstaň se mnou a nedopusť, abych se od tebe odloučila.

întădeauna.

Modleme se. Pane Ježíši Kriste, ty jsi ten beránek, kterého poznal svatý Jan Křtitel. Ty nás občerstuješ svým tělem a krví. Zhlédni na svou církev a dej nám poznat, že jsi původce našeho znovuzrození,

0: Posaďte se, drazí. Najprve farní ohlášky, nejsou dlouhé. Pořad bohoslužeb bude v tomto týdnu, včetně příští neděle, ještě obvyklý. Říkám to takto, protože pak, jak už víte, budou změny. Ale za týden je ještě všechno postaru, čili mše svatá v 7, 9 a 18. Je to zároveň slavnost svatých Cyrila a Metoděje. V úterý teď bude také v 19 hodin poslední před prázdninovou přestávkou adorace nejsvětější svátosti. Ve středu je tradiční zpovědní den, ale zpovídat se bude v takovém zkráceném prázdninovém režimu, to znamená dopoledne od 8 do 10, pak bude následovat pohřeb paní Zdenky Hlaváčové hned v 10 hodin a pak se bude zpovídat odpoledne od 14 do 16. Stejně tak na první pátek se bude zpovídat od 16 do 18. Rozpis zpovědníku je na vývěsce a na internetu. Pak v červenci a srpnu se nebudou konat úterní večerní adorace. Po dobu prázdnin také nebude v provozu naše farní kavárna. Za to v sobotu 11. července bude tradiční adorační den farnosti. O tom ještě budou blížší informace, ale prosím, zapamatujte si toto datum, abyste aspoň na chvíli přišli do kostela adorovat, modlit se za farnost a za naši arcidiecézi. A dnes odpoledne srdečně zvu na odpolední program farní pouti. V 15 hodin bude tady eucharistická pobožnost s požehnáním a pak se přesuneme na hřiště. Nebojte se, je sice horko, ale tam už od té 15-16 sluníčko je trošku níž a tam jsou velké stromy, tak už tam je trochu stínu. Takže bude tradiční program, jídlo, pití, hudba, povídání, zábava. Tradičně také sledneme představení připravené maminkami s dětmi. Tentokrát to budou zčerty, nejsou žerty. Tak a proběhne také tradiční benefiční prodej, z jehož vytěžku chceme tentokrát podpořit léčbu malé Elišky Dorňákové. Připomínám, že dnes není v Šumperku večerní mše svatá. Ostatní informace týkající se změn ve farnosti spojených s tím, že už tady nebude pan kaplan, budou v neděli za týden v ohláškách a také za týden v novém čísle časopisu. A teď předávám hlas představitelům farníků, farní pastorační rady a ostatním.
1: Milý oče Josefe, my ti chcem velmi poděkovat za ty tvoje 4 roky, za to, co jsi všechno vykonal. Pro ministranty mládež dvakrát si připravoval Biřmovance, mnoho těch, co přijímali tou první svátost křtu a chceme ti poděkovat za to všechno, co jsi pro nás udělal.
2: No tak, milý Josefe, já bych chtěla jenom navázat na Kamila. Začal jmenovat všechno, co jsi tady dělal, ale myslím taky trošičku přicházíme o hlas a není to úplně tou virózou. A nedá se to všechno vyjmenovat. Ta brázda, kterou si tady vyryl, je opravdu hluboká. Ale bych ti chtěla poděkovat za to, že jsi nebyl jenom knězem, ale pro mnohé z nás i přítel. A chci, abys věděl, že když sem kdykoliv přijdeš, tak nechci se s tebou loučit a říkat, že tady budeš vítán, protože prostě to místo ti tady mezi námi zůstává. Takže věřím, že se sem budeš mezi nás vracet jako domů. A chtěla bych ještě použít něco málo z fyziky, moc si toho nedovolím radši, a tvoje vlastní slova z pátečního kázání, že ta energie, kterou si tady do nás hrnul celé 4 roky, takže se určitě nestratí a že tady mezi námi opravdu zůstane. A protože nás možná slyší teďka někdo z Uherského Hradiště, tak bych jenom jim chtěla říct, že se mají, že tě mají, protože my jsme se taky měli, že jsme tě tady měli. Takže ať se ti tam daří, moc ti to přejeme a budeme na tebe myslet.

0: Milý oče Josefe, už se tady hodně brečí, tak doufám, že nás to taky nezlomí, tvrdý ministranty. Ale my ti chceme taky moc poděkovat za všechno, co jsi tady pro nás udělal. A vzhledem k tomu, že dneska máme slavnost, je velká pouť a měli bychom se radovat, tak i trochu brečíme a jsme smutní, protože to loučení je vždycky takový bolestivý. A za nás ministranty, když vlastně jsi přišel, tak mě hodně maminek oslovilo, jestli bych zase nechtěl vyzvat ministranty přijít do kostela s těma malýma klukama, kteří sedí v lavicích, tak jsem řekl, jo, já se otce zeptám. Když jsem za tebou přišel, to by se rozzářili oči a řekl, no jasně, jdem do toho. A tady to velká radost, tady ta jiskra nás doprovázela celý 4 roky a bylo to úžasný, protože je tady spoustu nových ministrantů. Ti kluci se stmelili jak malí, tak velcí, hodně tatínků, dokonce i akolitu, tady díky tobě vzniklo. A za to jsme moc rádi, protože těch výletů, toho všeho, co jsme podnikli, za ty 4 roky fakt nebylo málo. A u nás tady v Šumperku, v bráně Jeseníku, máš vždycky ty dveře do Kořán otevřený. Budeme rádi, když za náma budeš jezdit. A jestli ne, tak Uherský Hradiště, těšte se, pač my budeme jezdit za ním. A tady máš od nás ministrantů takový malinký dárečky. Jeden z nich je takový z naší poslední akce. My jsme tomu řekli ministrantský pucle, tak my doufáme, že ve svým volným čase, který skoro vůbec nikdy nemáš, to složíš a že to tam budeš někde mít. Kluci se strašně těší na druhý takový dáreček, který je trochu větší a tady máš k němu klíč, takže si ho musíš pak otevřít. A potom je tady taková krásná vista.
1: Přišel, viděl, a co je manzit? Zůstal, tak to je pěkné.
0: Přečti, co tam je?
1: Venit, vidit, manzit. Přišel, viděl, zůstal. A to je 1460 dní. 1460 dní jsem byl v Šumperku. Úžasný.
0: Potom ještě bych chtěl poděkovat jednomu z ministrantů Alexi, který strašně vložil hodně úsilí ještě do takového jednoho dárku, který dostaneš v zápětí, pak po mši ještě. Strašně moc děkujeme za tu práci, za to všechno, co jsi udělal pro farnost, ministranty, není toho fakt málo. A nevím, jak to dál už ukončit, ať dlouho nekecám, tak to snad ukončím jenom takovým jedným citátem pro nás všechny, týkající se tebe. Pokaždé, když budete chtít být se mnou, vzpomeňte na mě a já s vámi budu tak dlouho, jak jen budete chtít, jak dlouho bude potřeba. Díky, padre.

Děkuju.

Tak ta písnička nej byla krásná a svěřujeme otce Josefa všichni do ochrany Panny Márie, ale byla také velmi praktická, to je pro všechny posluchače Rádia Proglas, protože pan kaplan měl čas otřít slzičky a zase se otočit k nám. Josefe, já tam mluvím poslední. Děkuji, dneska jsi kázal Janu Křtiteli a říkal si, že ten jeho úkol byl zůstat ve stínu, ukázat na Ježíše. V jistém smyslu prostě ukázat na Ježíše a zmizet. A to je úkol každého kněze. Vůbec tím neříkám už zmiz. To by bylo blbý, že? Ale to ne. Ale takový je úděl každého kněze. Ukázat na Ježíše, udělat nějakou svou prací a jít dál, sloužit dál. Ať je to kněz, ať je to biskup, ať je to papež. Nejsme to my, co jsme důležití, ale Pán Ježíš. A já jsem přesvědčený, že jsi to dělal. Že v těch lidech, které jsi doprovázel, a to byly děti k svatému přijímání, nebo dvě skupiny biřmovánců, katechumení a další, zůstal jim v srdcích Pán Ježíš. Mají tě rádi a rádi na tebe budou vzpomínat. Ale ty jsi přivedl k Ježíši a tomu hluboce věřím a je tady opravdu celá řada lidí, o kterých bych mohl říct, že jsi to ty, který jsi s nimi pracoval, na ně zapůsobil a s nimi se modlil a je vedl. A celá řada takových, o kterých vím, že chodí a do kostela věřím, chodit budou od doby, kdy se třeba s tebou setkali při nějaké přípravě nebo při jiných příležitostech. A za to moc a moc děkuji. Děkuji ti za 4 roky, které jsem mohl strávit s tebou tady společně, no, na faře, no, částečně, kde jsi tam mimo faru na středisku, protože se fara upravovala, že? A to taky děkuji, že jsi tam snes ty skoro 2 roky prostě takového bydlení v takových různě podmínkách. Ale pak na faře, omlouvám se za všechny ty dny, kdy třeba jsem byl nějaký nevrlý a bez nálady a nebo něco špatného řekl. A hlavně děkuji za přátelství.

Tak, drazí, já bych taky rád něco řekl. Doufám, že k tomu bude hlas. Děkuju za všechny přání. Když jsem přišel do Šumperka před 4 lety, tak jsem si myslel, že... budu dávat a odcházím s tím, že jsem mnohem víc dostal. Děkuji vám, Šumperáci, že jste mě přijali mezi sebe. Děkuju za každý podání ruky, za každý úsměv, za důvěru, za modlitby i za všechny obyčejné chvíle, třeba u kávy nebo někde ve stoje, kdy jsme si povídali. Na Slovácko neodchází jen nějaký kaplan, odchází tam jeden hrdý Šumperák. Obrovské díky patří mladým Biřovanci, katechumeni, ministranti. Přiznám se, že jste byli jednou z mých největších radostí. Díky vám jsem znovu a znovu viděl... že Bůh je živý. Že si umí získávat lidská srdce. A že má smysl dát mu život. A nakonec, oče Slávku, bych chtěl poděkovat tobě, jestli to zvládnu. A to přejdem. Známe se od mých 10 let, to je skoro 1/4 století. Provázel jsi mě jako kluka, seminaristu, kněze. Málo kdo ví, kolik z toho pro mě udělal. A zvlášť v posledním měsíci jsem znovu poznal, že se o tebe můžu opřít. Za to ti děkuju nejen jako tvůj kaplan, ale jako přítel příteli. Kdybych měl znovu začít, protože včera jsem měl 6 let kněžství, kdybych měl jít od začátku, hrozně bych si přál, abys byl zase po mým boku. A nakonec, moji milí, vás chci poprosit o odpuštění, protože odcházím s vědomím, že jsem nebyl dokonalým kaplanem. Ale opravdu jsem se snažil být vaším knězem celým srdcem. Pokud jsem někoho zranil nebo zklamal, prosím vás o odpuštění. Za všechno dobré, co jsme spolu prožili, děkuju Pánu Bohu i vám. Mám vás rád.

Na závěr ještě se loučím s našimi posluchači Rádia Proglas. Děkujeme za přízeň, že jste byli společně spojeni s námi z krásného města Šumperka. A milovaní farníci, na vás se těším odpoledne, na tom farním odpolední, které bylo zmíněno. Vyprosme si Boží požehnání. Pán s vámi.

0: Končím mše svatá, kterou jsme o 13. neděli v mezidobí přenášeli z kostela svatého Jana Křtitele v Šumperku, celebroval páter Josef Hovád. Pokud se chcete blíže seznámit s dnešními biblickými texty s krátkým komentářem, naleznete je na webu www.víra.cz.
1: Přispějte na vznik duchovních pořadů a přenosů bohoslužeb prostřednictvím dárcovské SMS.
2: Pošlete zprávu ve tvaru DMS Mezera Proglas Mezera 190 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 190 korun. Rádio Proglas obdrží 189 korun. Moc děkujeme.
1: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.
0: A po mši svaté už vás zvuk poslechu varhaní hudby. Zazní fantazie D-mol a G-mol Jana Křtitele Kuchaře v podání Věry Hermanové.

0: Dozněly fantazie D-mol a G-mol Jana Křtitele Kuchaře. Na varhany hrála Věra Heřmanová.
1: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, Kutné Hoře a v Příbrami. Pokrývají tato města a okolí. Praha, Benešov, Beroun, Brandýs nad Labem, Stará Boleslav, Čáslav, Čelákovice, Jesenice, Kolín, Kralupy nad Vltavou, Králův dvůr, Kutná Hora, Mělník, Milovice, Neratovice, Nymburk, Poděbrady, Příbram a Říčany. Jsme tu s vámi po celý den.

0: Dotýkání světla. Vysílá pražské studio Christian. Pěkný poslech na vlnách Proglasu přeje od mikrofonu Jana Beránková. Setkáváme se, milí posluchači, opět s docentem Karlem Sládkem z Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze nad tématy z úvodu do spirituální teologie. Připomenu, už jsme probrali úvodní kapitolu o sdílení se Boha a obdarovaném člověku, křesťanskou duchovní zkušenost a její rozlišování, mystiku, askezi a rozvoj života modlitby. Dnes nahlédneme na vztah člověka k ostatnímu božímu stvoření ve světě. Na příkladu symboliky včely v křesťanské spiritualitě a umění.
1: Já bych chtěl poděkovat za toto téma, protože my včelaři říkáme, že když někdo začne včelařit a chytne ho to, tak je to, jako by chytil virózu. No a když ho to nepustí, tak pak už je to diagnóza. Takže já jsem moc rád, že můžeme mluvit také o symbolice včely a také, jakým způsobem nahlížíme na moudrost přírody. Jakožto teolog jsem si také kladl otázku, jak skloubit právě to mnišské modli se a pracuji. Protože mniši vždycky dbali, aby člověk, který nějakým způsobem duchovně pracuje, pracoval také manuálně. A tak jsem prostě hledal možnosti, kde mohu také manuálně pracovat, a když jsem objevil včelařství, tak to bylo přesně ono. Člověk vyrábí úly, rámky, taví vosk, zatavuje mezi stěny a potom také samozřejmě objevuje život přírody, život včel a nějakým způsobem zasahuje do života včel. Nějakým způsobem se včely musí přizpůsobovat jeho rámkové míře, bere jim nějakým způsobem med, takže to taky zabraňuje rojení, což se nám letos teda opravdu nedaří. Včely se nám rojí, oni vědí proč. A tímto způsobem vlastně jsem hledal takovou tu harmonii mezi tím životem, řekněme, činným a životem kontemplativním. A včelařství, no to je nádhera. Člověk vlastně v té spiritualitě nalézá něco, o čem ti ranní autoři hovořili jako o přirozené kontemplaci. Člověk vlastně kontempluje moudrost přírody a skrze tuto krásu, která se mu tam zjevuje, skrze tuto moudrost, si začíná uvědomovat to, že zatím je stvořitel, to, že zatím je Bůh, který vlastně to všechno stvořil a my to tímto způsobem poznáváme. Je zajímavé, že mnoho těch ruských autorů, které já studuji, prošli fází ateismu, odvrhnutí víry, materialismu a návrat k Bohu nalezli skrze kontemplaci přírody. Kdy najednou si položili otázku, tak je to jenom chaotická hra instinktů? Je to jenom boj o přežití? Je to jenom boj, ve kterém nahodile se osvědčí jenom ty, řekněme, formy, které omylem přišly v té genetické výbavě? Nebo je tam nějaká krása, která přesahuje? Nebo je tam nějaká dobrota, která tíhne k něčemu vyššímu? A v této vlastně symbolice přírody potom objevili ten hlas Boha Otce, ke kterému se sami začali vztahovat. Takže to je přesně ta krása přírody a je to i ta moudrost včel. Proto také včela velmi často u těch křesťanských autorů je vnímána jako tvor, který se vyskytuje v místech, kde je zvláštním způsobem přítomná milost. Mnoho svědců mají ve svých hagiografických vyprávění událost, že když se narodili, tak okolo nich začaly lítat včely a neublížili jim. Ba co víc, když například v životě svaté Rity, která je taky jednou z patronek včelařů, když byl malé dítě, okolo prochází nemocný člověk, který měl ochrnutou ruku a jeho ruky se dotkla včela, tak tento člověk byl zázračně uzdraven a opěvoval dítě, které se narodilo. Včely nám také dávají mnohé, jak my říkáme, včelí produkty, které mají opravdu léčivou sílu. Ať už je to třeba med, Kromě medu tady máme třeba propolis, což je vlastně pryskyřice, kterou oni sbírají v přírodě a používají i na tmelení, na izolaci. A má také spoustu látek, které mají dezinfekční účinky.
2: Mateří kašičku vzpomeňte.
1: Také mateří kašička, samozřejmě, která je velmi dobrá také svými látkami, které má uvnitř. A když člověk objevuje vlastně, řekněme, dary, které má, no tak se raduje. No a nikdy mu potom nevadí, když už dostane nějaké to žihadlo, tak on i ten včelí jed je léčivý.
0: Hodí se mi tady nahlédnout, milí posluchači, znovu do knihy Tomáše Špidlíka Prameny světla. My už ji z Vln proglasu dobře známe. Autor shrnuje, jak se ve vývoji lidé dívali na smysl viditelného světa. Křesťan má usilovat o pravé pochopení světa, rostlin, zvířat, věcí, člověka a jeho dějin, všeho toho, co je viditelné a co nás obklopuje. Řečtí otcové dali tomuto úsilí zvláštní jméno, fyzická teorie, neboli rozjímání přírody. Kdo se v něm vycvičil, ten ví, co každá věc, s kterou se potká, pro něho znamená ke spáse.
1: V Římě známe fontánu včel, ale také běžte se někdy podívat do baziliky svatého Petra. Běžte se podívat na oltář, na ten krásný baldachín, který je nad ním, a podívejte se na sloupy a na těch sloupech uvidíte včelí roje. A to je také znamení toho, že právě během slavení liturgie je zvláštním způsobem přítomná milost, zvláštním způsobem se zde dotýká věčnost a časnost a ty včely jsou tak jako ten roj tam přítomný, protože jsou symbolem přítomné milosti. To vzniklo v době, kdy byl papežem Urban z rodu Barberini a oni měli také včely ve svém rodovém znaku. Nicméně i tato symbolika včel je velmi propracovaná v křesťanství. Mnoho patronů, jako je svatý Jan Zlatoustý, jako je svatý Ambrož, jako je svatá Rita, u nás to může být svatý Prokop. Mnoho z těchto našich učitelů křesťanského života tak mají ve svých hagiografických vyprávění příklady toho, jak vlastně jejich slova byla sladká jako med. O tom, jak oni svým pastýřským úsilím vytvářeli to společenství církve v takové harmonii analogické, jako je ta harmonie života v úlu. A to je přesně ta, řekněme, služba celku. Kdy my jako křesťané žijeme v církvi v takovém tom mystickém těle Kristově a každý z nás má nějaký úkol. A vytváříme to tělo Kristovo. Každý má tam nějaké povolání a poslání. A analogicky je tady život v úle. Každá ta včelka, každý ten trubec, matka během svého života mají nějaký úkol, který vytváří potom celek. Biologové mluví, že včelstvo vytváří superorganismus. Tedy nemůžeme brát včely jenom jako jednotlivce, když mluvíme o včele medonosné, máme také včelky, které jsou samotářky, ale tohle to je včelka medonosná, tak mluvíme o tom, že oni mají vlastně i společnou imunitu. Oni, vlastně máme samozřejmě imunitu jednotlivé včely, ale máme tady imunitu celého úlu. Jakým způsobem oni se brání nemocem, jakým způsobem oni vlastně uvnitř fungují. A to je také velmi důležité pro nás. Jak oni se dokážou spontánně pro něco rozhodnout. Když se vám včely rozhodnou, že se budou rojit, tak můžete dělat cokoliv.
2: Ano, ano.
1: A co je také krásné, je třeba ta vnitřní, třeba i proměna včely matky královny. Jo, vemte si, že včely se rozhodnou, že buď třeba dojde k nějaké tiché výměně matky, nebo se chtějí rojit. A tak si narazí takzvané matečníky. To znamená, že oni jedno oplozené vajíčko, z které se stane larvička, začnou krmit mateří kašičkou a začnou jí stavět matečník. A když ta larvička roste, potom vlastně se ten matečník uzavře, tak je zde fáze, než vznikne ten obraz včely, je zde fáze té vnitřní metamorfózy, kde tam vlastně je zase taková kaše. A z tý se začne tvarovat včela. Takže tam není plynulý přechod mezi tou larvičkou a tím obrazem včely, tím imágo, ale je tam fáze metamorfózy, kdy se vlastně ze všeho stane znovu kaše a znovu se vytvoří včela, matka královna. je tam proces proměny. A můžeme říci, že v tom, analogicky samozřejmě, že ten duchovní život člověka je taky takovýmto procesem proměny. Z té fáze, řekněme, starého člověka, řekněme, z takového toho červíčka, potřebujeme, aby ten Duch Svatý v nás, nás proměnil v to podobenství Krista. Takže tady je také ten přechod od starého člověka k novému člověku. A vidíme, že v přírodě se to děje. Tyto metamorfózy tajemné vnitřní. A tak člověk, který je člověkem náboženským a vztahuje se k Bohu, tak také v životě s Bohem zažívá tuto vnitřní proměnu v Duchu Svatém.
0: Když hovoříme o duchovním smyslu věcí, docela tu sedí ono přirovnání s ořechem. Je sice velmi prosté, ale právě proto názorné. Na ořechu je zelená kůra, v ní je plod s tvrdou skořápkou a teprve uvnitř té skořápky je jedlé jádro. V přeneseném smyslu má i příroda tuto trojí vrstvu. Jsou ti, kteří ulpí jenom na zelené kůře, uspokojí je smyslová krása, vnějšek. Jiní se naučili uvažovat, jsou schopni reflexe. Zamyslí se nad tím, co je jádro, zkoumají přírodní zákony, uvažují filozoficky o podstatě bytí. A přece ani oni nedošli k tomu pravému. I vědecké a filozofické zkoumání je nechává lačnými. Je potřeba proniknout i tvrdou skořápkou až k měkkému jádru. To dělají ti, kdo si uvědomí, co ta nebo ona věc, událost, osoba má znamenat na cestě k Bohu, co jim samým chce říci Bůh, když jim ji poslal do cesty. Příroda je školou duší, ale musíme ji umět respektovat a umět v ní číst.
1: Samozřejmě člověk, když se učí včelaři, tak taky dělá spoustu chyb, ale postupně, když si osvojí tu praxi, tak vlastně zjišťuje i to, že když jdete do včel a nejste vnitřně klidní, řekněme, nemáte v sobě ten postoj modlitby, takové té bázně před stvořením, tak když jste třeba nervózní, nebo když vám máte v sobě nějaké negativní emoce, tak ty včely mu dají najevo dneska ne. Jo, přijď jindy. A také mu včely někdy řeknou, kdy toho člověka nestojí, protože třeba se něco v úlu děje, co potřebují mít vlastně v sobě. Takže nějaká ta jako komunikace tady určitě je. Nicméně je třeba stále mít na paměti, že včely mají vlastní život. A jsme to my lidé, kteří jsme jim ten život trošku upravili. A musíme to jako včelaři hodně promýšlet. Protože včely také díky člověku trpí mnohými nemocemi. V dnešní době taková nemoc, která nás trápí, je napadení kleštíkem, který se jmenuje Varroa destructor. A tohoto kleštíka jsme vlastně včelám donesli my. My jsme ho přinesli od včel z jihovýchodní Asie, kde tamní včely se s tímto parazitem dokáží vyrovnat, dokáží se vzájemně čistit a podobně. Mají ty mechanismy, jak vlastně soužít s tímto parazitem. Ale když jsme vlastně začali ty včely rozvážet po celém světě, ty naše včely třeba evropské, tak jsme si sem toho parazita zavlekli a ty naše včely tyto mechanismy nemají. A proto musíme těm včelám zase pomáhat, aby se s ním dokázali vypořádat, což znamená je také trochu zatížit nějakými léky. A tak vedeme různé debaty, které ty léky jsou lepší a horší, které více zatěžují a méně. Ale znamená to tedy opravdu promýšlet ten život včel, abychom jim, řekněme, neubližovali. Protože to, že jsme tam zavlekli to onemocnění, to taky svým způsobem nebylo fér. A teď je na nás taky, abychom jim pomohli, aby si nalezli ty mechanismy a dokázali se s tím vyrovnat, protože on už se asi zničit nedá a tak musíme se nějakým způsobem naučit žít právě s tím třeba fenoménem. Víte, jak je potřeba, aby ten člověk promýšlel ten vztah k té přírodě? Tam je spousta moudrosti.
2: A zase je to o tom vztahu a zásahu člověka do tvorstva jako takového.
1: Ano.
2: A to je příklad včely, o kterém teď hovoříme, ale platí to všude.
1: Ten vztah k přírodě se mění, vytváří. Ten vědecký přístup dřív, a někdy to i přežívá, hodně zpředmětnil přírodu. To bylo taková jenom jakoby rozprostírající se věc, kterou nějakým způsobem matematizujeme a uvádíme do statistik a děláme na ní pokusy bez nějakého etického rozmýšlení, jestli je to správné nebo ne. Samozřejmě, že nemůžeme se k té přírodě vztahovat, jako by to byla osoba, ale je to něco, co tíhne k tomu, aby tam přišel člověk a došlo tam k tomu zosobnění. A mít k tomu úctu, k tomuto životu přírody je velmi důležité. A najednou zjistíme, že uvnitř té přírody je spousta moudrosti, která úplně přesahuje naše chápání. Například vztah mezi květinami a včelami. Nevěřila byste, jak tento vztah je provázán, jak tvary rostlin se přizpůsobují včelám, jak včela svým ochmířením zase pomáhá opylování rostlin.
2: Barevnost.
1: Přesně, barevnost, vůně. Chtěl bych tady připomenout například takzvané orchidejové včely. To jsou takové zelené včelky, které opylují tropické orchideje. A tyto orchideje vlastně předávají samečkům vůni, která je velmi atraktivní pro samičky. A tento, řekněme, feromén vyprodukovaly rostliny, až když se setkali s těmito včelami. Takže oni sami vlastně komunikují nějakým způsobem s tou přírodou. V Asii zase máme orchideje, které včelaři využívají pro vlastně získání roje. Oni zase mají jiný feromon, který je dráždí, jakoby takový, jako řekněme, feromon blízký sršňům, takovým těm nepřátelům. Ty včely to cítí, tak se jdou bránit, tím vlastně útočí na tu květinu, čímž ji opilují a následně, když ten včelař dá tuto orchidej vedle prázdného úlu, tak potom zaletí a naleznou u něho nový domov. Takže tady vidíme, jakým způsobem ta moudrost vztahu uvnitř ekosystému je přítomna a myslím si, že ještě hodně co odkrývat. Ještě ne všechno jsme dokázali rozpoznat a tam, kde to tušíme, tak je důležité to začít znovu promýšlet, protože ten vztah k přírodě jenom, řekněme, vytěžit něco, nebo ten takový jenom praktický a užitkovostní vztah k přírodě, ten si myslím, že by měl mít své limity, například ty limity, kdy potřebujeme se samozřejmě uživit jako lidstvo, ale nepotřebujeme pořád víc a víc z té přírody těžit a tím ji ničit. Takže opravdu učit se respektovat přírodu a mít k ní vztah, to je také duchovní rozměr člověka.
2: Nemusíme být jen pilní jako včeličky. Můžeme se těšit také z její krásy. Jako tvor je nádherná, i když má žihadlo. Ale to si člověk také někdy zaslouží. Objevuje se v ikonografii jako symbol zvláštní milosti u světců. Inspirovala umělce.
1: Já bych se opřel o křesťanské umění. Zde můžeme nalézt včely v různých situacích při božím stvoření. Včely podle té představy byly stvořeny ještě před pádem člověka, tedy nějakým způsobem zažili realitu ráje. A jsou tedy přítomny tam, kde je nějakým způsobem milost. A tak některé obrazy stvoření světa, když vlastně tuto událost se snaží zachytit, tak zde jsou přítomny včely a jiný hmyz. Takže to je jeden takový rozměr, kdy včela je zde už vlastně z toho období ráje a tedy není jako zatížena tím prvotním hříchem člověka, až ten člověk vlastně velmi často vstupuje do života včel a potom, když třeba udělá nějaký špatný zásah, například jí veme hodně medu, tak ona chce potom musí přežít, takže jí třeba podnítí k větší loupeživosti a podobně, což vlastně dříve v přírodě zas tak často nebylo, jednak ty včely nebyly v té krajině tak blízko u sebe, jako to my děláme, že máme jeden úl vedle druhého, ale ty roje v těch dutinách stromů byly vzdálenější u sebe, takže ty včely si zas tak často nekonkurovaly. Včely jako takové mají zpřítomňovat právě ty okamžiky setkání věčností s časností. Třeba jsme zmínili ten okamžik uzdravení, kdy došlo na základě dotyku včely. Tomu by mohlo být takový ty počátky apiterapie. Ale včelu nalezneme také třeba, to jsem objevil, jeden obraz s vzkříšeným Kristem a v pozadí této události ten malíř také umístil úl, klád. A což je zase ta sama interpretace, symbolická. Včela je tam přítomna, protože v tomto okamžiku dochází k nějakému novému stvoření, dochází k zde králitě vzkříšení, otevírá se nám nebe a včely u této příležitosti nemohly chybět. Takže si všímejme právě přítomnost včel v těchto okamžicích setkání s Boží milostí.
2: Postoj křesťana ke světu, píše teolog Tomáš Špidlík, je v zásadě dvojí. Buď o světě mluvíme jako o Božím stvoření, a nebo o místě pokušení ke zlému. To vše může být svět. Vezměme slovo svět v dobrém smyslu. Všechno dobré a krásné zde na zemi je odleskem Boží dobroty a krásy. Než přesto se duše nadlouho nedokáže spokojit s pouhým odleskem a zatouží vidět světlo pravé. Není divu, že v těch okamžicích pocítí svět jakoby cosi cizího, skoro nepřátelského. Znáte Augustinův výrok: neklidné je lidské srdce, dokud nespočine v tobě, Bože. Nespokojenost s tímto světem dala inspiraci umělcům, aby vyjádřili ideál světa lepšího. Cítili v sobě stesk po ztraceném ráji. Světce pak vedla tato touha k tomu, aby pracovali houževnatě k uskutečnění nové země a nového nebe, jak se píše v knize Zjevení.
1: Je jeden také obraz svaté Rity, kdy svatá Rita klečí, modlí se před křížem a z té strany horní se jí otevírá nebe a ze spodu vlastně směrem k tomu otevřenému nebi vstoupají včely. Takže zase okamžik modlitby, kdy se otevírá nebe a v tomto okamžiku jsou zde přítomny včely. Včelky mají opravdu pro nás blahodárný vliv. A co je zajímavé, že dřív museli včelařit téměř všichni faráři. Ono bylo nařízeno za dob Marie Terezie, že vlastně včely by měly být všude. No a kdo byl takové ta hlavní postava na každém městě a vesnici? No to byl farář a učitel. Takže učitel a farář měli mít včely. Samozřejmě farář si potom z čelího vosku mohl odlévat svíčky, což je taky dobré. Vzpomeňme si na exultet, který kněz zpívá během Velké noci, během Velikonoc, během velikonoční liturgie, kdy připomíná právě včelu, která se spolu podílela na tom, že máme paškál, který se rozsvěcí. Takže vidíte, zase včela je v tom zpěvu přítomna, jako část symbolika milosti vzkříšení.
3: Nemůžeme minout i v babičce vlastně to rozloučení, když babička umírá.
1: Ano, když babička z díla Boženy Němcové umírá, tak prosí vlastně, aby vzkázali včelám, že umřela. A to zase má ten význam, že ty včely jsou nějakým způsobem blízko nebe a že když vlastně ta duše babičky jde do té části posmrtného života, tak ty včeličky to mají vlastně oznámit v tom nebi, že přichází ta babička. Ta symbolika je v tom setkání věčnosti a časnosti, kdy ty včely jsou právě v tomto okamžiku zvláštním způsobem přítomny.
2: Pro dnešek, milí posluchači, uzavírám knihu Tomáše Špidlíka Prameny světla a za inspiraci k promýšlení spirituality člověka a stvoření děkuji docentu Karlu Sládkovi z Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Pořad cyklu Dotýkání světla připravila Jana Beránková, vyrobilo Studio Christian Praha.

0: Tak máme neděli 11 hodin a to je vždy ten pravý čas na to, aby bylo vysíláno na Radu Proglas. Proglaso. Ahoj děti, ze studia vás dnes zdraví Tamara Suchánková a...
1: Anaty, zdravím vás, mějte krásnou neděli, těšíme se na vás.
0: Tak jsem se tady k Naty vetřela do studia, ona už tady od 6 od rána trápí. Ne, netrápí, ale musela dnes brzo vstávat. No a teď už se za vámi moc těším i já, byla jsem teď nějaký čas mimo, ale bedlivě jsem poslouchala všechna vysílání. Tak čím nezačnem? Asi bychom si měli nejdřív přečíst nějaké odpovědi, které jste psali z minulého kola, z minulého týdne. Tak na to ji začneš?
1: Dobře? Určitě. V první otázce jsme se vás ptali, z jakého města pocházel svatý Pavel. A vidím, že všichni zúčastnění, tedy Vašík, Eliška, Aneška, Magdalenka, Benedikt i Bernadetka odpověděli správně, že z Tarzu.
0: Druhou otázkou, co měli společného Pavel a svatý Štěpán? No, tak schválně. Bernadetka Lovečková napsala, že co měli společného byl hlavně pán Ježíš. Absolutně souhlasím. Benedikt napsal, že spolu byli u jednoho kamenování. Magdalenka Lovečková. Jediné, co mě napadá, že byli oba dva u kamenování svatého Štěpána. Eliška Baričáková píše, že Štěpán a Pavel byli spolužáci. Stejně tak i Vašik Baričák. Byli to spolužáci, kolegové a ideoví protivníci. To je hezký. Tak pojďme dál.
1: Otázka třetí. Jak se jmenoval židovský učitel, do jehož školy Pavel chodil? Tak byl to Gamaliel, jak odpověděl Vašík. Ano, Magdalenka také napsala, že škola se jmenovala Gamalielova.
0: Tak. Čtvrtá otázka. Je něco, co tě na životě svatého Pavla zaujalo? Tak Vašika Baričáka, nebál se podniknout další misijní cesty a také ho zaujalo jeho obrácení. To je pravdou, to se líbí i mně. Získal dobré vzdělání, psal listy a uměl cizí jazyky, říká Eliška Maričáková. No to máš pravdu, takže děti, hlavně ty cizí jazyky, protože opravdu otevírá to dveře všude. Aneška Lovečková vyráběl stany ve Skutcích apoštolů, kapitola 18, verš 3, zůstal u nich a pracoval s nimi, poněvadž měli stejné řemeslo. Takže asi tě zaujalo, Aneško, že uměl vyrábět stany.
1: To myslím, že se docela na léto hodí.
0: To teda. Myslím si, že dnes v tom počasí je vedro i v tom stanu.
1: A jinak nám přejete krásnou neděli, tak to my vám také přejeme.
0: My vám také, a ta dnes je teda úplně vařící. Ta opravdu věřím, že nás třeba posloucháte někde u bazénu. No a já myslím, že teď bych měla vylosovat, takže na ty zavírám oči a ťukám a je ta Magdalenka Lovečková. Takže Magdalenko, gratulujeme. Zapisuju to sem do našich lejster. A co tam máme dál?
1: A my si představíme SMS otázku na dnešní den. A ta zní, kde spočine člověk zbloudivší z cesty prozíravosti podle 21. kapitoly knihy Přísloví. Kde spočine člověk zbloudivší z cesty prozíravosti podle 21. kapitoly knihy Přísloví.
0: No a vy nám můžete vaše odpovědi psát buď SMS-kami na číslo 775-132-132 anebo mailem na adresu živě@proglas.cz, samozřejmě bez háčků. Písnička?
1: Písnička. Psali jste si o trpasličí svatbu, tak tady je.

0: skončila písnička. Přiznám se, že jsem si tady celou dobu zpívala. No, ty se jen usmívala za mikrofonem. No, my vám hlavně v tuhletu chvíli připomeneme, jaké jsou dnešní okruhy, kam nemůžete dnes odpovídat, až nám budete volat, no a také to telefonní číslo.
1: Je to tak, takže okruhy máme tady nedělní liturgii.
0: Zvířata v Bibli.
1: Narození Jana Křtitele.
0: A pán Ježíš a lidé v jeho životě.
1: A telefonní číslo je 739 850 345.
0: Tak a už nám někdo volá? Nebo to někdo vzdal?
1: Někdo volal a než skončila písnička, tak to vzdal. Takže prosím, nebojte se, zkuste zavolat znovu. Máme spoustu pěkných otázek.
0: Tak, nemějte vůbec obavy, protože si myslím, že ta témata jsou dnes bezva. Třeba zvířata v Biblii, když se tady tak do toho dívám, to je docela zajímavé. Tak co, pořád
1: tak, je to tady, zvedáme telefon. Ahoj, tady pro Glaso.
2: Já jsem Maruška.
1: Ahoj, Maruško. Tak tě moc zdravíme. Tak zeptám se, Maruško, máš už vybraný okruh, kterým bys chtěla začít?
2: Nemám.
1: Nemáš? Tak co si dáme? Nedělní liturgii, zvířata v Bibli. Nedělní liturgie, dobře, za kolik
2: bodů? Jo, za dva.
1: Za dva body, dobře. Tak dobře, poslouchej, Maruško. Máš doplnit text z dnešního evangelia. A tam zní, kdo vás přijímá, buď má život věčný, nebo mě přijímá, anebo bude pronásledován.
2: Přijímá.
1: Mě přijímá, správně.
0: Výborně, Maruško, kam se podíváme dál? Buď ti můžu nabídnout zvířata v Bibli, nebo narození Jana Křtitele, anebo pana Ježíše a lidé v jeho životě.
2: Jan Křtitel.
0: Za kolik bodů?
2: Na dvě.
0: Taky za dva. Dobře, tak poslouchej. Byl Jan Křtitel starší nebo mladší než Ježíš? A máš samozřejmě tři možnosti, které jsou tentokrát jednoduché. Mladší, stejně starý, anebo starší?
2: Byl Jan... Ježíš je mladší.
0: Ano, takže je to jasný. Výborně, Maruško, je starší. Tak narodil se o pár měsíců dřív. Máš pravdu. Maruško, co uděláme s tvou výhrou?
2: Uložit.
0: Ukládáme. A jak se máš?
2: Já dobře, pojedem na Velehrad se kouknout.
0: Na Velehrad? Dneska v tom horku?
1: Teď nám
0: už nám to vyplo.
1: Spojení.
0: Škoda. Asi se nám to zavařilo, ta linka. Ale Maruško, tak v každém případě, pokud to jsem dobře pochopila, že pojedete na Velehrad se kouknout dnes, tak vám přeji šťastnou cestu a hlavně vzít si sebou hodně vody, protože si myslím, že to bude dneska fakt náročný. Dnes má být, myslím, největší vedro za celý týden.
1: Ano, dneska to má být až kolem 40 stupňů. Takže pozor, hodně píte, noste něco na hlavě.
0: Tak
1: co, jo, my tady máme telefon, nevím, jestli je to ještě Maruška, jestli to zkouší znovu nebo někdo další, takže zvedneme, uvidíme. Tak ahoj, tady pro Glaso.
2: Já jsem Maruška, jsem mám dobře.
0: Maruško, tak...
2: Já pojedem na Velehrad se kouknout.
0: Ano, ano, a Maruško, já jsem se ptala, pojedete dnes?
2: Sobotu.
1: Takže na tu pouť.
0: Na tu pouť? Tak to bude krásné.
1: Tak se tam potkáme.
0: Tak to už by nemuselo být takové vedro.

0: Ještě.
1: Nebo možná už někdo je na prázdninách.
0: Někdo už možná odjel na prázdniny a že si tady tak zbudem.
1: Uvidíme.
0: Tak zkusíme ještě jednou zopakovat telefonní číslo sem k nám do studia 739 850 345. No a pokud nebudou volat děti, tak klidně vyzveme i dospělé, odvážné, kdo by to chtěl někdy zkusit, vyzkoušejte.
1: Mm-hmm. Máme tady nedělní liturgii, zvířata v Biblii,
0: Pana Ježíše a ostatní lidi v jeho životě. A také narození Jana Křtitele, tak můžete zkusit si zasoutěžit s náma.
1: Uh-huh. A ještě můžeme připomenout SMS otázku. Ta dnes zní, kde spočine člověk zbloudivší z cesty prozíravosti podle 21. kapitoly knihy Přísloví.
0: A vy nám můžete psát odpovědi SMS bránou 775-132-132 nebo mail živězavinač@proglas.cz. To vše končí tady u nás ve studiu. Tak stále nikdo nevolá. No, tak to je teda krása. To budou prázdniny, jako když vyšije. Já jsem teď se vám chvíli děti odmlčela, protože já už jsem si trošičku ty prázdniny začala dřív. A vyjela jsem se podívat na týden do země, kterou taky znáte z Bible. Byl to Egypt. K tuto zemi mám velmi ráda. Tak jsem tam taky na vás vzpomínala. Pravda, Mojžíše už jsem tam nepotkala. Moře se mi taky nerozestoupilo, ale vždycky, když tam do té země přijedu, tak mám takový krásný pocit té historie, která se mě tam velmi dotýká. Zajímalo by mě, kam pojedete na prázdniny vy. Kdyby to nám třeba nechcete teď psát nic do soutěže, zkuste nám třeba napsat na SMSku i to, kam pojedete na prázdniny, co chystáte. Věřím, že jsou mezi vámi děti, které třeba nemají odvahu nám teď ještě psát do soutěže, tak zkuste. Třeba je to taky dobrý start se nám přiblížit, napsat nám na SMS-ku, kam.
1: My si to moc rádi přečteme.
0: Kam se chystáte letos o prázdninách. Tak co, vyzveme někoho dospělého, zkusíte nám zavolat
1: zkuste.
0: I vy?
1: Zkuste, nebojte se toho, 739 850 345.
0: A na ty půjď zatím nějakou písničku.
1: Tak si dáme prázdninovou.

0: Jsme zpátky po písničce a máme radost, že můžeme přivítat na lince soutěžící v Proglasu, takže dobrý den, kdo pak se dovolal?
1: No, Křečková Marie.
0: Dobrý den, máte vybraný okruh.
1: Ano, já si tady stlumím ovšem, abych mi poslouchala dvakrát. Ne, můžete mi, jako, dejte mi něco, no, cokoliv vybráte.
0: Cokoliv, máme tady z nedělní liturgie, o narození Jana Křtitele, o zvířatech v Bibli nebo o Pánu Ježíši, co se vám líbí nejvíc?
1: Co o Pánu Ježíši?
0: Dobře, tak dáme Pána Ježíše. Za kolik bodů byste ráda? Máme 1, 2, 3, 4 nebo 5?
1: Za 4,
0: dobře. Tak jo, otázka zní, jakým postižením trpěl Bartimáos? Jakým postižením trpěl Bartimáos? Buď byl...
1: No, narodil se slepý.
0: Správně.
2: Výborně, ani vám nemusíme dávat nápovědi. Perfektní. A kterou druhou otázku zkusíme spolu? Ještě můžeme se podívat něco ohledně Jana Křtitele, pak také na zvířata v Biblii, nebo tu dnešní nedělní liturgii?
1: Víte co, třeba dnešní liturgii, ale já si myslím, že v tom asi budu plavat. No, tak i když jsem nám vše byla, ale...
2: To vůbec nevadí.
1: Tak to třeba to, no.
2: Tak taky za 4?
1: Jo.
2: Tak.
1: Ano.
2: Tak třeba. V prvním čtení upravili hostitelé Elizeovi světnici. Kterou z věcí do ní nedali? A já vám dám na výběr. Ano. Nedali tam ano. Sedadlo... Nebo skříňku, anebo stůl?
1: No, skříňku tam nedali.
2: No, vidíte, a pak, že v tom budete plavat. Úplně výborně. Odkud jste se k nám dovolala?
1: Cože?
2: Odkud jste se k nám dovolala?
1: Představte si, víte, kde jsou Litoměřice zahrada Čech?
2: No, samozřejmě.
1: No, až tak 10 kilometrů odtud jsou Lovosice, samý průmysl, samý smrad. Ale máme tady zahumny hned krásný České středohoří, máme tu Lovoč, na které si můžeme vyběhnout a když jsme mladí, na Nerešovka, všechno to okolo je nádherný. No takže zvu, abyste se třeba ubytovali v Litoměřicích a dělali
2: si výpravy.
1: No, je to tady moc hezké.
2: To je fajn. A jste moc hodná, že jste zavolala, že jste možná prolomila strachy druhých. Ono totiž opravdu nejde o život, že jo? Je to jenom hra.
1: Ne. No. Tak jo.
2: Mějte se moc hezky a děkujeme vám.
0: Děkujeme. Hezkou neděli.
1: Vám taky přeji hodně zdravíčka, abyste to přečkali, když je to šílený tohle vedro. Tak jo,
2: naschledanou. No, vida, z Litoměřic. Vidíš to. Tak co, děti nic, zkuste to, zkuste volat a pokud nezavolají děti, dnes jsme otevřeli soutěž od začátku i pro další a máme další volající.
0: Ano, tak tady Proglaso.
3: Dobrý den, tady Vašík Barček z Valašského Meziříčí, 14 let.
2: Vašíku. Tak Vašíku, povídej, co to bude?
3: Mohla bych se zeptat, co tam máte ještě za 5 bodů?
2: Všechno.
0: No za 5 bodů opravdu všechno.
3: A mohl bych prosím ještě zopakovat okruhy?
0: Mm-hmm. Máme tady nedělní liturgii, Pána Ježíše a lidé v jeho okolí, potom zvířata v Bibli a narození Jana Křtitele.
3: Tak mohl bych prosím Pána Ježíše v jeho okolí za 5 bodů?
0: Určitě mohl. Tak dobře, poslouchej. Kdo to byl Malchus a kde se objevil? Tak buď to byl představený synagogy v Kafarnau, který chtěl uzdravit dceru, nebo byla to zkratka malý chudý student, anebo veleknězův služebník, který asistoval při Ježíšově zatčení.
3: Malchus. Mohu prosím zopakovat?
0: Určitě. Kdo to byl Malchus a kde se objevil? Odkud ho známe, Malchus? Buď to byl představený synagogy v Kafarnau, který chtěl uzdravit dceru, nebo to byla zkratka malý chudý student, anebo veleknězův služebník, který asistoval při Ježíšově zatčení?
3: Za C.
0: Správně, je to tak.
2: Je to přesně tak, i když Vašku uznej, že malý chudý student není vůbec špatný. Tak který okruh si dáme spolu? Nedělní liturgii, zvířata v Bibli nebo narození Jana Křtitele?
3: Mohl bych prosím zvířata v Bibli za 5 bodů?
2: Samozřejmě, tak poslouchej. Jaké maso dal Hospodin Izraelitům na poušti, když už měli plné zuby many? Buď to...
3: Křepelky.
2: No, křepelky, opět bez nápovědy. Vašeku, co uděláme s tvou výhrou? Uložíme, předpokládám.
3: Ano, ano, prosím.
2: Tak, zapisuju. Prosím tě, jak to, že ty jsi u telefonu a nejsi někde u bazénu?
3: To já jsem právě u babičky a teď jsem si vzpomněl, že je pro glaso, tak jsem hned vzal telefon do ruky a vyšlo to, takže dobré.
2: Ty jsi báječný, protože tady dnes nikdo není.
3: Mamka si na to vzpomněla, ty brďo, ještě že tak.
2: Ještě že ty mamky máme,
0: stačí,
2: že
0: stačí změnit trošku režim, ano, že ano. Já už se zapomene.
2: No, to je hezky. A kde ano. Jsi u babičky?
3: Už jsem byl skoro u oběda a tak ale
0: odběhl
3: mamka
0: si
3: vzpomněla, takže dobré.
2: To je hezky. A kde máš babičku? Které části naší
3: republiky? Hutisko
2: Solanec? No, tak to je tam krásné, ano, ano. U Valachu. Tam to musí být báječné. Tak ještě se zeptám, Vašiku, a co dneska u babičky je k obědu? Já jsem k babičce ráda jezdívala.
3: Dneska budeme mít řízky.
2: Řízky.
0: Nejlepší nedělní.
2: Horko, ale to vůbec nevadí. Tak jo, Vašiku, ní se moc krásně.
0: Tak přejeme dobrou chuť k obědu. Jo. A budeme se zase
3: děkuji,
0: těšit
3: vám
0: příště.
3: Taky.
0: Děkujeme. Ahoj.
3: Nashledanou.
2: Člověk bych takové vedru řízkem nepohrdl. Tak Vašík zachránil trošku situaci, vysvětlil nám, jak to děti mají, že taky odjeli a najednou, jak říká Naty, změnil se režim a už zas někdo volá.
0: Ale někomu, někdo si taky asi vzpomněl, kdo změnil režim, takže zvedáme další telefon. Ahoj, tady Proglaso.
4: Dobrý den, tady Miriam Kestiar a je mi 7 let.
0: Ahoj Mirinko.
2: Ahoj.
0: Tak jsme moc rádi, že tě slyšíme a zeptám se, máš už vybraný první okruh?
4: Prosím, zopakovat.
0: Ano, máme tady nedělní liturgii, Pána Ježíše a lidi v jeho okolí, nebo zvířata v Bibli, a nebo narození Jana Křtitele.
4: Nedělní liturgie.
0: Dobře, za kolik bodíků?
4: Za dva,
0: dobře. Tak dobře, poslouchej. V dnešním evangeliu mluví Ježíš o podávání nápojů jeho služebníkům. O jakém nápoji je řeč? Buď o vínu, o čaji, anebo o vodě. Tak jestli si to vybavuješ, v dnešním evangeliu Pán Ježíš mluvil o podávání nějakého nápoje služebníkům. A o jakém nápoji tedy byla řeč? Buď o vínu, o čaji, anebo o vodě?
4: O vodě.
2: Jo, to řekni to.
4: O vodě.
2: Jasně, že jo.
0: Správně. Voda je správná odpověď.
2: Výborně, Miriamko. A do jakého okruhu se podíváme teď? Buď na zvířata v Bibli, nebo na narození Jana Křtitele, nebo také na Pana Ježíše a lidi v jeho životě?
4: Zvířata v Bibli.
2: Super. A za kolik?
4: Máme. Za tři?
2: Dobře. Tak poslouchej. Kdo se podle ženy ze Sýrie živí z drobků, které děti nadrobí pod stůl? Byla to věta, kterou tato žena řekla nebo odpověděla Ježíši při jednom setkání. Co to bylo za zvíře, které již mláděta se živí z drobků? Buď to mohly být slepice, nebo psy, a nebo pštrosy.
4: Psy?
2: Přesně tak. Řekla, že Pán Ježíš, že i psi se živí drobky pod stoly. Máš úplnou pravdu. Miriamko, co uděláme s tvou výhrou? Uložíme, pošleme?
4: Pošleme, prosím.
2: Zapisuji, poslat Miriamce. Jak se máš?
4: Dobře.
2: Máš se dobře asi doma, nebo jsi už někde na prázdninách?
4: Jsem teď. Jsem doma.
0: Doma. Mhm. Budeš se dneska někam koupat?
4: No, mám bazén.
0: Máš bazén.
5: Ty se máš.
0: Mm-hmm, tak to je skvělá volba.
5: Miriamko, doufám, že máš vedle bazénu rozkrájený velký červený meloun. To bychom si taky dali. Máš ráda meloun?
4: Uh-huh.
5: Mm-hmm. A které ovoce máš ještě ráda, zvlášť v horku?
4: Jahody.
5: Jahody. Mm. A Miriamko, jakou máš nejraději zmrzlinu?
4: Vanilkovou.
5: Vanilkovou, to mám taky ráda. To je hezky. A chtěla bys někoho pozdravovat?
4: Ano, prosím.
5: Tak, povídej.
4: Mamičku, a jdu do Prostějova, jiný ze školy Voršilky, všechny, kdo poslouchají a vás jde pro glasa.
0: Tak my moc děkujeme, taky pozdravujeme. Měj se krásně, těšíme se zase příště. Ahoj.
5: Ahoj.
4: Tak, děkuji, nashledanou.
5: Tak to, ticho, ticho na linkách.
0: Zatím ano, tak zkuste, neváhejte, číslo je 739 850 345, linka je volná.
5: Jak vidíte, dneska je to takové pestré, volají mladí i starší a to je milé, protože si myslím, že Bible je taková nádherná kniha, kterou čtou úplně všichni bez rozdílu věku. A dá se číst pořád okolo. A jak já ráda vždycky dětem říkám, a nezapomeňte, že to je kniha, která je nejprodávanější knihou každý rok na celém světě. Tak co, pořád nic?
0: Pořád nic.
5: Tak na ty nepustíme tam nějakou letní písničku?
0: Pustíme písničku z pohádky.
6: Napadla mě během dneška kolo, kolo, koloběžka. Ta by stála za pokus. Polojízda, poloklus. Dospělí to neocení, pro ně koloběžka není. Nemáte však ponětí, co to bude pro děti.

0: podrážkou?
1: Ubrzdíme to podrážkou.
0: Kdo neumí řídit?
1: Dá si odstan hlinitý.
2: Dá si odstan hlinitý.
0: Setkáme-li se s poruchou?
1: Dojdeme k cíli porukou.
0: Setkáme-li se s bahnem?
1: Okamžitě zahneme.

0: tak dozniela písnička, úplne pohádková. No a my tu máme opäť naše proglasok a nám môžete volať a skúsiť si s námi zasoutežiť. Kto by nám chtěl zavolať a je odvážny, tak volejte na číslo 739 850 345. No, vy menej odvážni, aspoň pojďte s námi skúsiť SMS soutěž. Otázka dnes zní, kde spočine člověk zbloudivší z cesty prozíravosti podle 21. kapitoly knihy Přísloví. No a vy se nebojte a pište nám SMSky na číslo 775 132 132 nebo mailem živě@proglas.cz. Tak. Nic, Naty tam totiž se dívá a hlídá.
1: Teď to přišlo.
0: Zvedáme
1: telefon. Ahoj, tady Proglaso.
2: Dobrý den, Tony Kastiar, 16 let.
1: Ahoj, Tony. Ahoj, Tony. Zdravíme tě. Co si vybereš jako první okruh?
2: Za kolik bodů máte zvířata v Bibli?
1: Zvířata v Bibli máme ještě za všechny body.
2: Tak, za 4, prosím.
1: Za 4, dobře. Tak jo, Tony, tvoje otázka dneska zní, kdo přežil ve lví jámě? Kdo přežil ve lví jámě?
2: Tak, prorok Daniel.
1: Perfektní, bez možností.
0: Bez nápovědy, výborně. Tony, ahoj. Tak do kterého okruhu půjdeme spolu? Nedělní liturgii, pán Ježíš a lidé v jeho životě, anebo narození Jana Křtitele?
2: Tak narození Jana Křtitele. Taky za čtyři.
0: Tak dobře, poslouchej. Proč Janův otec Zachariáš oněměl?
2: Protože nevěřil tomu, že bude mít syna.
0: Přesně, nevěřil tomu, co mu anděl řekl. Super.
1: Tak fanfára zní pro tebe, my se ptáme, co uděláme s výhrou.
2: Uložit, prosím.
1: Ukládáme.
0: Tania, jak ty jsi na tom o prázdninách? Sotva začaly, máš nějaký plán? Pojedeš někam?
2: Pojedeme na Velhrad.
0: Taky příští týden.
2: A na konferenci do Brna.
0: Na Charis?
2: A do Itálie potom.
0: A pro Itálie.
1: A kam v Itálii?
0: Moře nebo hory?
2: Do Asizi.
0: Do Asizi.
1: Teda budeš mít velmi duchovní program.
0: Tam jsem byla v loni, Tony, to je krásný, tam se ti bude líbit.
1: A jedete tam s vašima, nebo je to nějaký zájezd?
2: Jo, s našima na 2 týdny.
0: Tak to je hezký.
1: To je krásný.
0: To budete mít často tam projet. Užijte. Doporučuji cestou, navštívte svatou Ritu v Keše, je to super, jestli si chcete v létě zajezdit venku po jezdících schodech. To jste ještě určitě nezažili. I s Miriamkou, tak to si teda užijete tam. Je to fakt taky krásné duchovní místo a je to kousíček. Tak Tony, ty bys chtěl někoho pozdravovat?
2: Bovičko s dědou do Prostěva, Editku do Prahy, vás do Proglasa a všichni, co poslouchají.
0: Děkujeme moc a tobě přejeme krásnou neděli a neuvař se. Ahoj.
1: Mě se hezky, ahoj.
0: V Asizi tam je to fakt krásný. Nevím, co se mi líbilo víc, samozřejmě je to staré město nahoře, ale je to nové a tam dole tam krásná kaplička svatého Františka. To je nádhera. Tak neváhejte, volejte, pojďte, ještě máme chvíli čas. 739 850 345, linka je volná a můžete si zkusit s námi zasoutěžit. No, podívejte se už jako po školním roce, takže už je to bez dávání známek.
1: A je tady spousta volných otázek, velmi zajímavých, jak na ně koukám.
0: Tak kdo už byl dnes na mši svaté, tak mu budou určitě jasné odpovědi všechny na neděli liturgii. Pak se můžeme podívat na zvířata v Biblii, což je taky velice zajímavé, nebo na pána Ježíše a další lidi, kteří ho v životě doprovázeli nebo s kterými se někde setkal. No a to poslední téma je narození Jana Křtitele.
1: No, slavili jsme jeho svátek, takže určitě to také máte teďka v čerstvé paměti.
0: Tak, takže se nebojte a zkuste. Stále nic. Co budeme dělat na ty? Mám zpívat.
1: Tak já bych ještě připomněla SMS otázku, kde spočine člověk zbloudivší z cesty prozíravosti podle 21. kapitoly knihy Přísloví.
0: a vy nám můžete odpovídat na SMS bránu 775-132-132 a nebo mailem živě@proglas.cz.
1: A už tady máme hovor, takže zvedáme. Ahoj, tady Proglasu. Tak a teď to vypadlo přesně. Tak nevadí, zkuste to prosím znovu.
0: Zkuste, možná, že i ty linky se nám přehřívají. Není se čemu divit. Zkuste ještě jednou telefonní linka 739 850 345. Nad jakou máš ráda zmrzlinu?
1: No, teďka v poslední době mě hodně zaujala banánová.
0: Já jsem poprvé
1: taková ochutná... jako postříkaná čokoládou. Jmenuje se to banana split a je strašně dobrá.
0: Tak já jsem teď ochutnala normálně poprvé citronovou, ale to je normální, jo, ale takovou tu sorbet, kde opravdu jsou i kusy toho citronu s tou dření a byla teda tak kyselá, ale v tom vedru absolutně dokonalá. Jestli to někde uvidíte, sorbet citronový, zkuste. Upozorňuji, není moc sladká pro malé děti, ale je super. Tak co, volá někdo?
1: Volá.
0: Hurá.
1: Tak halo, halo, tady Proglaso.
3: No.
0: Halo, kdo pak je tam?
3: Anička.
0: Aničko, čí pak si?
3: Zemková.
0: Anička Zemková?
3: Ano.
0: Aničko, ty k nám voláš poprvé?
3: Ne.
0: Ne, tak to se omlouvám. To se omlouvám. Já se vždycky radši ptám. Tak Aničko, jdeš s námi soutěžit, kolik máš roku?
3: Pět.
0: To už jsi velká holka.
1: Tak jo, tak co si vybereš jako první?
3: Prosím, něco lehkého.
1: Něco lehkého? Tak co třeba zvířátka v Bibli za jeden bod? Může
3: ano.
1: být? Tak jo. Tak já se tě zeptám, na jakém zvířeti vjel Ježíš do Jeruzaléma? Na jakém zvířeti vjel Ježíš do Jeruzaléma? Buď na koni, na oslíkovi, anebo na slonu?
3: Na oslíkovi.
1: Správně.
0: To je hezký. Já přemýšlím, Aničko, co bychom se tě tak ještě zeptali lehkého, když se tady tak dívám na ty ostatní okruhy a mě tak napadá, že uděláme takovou výjimku a klidně, protože vás dnes volám málo, se tě zeptáme ještě jednou na zvířátka v Bibli. Co říkáš?
3: Ano.
0: Jo. Tak uvidíme, jestli to budeš vědět, ale mně se docela líbí tady tato otázka. Který živočich zachránil Jonáše před utonutím? Buď to mohla být velká ryba, nebo mořský koník, anebo mořský orel, pták. Kdo zachránil Jonáše před utonutím? Buď velká ryba, nebo mořský koník, anebo pták, mořský orel. Co myslíš?
4: To víš, Jonáš a...
0: No.
4: Ty to víš.
0: Řekni, neboj.
3: Velryba?
0: Velryba, samozřejmě.
1: Správně.
0: Výborně. Aničko, a uložíme nebo pošleme ti výhru?
4: Uložit nebo poslat výhru?
0: Můžeš si vybrat. Chceš poslat nějaký dárek, nebo to máme tady jenom u nás zapsat? Tak co? Nechci mi poslat. Já si myslím, už jsem ti chtěla radit, ať si něco necháš hezkého poslat. Dobře, Aničko, máme to...
4: A můžeme prosím předat?
0: Můžete, určitě. Jste první, kdo chce předávat, ano.
4: Tak si představ.
3: Já jsem Veronika, já jsem Aničina sestra.
1: Ahoj, a jmenuji se teda Verunka?
3: Jo.
1: Tak jo, Verunko, ty máš vybráno, jaký se ti líbí okruh?
3: Já teď jsou okruhy.
0: Kolik máš roku ještě, Verunko, promiň?
3: Skoro 10.
0: Skoro 10. Tak Anna teď ti řekne, jaké má okruhy.
1: Tak máme tady Pána Ježíše a lidé v jeho okolí, zvířata v Bibli, narození Jana Křtitele a nebo nedělní liturgii.
3: Zatím zvířata v Bibli, prosím.
1: Dobře, a za kolik bodů?
3: Za 3.
1: Za 3 body, dobře. Jan Křtitel o Pánu Ježíši mluví jako o lvu, nebo beránkovi, anebo labuti?
3: Beránkovi.
1: Výborně.
0: Je to tak. A Verčo, kam se podíváme spolu? Tak buď na dnešní nedělní liturgii, anebo na Pána Ježíše a ostatní lidi v jeho životě, anebo se můžeme ještě podívat na narození Jana Křtitele. Tak co myslíš?
3: Tak na to narození Jana Křtitele, prosím.
0: A kolik bodů bys chtěla?
3: Tři, prosím.
0: Taky tři. Zlatý střed. Dobře, tak poslouchej. Víš, jak se měl Jan Křtitel původně jmenovat? Buď se měl jmenovat Jonáš, nebo Zachariáš, a nebo Alžběta. Tak.
3: Zachariáš.
0: Zachariáš, přesně tak. Takže můžeme dát fanfáru. Verčo, co uděláme s výhrou? Uložíme nebo pošleme?
3: Taky poslat, prosím.
0: Taky poslat, zapisuju. Tak. Holky, a co vy dnes plánujete v tom horku?
3: Že možná půjdeme na oslavy včelařského spolku ve Vlčnově, možná. Včelaři totiž slaví 100 let od založení toho spolku.
0: No, tak takovém horku to, abyste tam vzali nějaké misečky s rozpuštěnou vodou s cukrem pro ty včelky, co říkáte? Budou mít taky řízení.
3: To bude uvnitř, jsem slyšela, v klubu Broučci jsem slyšela.
0: Tak to bude báječné úplně. Verči, chtěla by si někoho pozdravit? Aničky jsme se ani nezeptali, tak za obě dvě?
3: Ne.
0: Ne, nechtěla bys někoho pozdravit.
4: Ty Aničko, chceš někoho pozdravit?
3: Asi babičku Marušku.
0: Mm-hmm. Babička Maruška má určitě radost.
1: Tak jo, mějte se pěkně, budeme se těšit, že vás zase uslyšíme brzo.
0: Ahoj.
5: Ahoj.
0: Početné hlasy se nám tam ozvaly, to máme velkou radost. Tak jak to teď uděláme na tým?
1: A teďka máme další telefonát, takže
0: vezmeme
1: dalšího. Tak ahoj, tady Proglaso, na ty s Tamčou.
6: Benedikt Holeček.
1: Ahoj, Benedikte.
0: My už jsme mysleli, že s náma dnes nemluvíte. Ahoj.
1: Tak co si vybereš?
6: Prosím, opakovat ještě.
1: Určitě, máme tady narození Jana Křtitele, zvířata v Bibli, Pána Ježíše a lidi v jeho životě, anebo nedělní liturgii.
6: A zvířata v Bibli.
1: Dobře, máme ještě za dva, anebo za čtyři, anebo pět bodů.
6: Tak za dva.
1: Za dva body, dobře. Tak které zvíře snáze proleze uchem jehly, než bohatý do Božího království?
6: Velbloud.
1: Perfektní, ani jsem to nemusela celé přečíst.
0: Tak kam se podíváme dál?
6: Nedělní liturgii za dva body.
0: Za dva body. Tak a to nemám. Už se dívám, takže buď jeden, tři, čtyři nebo pět, Benedikte.
6: Tak tři.
0: Kolik? Tři?
6: Tři.
0: Dobře. V prvním čtení je řeč o proroku Elizeovi. Ve kterém městě se ten příběh odehrál? Buď to mohlo být v Jerichu, nebo za B v Šunemu, a nebo za C v Samaří. V prvním čtení v Šunemu to bylo. V Šunemu. No tak nevadí, teď už to aspoň víme. Tak, jak ty se máš? A co dnes děláte?
6: Nic.
0: Já se ani nedivím, tomu horku. Chtěl bys se někoho pozdravovat?
6: Madlenku Housličkovou, Pavla Herajna, Mašlíky, paní Bokovou, Verku a Václava, dědu do Třebonína, na tetu tuhýho dědu, a všichni, kdo
1: poslouchají
6: a vás
1: dobrodostan. Dobře, my to rádi zprostředkujeme, tyto pozdravy a mě se moc hezky, těšíme se zase příště. Ahoj.
0: Ahoj.
6: Ahoj.
1: Tak a nám ještě zbývá několik minutek, takže můžete ještě zkusit zavolat na číslo 739 850 345.
0: No a než nám zavoláte, jen tak z lehinka se mrkneme, jestli nám píšete odpovědi a vidíme, že ano, to je
1: Nějaké odpovědi tady jsou, takže můžete se ještě přidat. Máte ještě chvilku času, než to budeme vyhodnocovat.
0: Kdo to ještě neslyšel, tak ještě naposled. Kde spočine člověk zbloudivší z cesty prozíravosti podle 21. kapitoly knihy Přísloví?
1: A zvedáme další telefon. Halo, halo, tady Proglaso.
7: Halo, tady Maruška Jelínková. Dobrý den.
1: Ahoj Maruško, kolik máš roků?
7: 14.
1: A voláš poprvé?
7: Ano.
1: Tak to máme radost.
0: Vítáme tě v našem klubu. Ahoj. Maruško, prosíme tě, než si zasoutěžíme, jestli bys nám mohla na mailovou adresu teďka živě, až dosoutěžíme živě, @proglas.cz napsat na tebe nějaký kontakt. Úplně ideální telefonní číslo a mail. Jo? Je to proto, a taky adresu třeba, když budeš s námi soutěžit i v budoucnu, by se ti to líbilo, ať ti můžeme posílat i ceny a máme na tebe kontakt. Jo?
1: Tak jo, tak to jsme domluvené. A teďka se tě zeptám, jaký okruh si vybereš jako první?
7: A co všechno je za otázky?
1: Tak máme tady nedělní liturgii, tam máme otázky za 1, 3, 4 a 5 bodů. Nebo zvířata v Bibli, to máme už jenom za 2, 4 a 5. Pána Ježíše a lidé v jeho okolí, v jeho životě, tam máme všechny ještě. No a Jan Křtitel, tak tam jsme dneska nejméně vybírali, takže tam jsou taky všechny k dispozici. Tak co se ti líbí?
7: Já bych poprosila zvířata v Bibli za 5 bodů.
1: Dobře, zkusíme. Podle Pána Ježíše budou na konci věku odděleni lidé jako buď obratlovci a bezobratlí, nebo vrabci a vlaštovky, nebo ovce a kozly, anebo berani a ovce.
7: Ovce a kozly?
1: Perfektní, je to tak.
0: Super, Maruško. No a spolu zkusíme co? Nedělní liturgii, Pána Ježíše a lidi v jeho životě, anebo narození Jana Křtitele?
7: Tak prosím, nedělní liturgii za 4 body.
0: Dobře. Kde byla místnost pro proroka Elizea? Buď mohla být v suterénu, jakože ve sklepě, nebo v přízemí, nebo v poschodí, a nebo na verandě. Kde byla místnost pro proroka Elizea? Si to tak vezmeš, tak od suterénu, přízemí, poschodí a nebo veranda?
7: V poschodí?
0: Je to tak.
1: A
0: hned máš první výhru.
1: Fanfára by ti teda patřila už po té první otázce, protože voláš poprvé, ale to vůbec nevadí. Jsme rádi, že jsi zvládla obě otázky.
0: Co by si chtěla udělat s tvou výhrou? Buď máš vždycky dvě možnosti, můžeš si ji tady uložit a ty body se ukládají do soutěže s ostatními dětmi a pak jednou za rok je takové vyhlášení těch nejlepších, že se sejdou, anebo si můžeš říct a my tím můžeme nějakou drobnost z Radia Proglas poslat poštou.
7: Asi prosím uložit.
0: Dobře, tak to jsme moc rádi. Maruško, nezapomeň nám poslat na tebe ten kontakt. Ještě jednou stačí teď na tu mailovou adresu živě@proglas.cz, ať víme, kde tě najít. No a řekni nám, z kterého města voláš?
7: Praha Čakovice.
1: Z Prahy, tak to moc zdravíme do Prahy.
0: Zdraví Brno, zdraví Prahu. A Maruško, kam se chystáš u prázdninách?
7: Do Brna.
0: To je výborné, můžeš se stavit u nás v rádiu. Tak jo, chtěla bys někoho pozdravovat přes rádio? Třeba bys rovna poslouchal.
7: Asi ne.
0: Asi ne.
1: Nevadí, dobře. Tak jo, Maruško, měj se krásně, těšíme se zase příště. Ahoj.
0: Ahoj.
1: Tak já myslím, že máme možná ještě čas na úplně posledního.
0: Úplně poslední.
1: Zkuste využít.
0: Zkuste využít a pokud ne, tak
1: a je to tady.
0: Je to tady,
1: takže
0: kurá.
1: Někdo využije poslední možnost. Tak ahoj, tady Proglaso. Kdo se dovolal teď?
8: Lele Lotačková.
1: Ahoj.
0: Ahoj, Elizabetko. To bude zase něco jednoduchýho, že jo?
8: Já.
0: Tak já už teď ale tady přemýšlím, co tady jednoduchého nám zbylo. My už jsme to skoro dnes vystříleli. Tak, třeba, co bychom se tě tak zeptali?
1: Já vím možná.
0: Tak.
1: Tady o těch zvířátkách. Uh-huh. Je tady otázka za dva body. Jaké jméno je v Bibli spojeno s kohoutím kokrháním?
0: Dobrý nápad.
1: Tak, buď je to Mojžíš, nebo Jan, anebo Petr.
0: Petr, no
1: Petr,
0: jasně.
1: Perfektní.
0: Kohout, ten zakokrhal, tak chudák zradil Ježíše, že jo? A pak mu to bylo líto, ale Eli, víš? Tak to je. Ještě chceš soutěžit?
8: Já.
0: Jo, tak dobře. Tak, na co bych se tě zeptala? A možná, že to budeš vědět. Vy jste takový děti lovečkovi zvídavý, tak Eli, schválně. Když se Ježíš ztratil paní Marii a Ježíšovi, tak oni ho strašně dlouho hledali. A víš, kde ho našli? Kde byl? Kde byl? Buď šel na zmrzlinu, nebo byl v chrámu, a nebo hrál fotbal. Kde byl?
8: Byl.
0: V chrámu. B. Jasně. V chrámu. Zahrej na ty. Výborně. To máme velkou radost. Tak budeme trénovat a pak už budeš hrát za body jako bráchové a sestry, že jo?
8: Ano.
0: Tak jo.
1: A budeš chtít někoho pozdravovat?
8: Moja Kiška, za Pavla, za maminku, za tátu, za dědu.
1: Dobře, tak jo, měj se moc hezky a budeme se těšit zase někdy příště. Ahoj.
0: Ahoj.
1: Tak to byla dnešní poslední soutěžící. My si teď pustíme písničku a během toho to tady všecko zhodnotíme.

0: ben fosku ben. Lou, peřníci jsou povoláni to, schopáni to jsou páni Lou. Peřníci z profese, nejlepší jsou v okrese. My řekneme ruce vzhůru a hned máme peněz v hůru. Žádné jiné řemeslo, nikdy to jim neneslo. Pod dubem, za dubem, tam si na tě počíháme. Pod dubem, za dubem, tam tě voškubem. Lou, ty koupí chytrá kloupí, dej, jsem cukr, dej, jsem kroupy, seď. Formáku na houni, přepadli tě v ráhouni. Lou, peřník je nesmlouvavý, lou, ten ho strašně baví, co? Šlohne to nevydá, jelikož je nelida. Pod dubem, za dubem, tam si na tě počíháme. Pod dubem, za dubem, tam tě voškubem.
1: Tak my jsme zpátky s vyhodnocením dnešní SMS otázky. Ta zněla...
2: Kde spočine člověk zbloudivší z cesty prozíravosti podle 21. kapitoly knihy Přísloví?
1: No a správná odpověď je, člověk zbloudivší z cesty prozíravosti spočine v zhromáždění říše stínů.
2: Tak je to z knihy Přísloví. My se díváme tady na vaše odpovědi a vylosovali jsme snad i společně Zuzku Machovou.
1: Tak Zuzce moc blahopřejeme.
2: Gratulace. No, pojďme se podívat na další týden. Takže písemné zadání soutěže najdete na internetové adrese junior.proglas.cz/proglaso. První dvě otázky jsou vždy pro všechny, ta třetí je pro 11-leté a starší a čtvrtá pro 15-leté a starší.
1: První otázka zní, kolik listů napsal Pavel Soluňanům?
2: Druhá, najdi Soluň na mapě, napiš, ve kterém státě a u kterého moře leží.
1: Otázka třetí. Kdo napsal listy Soluňanům? Chceme tady po vás tři jména.
2: No a čtvrtá, poslední. Zamysli se nad nějakým úryvkem z listu Soluňanům.
1: No a své odpovědi nám můžete posílat přes formulář na stránkách junior.proglas.cz anebo poštou na adresu Proglaso, Radio Proglas, Pelekova 20, 602 00 Brno.
2: Vám, kdo máte narozeniny mezi 29. červnem a 5. červencem, přejeme všechno nejlepší. No a pokud správně odpovíte na soutěžní otázky, budete zařazeni do samostatného narozeninového slosování.
1: Tak to je z dnešního Proglasa všechno.
2: Jsme rádi, že jste nás tom nakonec nenechali, že jsme si to nemuseli povídat úplně sami. Máme velkou radost.
1: Tak a pro dnešek se od mikrofonu loučí a krásnou neděli přejí na ty.
2: A tam čas.

V tuto chvíli je již čas na myšlenku na den. Dnes bude z pera papeže Františka s názvem Kdo je dnes prorokem v podání Martina Holíka.

Drazí bratři a sestry, dobrý den. Ježíš říká, kdo přijme proroka, protože je prorok, dostane odměnu jako prorok. Kdo je prorok? Někteří si jej představují jako jakéhosi mága, který předpovídá budoucnost. To je však pověra a křesťané nejsou pověrčiví. Jiní si proroka vykreslují pouze jako postavu z minulosti, která existovala před Kristem, aby předpověděla jeho příchod. Přitom sám Ježíš dnes mluví o potřebě přijímat proroky, ti tedy stále existují. Ale kdo jsou? Prorokem je, bratři a sestry, každý z nás. Ve skutečnosti jsme všichni spolu se křtem obdrželi dar a poslání proroctví. Prorokem je ten, kdo v síle křtu pomáhá druhým číst přítomnost pod působením Ducha Svatého. To je velmi důležité, číst přítomnost ne jako kroniku, ne. Číst ji jako osvícenou a pod působením Ducha Svatého, který pomáhá pochopit Boží plány a odpovídat jim. Jinými slovy, prorok je ten, kdo ukazuje druhým na Ježíše, kdo o něm vydává svědectví, kdo pomáhá žít dnešek a budovat zítřek podle jeho plánu. Prorok je živým znamením ukazujícím na Boha druhým, prorok je odrazem Kristova světla na cestě svých bratří a sester. Ptám se sám sebe, jak se daří mému svědectví, jak se daří mému proroctví. Kristus nás v evangeliu žádá, abychom přijímali proroky. Duch svatý rozdělil ve svatém Božím lidu dary proroctví, proto je dobré naslouchat všem. Například, když je třeba učinit důležité rozhodnutí, je dobré se nejprve modlit, vzývat ducha, ale pak naslouchat a vést dialog a důvěřovat, že každý, i ten nejmenší, má dar, o který se může podělit. Tímto způsobem se hledá pravda a šíří se klima naslouchání Bohu a bratřím a sestrám, naslouchání, v němž se lidé cítí být přijímáni nejen, když říkají, co se lidem líbí, ale cítí se být přijímáni a oceňováni jako dar pro to, čím jsou. Pomysleme na to, kolika konfliktům by se dalo tímto způsobem předejít a kolik by se jich dalo vyřešit, kdybychom naslouchali druhým s upřímnou snahou porozumět si navzájem. Kéž nám Maria, královna proroků, pomůže vidět a přijímat dobro, které Duch svatý zasel do druhých.

0: Zveme vás v tuto chvíli k polední modlitbě. Zvlášť dnes zdravíme do Českých Budějovic, kde slaví biskup Pavel Posád své 73. narozeniny. Ve jménu Otce, Syna i Ducha Svatého.
1: Amen.
0: Anděl Páně zvěstoval paně Marii.
2: A ona počala z Ducha Svatého.
3: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Maria řekla, jsem služebnice Páně.
3: Ať se mi stane podle tvého slova. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: A slovo se stalo tělem
3: a přebývalo mezi námi. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Oroduj za nás, svatá Boží Rodičko,
4: aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
0: Modleme se.
3: Pane, poznali jsme andělské poselství o vtělení Krista, tvého Syna. Vlej nám, prosíme, do duše svou milost, ať nás jeho umučení a kříž přivede ke slávě vzkříšení skrze Krista, našeho Pána. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
4: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Odpočinutí věčné dej zemřelým, o Pane.
4: A světlo věčné, ať jim svítí, ať odpočívají v pokoji. Amen.
0: A připojíme modlitbu před obědem.
5: Bože, náš nebeský Otče, ty nám všem s láskou přicházíš na pomoc. Požehnej nás a také jídlo, které nám dáváš, a dej, ať lidé všech národů mohou užívat tvých darů. Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. Amen. Amen.
0: Svatý Ireneji,
6: oroduj za nás.
0: Všichni svatí a svítice Boží,
6: orodujte za nás.
0: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do života věčného.
6: Amen.
0: Dobrořečme Pánu.
6: Bohu díky.

Máme krátce po 12. hodině a tu jako vždy obsadí hudební siesta. Dnes nabídneme impresionisticky laděný program. Nejprve si pustíme dílo francouzského skladatele Claude Debussyho. Uslyšíme jeho symfonickou báseň Faunovo odpoledne. Ta vznikla podle námětu spisovatele Stefana Mallarmého. Příběh vypráví o horkém letním odpoledni, kdy faun, mýtická bytost s kozíma nohama, odpočívá na břehu moře. Píská si na flétnu a vzpomíná na své lásky. Bezprostřednost tohoto okamžiku Debussy vystihuje neobyčejnou zvukovou barevností orchestrální instrumentace. Faunovo odpoledne si teď poslechneme se souborem Quasars Ensemble, který dirikuje Ivan Buffa.

Slyšeli jsme dílo francouzského skladatele Claude Debussyho. Byla to symfonická báseň Faunovo odpoledne v podání souboru Choirs Ensemble, který dirigoval Ivan Buffa. U hudby francouzských skladatelů zůstaneme i při poslechu následující sólové skladby. Uslyšíme dílo Ernesta Chausona, romantického autora, který svou pozoruhodnou tvorbou ovlivnil kompoziční styl impresionistů, například Claude Debussyho nebo Gabriela Fauré'ho. Od Ernesta Chausona zazní poem pro housle a orchestr. Skladba byla napsána v roce 1896 pro belgického houslového virtuóza Eugena Isaaye. Ten také Chausonův poem svou interpretací proslavil. Dnes toto dílo uvedeme z nahrávky solistky Jitky Novákové za doprovodu Pražského symfonického orchestru s dirigentem Jiřím Bělohlávkem.

Dozněl poem pro housle a orchestr Ernesta Chaussona. To vše v podání nahrávky solistky Jitky Novákové za doprovodu Pražského symfonického orchestru s dirigentem Jiřím Bělohlávkem. Autorem další skladby je italský skladatel Ottorino Respighi. Ten je považován za pozdně romantického autora. Jeho kompoziční styl ale vycházel i z forem starých mistrů. Byl ovlivněn i hudbou impresionismu. Respighi jeho tvorby jsme dnes k poslechu vybrali klavírní koncert A-moll z roku 1902. Toto dílo je ovlivněné romantismem, je v něm patrná inspirace hudbou rimského Korsakova. Na Radiu Proglas nyní zazní v podání solisty Konstantina Šerbakova za doprovodu Slovenského rozhlasového symfonického orchestru Bratislava pod taktovkou Howarda Griffise.

Slyšeli jsme klavírní koncert A-moll z roku 1902 v podání solisty Konstantina Šerbakova za doprovodu Slovenského rozhlasového symfonického orchestru Bratislava pod taktovkou Howarda Griffise. V druhé části hudební siesty uslyšíme orchestrální skladby Maurice Ravela a Claude Debussyho. Od Maurice Ravela zazní španělská rapsodie z roku 1907. Jedná se o jedno z prvních významných děl autora slavného bolera. Španělská rapsodie, ovlivněná španělským folklorem, byla poprvé uvedena v Paříži. Dnes zazní v podání festivalového orchestru Georgian Simi, který diriguje Anzor Kinklaze.

Dozněla španělská rapsodie Maurice Ravela v podání festivalového orchestru Georgian Simi, který dirigoval Anzor Kinkladze. Na závěr hudební siesty byly k poslechu vybrány Debussyho tři symfonické skici s názvem Moře. Toto orchestrální dílo zachycuje autorovi prožitky spojené s mořem, které již od dětství velmi miloval. Debussyho Moře si pustíme z nahrávky Filadelfského orchestru, který řídí Ricardo Muti.

0: Dozněla španělská rapsodie Morrise Ravela v podání nahrávky Filadelfského orchestru, který řídil Ricardo Muti.
1: Vychutnejte si klasiku na Proglasu. Hudební siesta nabízí široký výběr skladeb od baroka až po současnost. Každý den 5 minut po

0: Je krátce po půl druhé neděle 28. června a vy posloucháte Proglas. Ze studia vás zdraví a příjemné horké odpoledne přeje Tamara Suchánková. Do nedělní pohádky nám zbývá ještě necelá půl hodinka a taky vyplníme písničkami a informacemi. Dnes se v katolickém kalendáři ukazuje na lyonského biskupa a mučedníka pro víru z 3. století svatého Ireneje. Také dnes před 405 lety papež Pavel V. oznámil dokončení hrubé stavby baziliky svatého Petra ve Vatikánu. 110 let by se dnes také dožil 13. olomoucký arcibiskup a moravský metropolita František Vaňák, obnovitel církve na Moravě po pádu komunismu. Na věčnosti je od roku 1991. Při atentátu v Sarajevu také 28. června 1914 zahynul následník rakouského trůnu arcivévoda František Ferdinand s manželkou hraběnkou Žofií Chodkovou. Pro Rakousko-Uhersko a spojenecké Německo to byla záminka k rozpoutání první světové války. No, kdo má dnes narozeniny a svátky, tak to si všechno povíme v blahopřání. Nicméně 23 let kněžství si dnes připomíná brněnský biskup Pavel Konzbul, tak vyprošujeme spoustu božího požehnání do dalších let. No a přece jenom, aby to těm svátkařům dnes nebylo líto, tak svátek neslaví Lubomír. Lubomír je slovanské jméno, znamená míru milovný, milující mír. O Lubomírové, kéž by vás bylo víc. V tuto chvíli už pouštím první písničku s názvem Noe v podání Anny Hlaváčové.
1: Skazal Hospodin

0: To byla ukrajinská lidová písnička s názvem Noe. Pojďme se podívat, co vás s námi ještě na vlnách Proglasu dnes čeká. Samozřejmě ve 2 hodiny to bude pohádka. No a o neziskových organizacích, že provozují sociální a zdravotní služby, které stát nezvládá pokrýt, si budete vyprávět v Charitolku. V 16:55 hovořit bude Jiří Lodr, stávající ředitel diecézní Charity Plzeň. Dnešním kolem hitparády vás v 19:15 provede tentokrát moderátor Josef Javůrek. No a pokud nevíte, kdo stojí za obrovskou armádou ministrantů, kteří jsou v brněnském biskupství, pak vám prozradíme, že je to František Kroutil, který je má na starosti a vymýšlí pro ně různé akce. Jak ministranti fungují a co vše pro ně připravuje, představil František Kroutil v pořadu Před kostelem, který si můžete poslechnout ve 20:15. No a také nesmím zapomenout ve 21:15 vás pozvat na měsíčník Soare, který pro nás připravuje naše kolegyně Kateřina Kráfová. No a v tuto chvíli už to máme další písničku a po ní vás pozvu také k našim přátelům do televize Noe.
1: Ráno září sebe. Z azurových výšek

Je ticho pod hladinou, potopené město dávno spí. Milý si našel jinou,

taky od hranic, krotké jak beránci, přiběhnou naproti. Krotké jak beránci, přiběhnou naproti. Pod vodou město spí a v lesích piloti. Ráno září zebe,

To byla Přísečnice a Petr Linhart. No a jak už jsem slíbila, tak vás také pozvu k pořadům televize Noe dnes večer. Mám tu pozvánku na 20. hodinu 5. minutu, kdy se podíváme do kostela svatého Jana a Pavla v Rýtku Místku a odsud můžeme sledovat záznam slavnostního koncertu k 30. výročí založení základní umělecké školy duchovní hudby ve Rýtku Místku. O tom, co je pro skauting důležité, nakolik bylo možné vést skautský oddíl bez symbolů, bez kroje, v soustavném utajování, nebo zda mohly být uchovány skautské myšlenky v pionýrském oddílu. To jsou některé z otázek, které budou kladeny pamětníkům v dokumentárním pořadu Skauti bez lilie ve 22 hodin. No tolik pozvání k pořadům televize Noe, my se vrátíme k nám do Rádia Proglas. Doufám, že vás doprovázíme někde třeba v rádiu v chládku, a nebo naopak někde u bazénu a posloucháte i naše písničky. No, co říct v takovém horku? Asi dát si zmrzlinu? Já vám nevím, nebo chlazené pivo? No, to už nechám na vás.

až budeš daleko od dětství, návratů budeš se bát, až bude každé svědectví.

Na cestu se jí můžeš ptát, jen rozumíš-li řeči ptačí. Stírá slzy malým dětem, dlaně spálené má solí.

když si ho snad bude přát. Bude křesťan, žid či pohan, zloděj, básník, král či kat.

Jestli však jen jednou z dálky zavolá na ni malé dítě, tak ti vrátí všechny dárky, ta dívka rychle opustí tě. Poletí spolu dál jako ptáci, dívka, dítě, pták a lhář. Dívka už zas slzy ztrácí a déšť jak pláč ti smáčí tvář.

to byl Eskamotér. No, nevím, v které části naší země nás teď právě posloucháte, ale myslím si, že horko máme úplně všude, tady v Brně, teď mi to ukazuje, že bychom to měli mít ve stínu 38 stupňů. Chtěla bych touto cestou moc pozdravit naše přátelé do Strážnice na Mezinárodní folklorní festival. A slyšela jsem, že tam bylo taky teď pěkné horko a dokonce prý potom přišla i nějaká pěkná sprška. No, že by to byl úvod naší písničce, chvíla před burkou, tak pojďme, Radovan Vrška.

Bylo 14 hodin, na vlnách Proglasu je pro vás připravena nedělní pohádka. Dnes se vypravíme na lesní mítinku, podíváme se tam do korun stromů, abychom zjistili, jak se mají veverky a veverčáci. Čeká vás teď další pohádka Evy a Michala Skuřepových. Ta dnešní bude o bydlení.

0: Odrzém ve Verčákovi. Veverčí kluk Zrzek spokojeně seděl na větvi statného smrku. Byl velice pyšný na svůj nový domeček, který právě zbudoval. Dutina v kmeni, kterou si vybral k bydlení, nebyla ani moc vysoko, ani moc nízko. Příliš do ní tedy nefoukalo, zároveň byla dobře skrytá před hladovýma očima kuny nebo lasičky. To jsou pro veverky největší nepřátelé. Zrzek teď sedí na větvi před doupátkem a mudruje.
1: Je to ale opravdu veliká dutina. Vešlo by se sem mnohem víc veverek. Že bych někoho pozval na návštěvu, všechno je připravené. Mám tu dost trávy a mechu k příjemnému spaní, dokonce je tu stoleček z kůry. Vzadu ve spižírně mám zásobu semínek, sušených hub a oříšků. Všechno je to krásné, příjemné k bydlení a já jsem pořád tak sám. Ach jo, jenže návštěva přijde a pak zase odejde. A vůbec, tohle není dutina, to je přímo palác. A já si do něj přivedu nějakou princeznu, krásnou veverčí slečnu, abych tady už nebyl sám a nebylo mi smutno. A půjdu pro ní do světa.
0: Ale najít si nevěstu není jen tak. Zrzek se nejdřív musel trochu naparádit. Nabrousil si drápky, načechral střepečky chloupků na uších a vyčesal si jehličí z huňatého ocásku. Taky se trochu vykoupal, i když veverky obvykle vodu nemilují. Potom ještě slupl nějaké oříšky, aby měl na cestu dost sil. Zkontroloval spížírnu i doupě a vyrazil do vedlejšího lesa. Věděl, že nevěstu si najde po čichu. Ale kde začít? Musí si udělat nějaký plán. Jen co Zrzek opustil mítinku, zaleskla se na jejím kraji jiná veverčí očka. Nebyla to veverka, ale veverčák. Pizizubka. Nejdřív seděl na starém dubu, pak přeběhl po zemi k prvním břízkám na mítince a odtud dál do korun vysokých stromů. Šmejdil sem a tam po něčem k jídlu a také se rozhlížel, kde bude dnes v noci spát. Netrvalo dlouho a už nakukuje do Zrzkovy dutiny ve smrku.
2: Ale, to je mi pěkně zařízený dům. Dutina je prostorná, jen co je pravda, a spižírna docela plná. To se mi líbí, tady zůstanu. Trochu to tu sice páchne po jiném veverčákovi, ale trocha dešťové vody a vlastní značky to spraví. Žádné jiné bydlení už hledat nemusím. Tady zůstanu. Mám krásný domov, úplně bez práce.
0: Jak Pizizubka řekl, tak udělal. Nacpal si břicho, natáhl se do připraveného Zrzkova pelíšku a spokojeně usnul. Veverčák Zrzek zatím usilovně pátral po lese po nějaké nevěstě. Několik dní hledal marně. Přespával, kde se dalo, utíkal před kunou a také musel najít nějaké jídlo. Ale na druhém konci lesa měl konečně štěstí. Mezi bukovými listy na něj zasvítily zoubky veverčí slečny Zubejdy. Zrzek zavětřil.
1: To je krása. Jestli pak tahle veverka hned neuteče, jak mě uvidí, možná se bude stydět. Nebo je zadaná? Zkusím se jí představit.
0: Chvilku to skutečně vypadalo, že se Zubejda trochu vyděsila, protože když Zrzka uviděla, blesku rychle vyšplhala do koruny dubu. Pak ji ale asi přemohla zvědavost a vrátila se. Jenže jak se Zrzek přiblížil, zase utekla. Vypadalo to, že si budou hrát celé odpoledne nahoněnou. Ale pak najednou seděli vedle sebe na větvi borovice a Zrzek celý udýchaný nemohl spustit ze Zubejdy oči.
1: Slečno Zubejdo, s vámi se tak pěkně povídá a taky umíte náramně šplhat a skákat, že jsem vás skoro nedohonil. Máte tak huňatý ocásek a moc krásné oči. Já bych s vámi chtěl zůstat na pořád.
0: Veverka Zubejda na to řekla jenom ach, ale tak mile se přitom usmívala, že si Zrzek dodal odvahy.
1: Kdybyste se mnou zůstala, slečno, rád bych vám ukázal svůj domeček. Určitě se vám bude líbit a je v něm dost místa pro oba. Pojďte se mnou a buďte mojí princeznou.
0: Zubejda se nenechala dlouho přemlouvat, než řekla svoje ano. Zbalila si raneček, rozloučila se s rodiči a vydala se se svým Zrzkem na cestu. Společně si hráli a cestovali a krmili se a spali a za dva dny doskákali až k velikému smrku. Zrzek právě ukazoval ze země, kde přesně budou bydlet, když se Veverka Zubejda podivila.
3: Ale Zrzku, já tomu nerozumím. Kdo to kouká z tvého domečku? Vždyť si říkal, že tam budeme bydlet jenom my dva.
0: Zrzek strnul a s otevřenou pusou nehnutě zíral nahoru. V jeho pracně připraveném doupěti sedí cizí veverčák a tváří se jako pan domácí. Pak do Zrzka vjel vztek.
1: To je přece můj domeček. Já jsem si ho našel a zbudoval. Nebude se mi tu roztahovat nějaký cizí halama.
0: Rozběhl se a rychle šplhal po kmeni nahoru a křičel.
1: Co děláš v mém doupěti, ty pobudo? Kde ses tady vzal? Koukej vypadnout. Já jsem tu byl první.
0: Pizizubka se ale ani nepohnul, jen si Zrzka pohrdlivě prohlížel.
2: Nekřič mi tady, nemám náladu bavit se s nějakým přivandrovalým křiklounem. Jak vidíš, tady bydlím já. Našel jsem si tuhle pěkně zařízenou dutinu a moc se mi líbí. Jestli je tvoje, tak si tu měl být. Když jsem přišel, byla prázdná.
1: Prázdná, ale moje, ty chmatáku. Já jsem si ji vystlal, já si vyrobil stoleček a nanosil všechny zásoby. Že se nestydíš krást?
0: Zrzek už sedí na větvi vedle doupěte, hledí nepříteli do očí a skřípe zuby. Už se na vetřelce vrhne a určitě ho zakousne. Jenže Pizizubka není tak hloupý, aby na to čekal. Hop a skok a už je venku z doupěte a po větvi přeskočí na vedlejší strom. Zrzek za ním. Pizizubka na něj nečeká a hned pryč a výš do koruny dalšího smrku. Páni, to je rychlost, to je honička. Zubejda vyšplhala k doupěti a teď bez dechu sleduje tuhle zběsilou honičku. Až se jí strachy sevře srdíčko, takový má o svého Zrzka strach. Ale Zrzek zná přece okolí svého domova mnohem líp než nezvaný host. Ví, které větvičky jsou bezpečné a které už ani lehkého veverčáka neudrží. Ty úplně nahoře už jsou moc slabé a tak se radši drží u kmene o patro níž. Jenže Pizizubka už neví kudy kam, tak skočí ještě výš. Ale stalo se přesně to, co říkám. Slabá větvička se zlomila a Pizizubka se řítí dolů. Dolů. Naštěstí mu ocásek posloužil jako kormidlo a tak se mu podařilo přistát na jedné spodní větvi. Srdce mu tluče jak o závod. Pád na tvrdou zem by nemusel přežít. Ale stejně, když veverka spadne na stromě třeba jen o kousek níž, je to ostuda. Tím víc, jestli se na to dívá krásná veverčí slečna, skoro princezna. Za chvíli vedle něj sedí Zrzek.
1: Doufám, že jsi dostal za vyučenou a už se nikdy do mého domečku nevrátíš, protože bych tě jen nevyhnal, ale možná i zakousl.
0: Pizizubka ještě celý roztřesený a vylekaný z velkého pádu popotáhl.
2: A jak jsem měl vědět, že ta krásně zařízená dutina někomu patří, když ses několik dní neukázal? Mohla tě odnést třeba lasička. Doufal jsem, že je to doupě prázdné a že si ho klidně můžu obsadit.
1: Spíš ukrást, ne? Vždyť jsem měl všude značky. Máš snad špatný nos, nebo co? Myslím, že se prostě jenom vymlouváš. Mám chuť tě ještě jednou pořádně prohnat.
0: Ale to už vedle nich sedí i veverka Zubejda a snaží se spor urovnat. Je moc a moc ráda, že se Zrskovi nic nestalo. Další pranice by byla nebezpečná a teď už i zbytečná.
3: Zrsku, třeba má Pizizubka trochu pravdu. Možná jsi byl tak dlouho pryč, že tvůj pach vyčichl, pak si skutečně mohl každý myslet, že je tvoje dutina opuštěná. Ale teď už je to stejně jedno. Pizizubka už stejně odchází, viď?
0: A Zubejda chytila svého Zrska za tlapku, aby se za prchajícím veverčákem nerozběhl a nechtěl se mu ještě zakousnout do kožíšku nebo použít svoje drápky. Možná jí bylo toho Pizizubky i trochu líto, protože pro veverky není úplně jednoduché najít pěkné místo k bydlení, jak se to podařilo právě jejímu šikovnému Zrskovi. A tak se na svého ženicha obrátila a usmála se.
3: Už se moc těším, Zrsku, jak mi to naše doupátko ukážeš. Uvidíš, že když uklidíme a nanosíme nové zásoby, bude se nám bydlet krásně.
0: Ano, Zubejdě se líbil nejen Zrzek, ale také jeho doupě. A tak byla ze Zubejdy moc pěkná nevěsta a Zrzek byl šťastný, že je pracovitá a má spoustu dobrých nápadů. Právě Zubejda totiž přišla jednoho dne na geniální řešení, jak jejich doupátko jednou provždy označit. Vykousala svými ostrými zoubky nad vchodem nápis U Zrska a Zubejdy. To se moc líbilo i ostatním zvířátkům okolo a tak si brzy začali všichni svoje domečky označovat nejen pachovou značkou, ale i jmény a nápisy. Dokonce i

První domovní číslo dostali samozřejmě Veverčínovo manželé. A za několik týdnů pak z jejich doupátka vykukovali další čtyři veverčí hlavičky. Byly malé a všechny dočista zrzavé. Možná tam někdo z nich bydlí dodnes. A až na tuhle mítinu přijdete vy, děti, tak se pozorně rozhlížejte. Možná, že někde na velikém smrku zahlédnete nápis. Uzrska a Zubejdy, číslo 1.

Pohádku o drzém veverčákovi vám z knížky Chytré pohádky z lesní mítinky, kterou vydala Grada v roce 2012, vyprávěla Marcela Kopecká. Veverčák Zrzek byl Filip Breindl, veverka Zubejda Sabina Hauserová a veverčák Pizizubka mluvil jako Vladimír Kintr. Spolupracovali zvukař Pavel Končar a redaktorka Elena Kintrová.

Víte, kdo vždy přispěchá na pomoc dětem? Za A skřídci, za B Daránek. Správně je za B. Daránek je sbírka Charity Česká republika na podporu znevýhodněných dětí. Jako malý beránek přichází proto, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Pomozte jim svým darem na daranek.cz.

To byla krásná písnička německé vokální skupiny Chocolati com Laranja s názvem Tema de Amor para Gabriela. No a teď už tu máme další písničku a s ní Romana Dragouna a píseň má název 50.

mír. Den za nocí cvála jen hržá. Kolik měří ten můj štěk, když v hodinkách je vír?

Je 14 hodin 30 minut, neděle 28. červen. Já vás vítám u našeho pořadu blahopřání. Přiznám se, že už mi po vás bylo smutno, ale dovolila jsem si trošku dovolovat a druhou neděli jsme prožívali u nás krásnou slavnost prvního svatého přijímání. Co vám budu povídat, kdo jste zažili, víte, jak krásné chvíle jsem asi prožila. No, pojďme se podívat na dnešní přání, která nám sem přišla. Tak hned to první, které držím v rukou, je pro otce Stanislava Kováře. V sobotu 27. června, tomu bylo přesně 50 let, kdy přijel kněžské svěcení náš pan farář Stanislav Kovář. Děkujeme mu za jeho obětavou službu pro naši farnost a přejeme pevné zdraví, boží požehnání a ochranu Panny Marie do dalších let. To vše farníci ze Ždánic, Lovčic, Ostrovánek a Nechvalína. No, co vám vybrali, milí otče Stanislavé? Prý to má být klasika. A tak jsem se tak podívala, co tu máme. Samozřejmě, že je tu spousta písniček, ale je velice těžko něco vybrat. Tak oko mi padlo na Wolfganga Amadea Mozarta a jeho Ave Verum Corpus v podání Bambini di Praga.

Já už v rukou držím druhou prosbu o písničku. Tato poletí monsignoru Janu Peňázovi. A pozor, je tu i básnička. Anděl páně zlámal sáně, svatý David dal je spravit, svatý Jan vozil se na nich sám. Všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, božího požehnání, ochrany Panny Marie přejí farníci. A teď nemohu přesně přečíst, odkud, vypadá to jako Vídně. No, pokud jsem to zkomolila, tak se velice omlouvám, ale v každém případě písničku, kterou jste pro otce Jana vybrali, a to Návrat z Francie, jsem v naší databázi dohledala a ku podivu bude v podání Bojanů, tak si to užijte.

0: Tak to byla skladba, která putovala za monsignorem Janem Peňázem. No a já bych si taky chtěla přihrát svoji polivčičku. A proč? No, protože zítra je 29. června a to je svátek Petra a Pavla. V českém kalendáři si jej připomínáme právě v tento den. Oslavují dva významné apoštoly, mučetníky. A já mám taky dva takové Petry doma, jednoho, který slaví narození svátek teda 29. června, toho druhého, který slaví 22. února. V tento den se církevní zase připomíná 100 let svatého Petra. No v každém případě Petry mám doma dva a tomu staršímu mému muži bych chtěla poslat písničku, kterou si sám vybral, že by si docela rád zaspíval, jak snadné je žít. Takže všem Petrům a Pavlům k zítřejšímu svátku a zvlášť tomu mému, ať ti dá správný vítr do plachet.
1: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid, když ti květy

Když ti osud tvé dny sčítá, když je sčítá a pak odečítá, když si tě Bůh

0: Tak to byla písnička Petrům a Pavlům a já už v tuto chvíli mám na telefonu prvního volajícího. Dobrý den.
1: Dobrý den, můžu?
0: Povídejte.
1: Zítra má narozeniny pater Jan Peňáz, pan farář v Novém Veselí a bude mu zítra 75 roků. Já mu přeju za poutníky, kteří putují z Levého Hradce na Velehrad a rád bych, kdybyste mu zahráli písničku Madonna, kterou on velice rád zpívá.
0: Dobře, já si ji tady rychle najdu, velmi ráda ji pustím. Už ji vidím. A můžu vám udělat radost, že dnes už jste druhý, kdo si na otce Peňáze vzpomněl, tak ten se bude určitě z vás všech radovat.
1: No děkuju, tak to jsem rád. Děkuju.
0: Tak pouštím. Mějte se moc hezky, krásný zbytek neděle.
1: Taky přeji. Děkuji. Naslyšenou. Na

Tak to byla další písnička na přání. Já jsem ráda, že jste začali volat, aniž bych ještě řekla číslo telefonní, a to je super, protože je vidět, že na pořad už čekáte a že ho máte rádi, stejně jako ty, kterým písničky necháváte hrát. No, takže naše přání, které jste nám poslali, jak jsem říkala, byla jen dvě. Jsem ráda, že už jste začali volat. V každém případě, pokud byste chtěli do příštího týdne nechat někomu zahrát, vybrat písničku, nezapomeňte nám psát. Úplně nejlépe je to mailem blahoprání@proglas.cz nebo přes formulář na stránkách Radia Proglas v oddílu slovesné pořady. No, kdo chce, může nám poslat i na adresu poštou Radio Proglas Pelikova psáno s dvěma L a C 2C Brno 602 00, taková pěkná slovní hříčka, že Pelikova 2C. No tak, ale v každém případě je to tak, to je naše nové sídlo. Teď je nám tu taky pěkně horko, ale jediné, co mě utěšuje, je, že tady ve studiu přece jen chladí klimatizace, takže se tu nezavaříme včetně se všemi stroji. No, v každém případě, aby se mi nezavařil i můj kolega, který je tu se mnou dnes na vrátnici, tak mu posílám vedle písničku, kterou si vybral, chtěl Argemu, tak já mu pošlu vzpomínky na Argemu, on pobrá písničku Vyznání.

0: doznívá písnička Vyznání a já už mám na telefonu další volající. Dobrý den.
1: Přeji krásnou neděli. Tady Marie od Přibyslavy.
0: Dobrý den.
1: Chtěla bych popřát hodně zdraví, radosti, božího požehnání, lásky, naděje a pohody všem zaměstnancům Rádia Proglas, vám, paní Tamaro, a vaší rodině, všem, kteří teď poslouchají toto rádio, hlavně všem nemocným, smutným, osamoceným, všem, kteří leží v nemocnicích, na odděleních následné péče, v hospicích, všem, kteří se o ně starají, všem, kteří v tomto horku pracují, také všem kněžím i otci Peňázovi k narozeninám, i otci Pavlu Fajtovi, a dále také paní Lidušce Blechové a synovi Pavlíkovi do Doubravice nad Svitavou, Zbyňkovi Švehlovi a jeho mamince k hranicím na Moravě, paní doktorce Dvořáčkové a její rodině do Žďáru nad Sázavou, klientům Fokusu v Havlíčkově Brodě, Karlu Kárníkovi, Pavlíku Drbalovi, Honzovi Šuntilovi, Davídkovi, Petrušce, Pavlínce a ostatním, také Janu Rytířovi a jeho mamince do jižních Čech, Dáše Hybenové a její mamince do Drahelčic, Ivance Policarové do Újezdu nad Lesy, Honzíku Krpcovi do Prahy, Janě Kupkové a Janě Rybářové do Prahy, všem členům Mariánské legie v Praze a všem, kteří teď poslouchají toto rádio, přeji krásné, požehnané letní dny, myslím na všechny v modlitbě, a děkuji za povzbudivé vysílání Rádia Proglas.
0: Milá paní Marie, ráda vás po dlouhé době slyším. Děkuji vám za všechny, na které si vždy vzpomenete, a já vám za celé Radio Proglas přeji opravdu v těchto horkých dnech pokoj, trošku toho chládku, a budu se na vás zase těšit za týden. Určitě mi zavoláte, že jo?
1: Ano, děkuji, naslyšenou.
0: Mějte se moc hezky, naslyšenou, a posílám takovou písničku, která opravdu si myslím, že patří k dnešnímu dni. Léto je léto.

Škoda, že tu nejsi se mnou. Té krásy, kterou vnímám očima, kterou cítím a které se dotýkám, té je pro jednoho příliš mnoho. Sedla jsem si do trávy a píšu ti lístek. A strašně moc bych si přála, abychom se už zítra dívali spolu a říkali si přesně to, co ti teď v duchu zpívám.

Dokonce se říká, že sedmi krásky vykvetou sedmkrát, i když je sedmkrát utrhneš. Ale přesto by mi po ní bylo smutno. A taky mě napadlo, že má na téhle louce jinou sedmi krásku a že se mají možná stejně rádi jako my. A třeba i ty ostatní by byly smutné a to přece nechceme. Viď? Vždyť sem přijdeme zítra, pozítří a možná ještě mnohokrát, abychom se na tu letní krásu dívali spolu a šeptali si to, co ti teď v duchu zpívám.

To byla písnička Léto je léto a Helena Vondráčková. No, my už jsme dvakrát ke včerejším narozeninám přáli monsignoru Janu Peňázovi, ale nesmíme také zapomenout, že právě dnes své 73. narozeniny slaví také českobudějovický pomocný biskup a prezident Charity České republiky monsignor biskup Pavel Posád. Takže i jemu přejeme všechno nejlepší, spoustu božího požehnání a radosti do dalších let.

0: To byl Václav Neckář a jeho andělé strážní. No a já konečně tedy se dostávám k tomu, abych vám připomněla telefonní číslo sem ke mně do studia, kam můžete zavolat a někomu něco popřát nebo vzkázat něco hezkého nebo povzbudit tady v tom horku. Pro vás méně odvážné nabídnu i číslo SMS, kam byste mohli napsat, případně mail a já bych to přečetla. Takže pokud byste byli odvážní a neměli strach se mnou mluvit do živého vysílání, což nemějte, je to opravdu brnkačka, tak volejte na telefonní číslo 739 850 345 739 850 345. No a pokud byste mi chtěli napsat, tak číslo SMS brány je 705 132 132, případně e-mail živie@proglas.cz.
1: Cestou z protivína do Těšínova nacházíš, co tě těší znova. Nacházíš, co se tak rádo schová cestou do Těšínova. Cestou k Těšínovu zády k protivínu, kde jsi vážil pro a proti každou.

ti vína do Těšínova, i co je malé, velikost v sobě chová. Uprostřed cesty krčí se kreč.

0: a pro ty nové není třeba slov, to už je těžší nov.
1: Z Protivína do Těšínova a teď už tu mám další posluchačku. Dobrý den.
2: Dobrý den, prosím vás pěkně, já bych chtěla nechat zahrát písničku, mám takové přání. Blíží se 3. července, je to datum výročí hrozné bitvy, která se odehrála u Hradce Králové. Bylo to v roce 1866. Chtěla bych věnovat nějakou pěknou vzpomínkovou písničku tady na ty padlý nešťastný vojáky, aby taky někdo si na ně prostě vzpomněl a takhle, aby ty hrůze války, aby jsme na to pamatovali, že je to prostě strašný zlo a pokud možno, aby jsme žili v míru.
1: Tak od vás
2: hezké. Tak vzpomínkovou písničku na padlé.
1: Tak my jsme se bavili o tom, že bychom mohli pustit tam nějakou pěknou, třeba i mariánskou. A já myslím, že jo, že to bude moc hezké. Já vždycky, když projíždím i tady kolem Slavkova, tak mě napadá, kolik těch nešťastných duší tam někde bloudí po tom poli ještě a hledá svůj klid a už jsme na ně dávno zapomněli. Tak jsem pro a dopustit o Maria, Boží máti. Děkuji vám.
2: Moc děkuji, pěkný den. Také naschledanou.
1: Naschledanou.

tak jsem ráda, že už funguje spojení i přes SMSky, právě jsem jednu dostala, taky hned přečtu. Prosím o písničku pro všechny nemocné.

osamělé, smutné, ať ta vedra snáší ve stínu a také pro naše obětavé kněze i jejich nástupce, kteří je střídají, děkuji Helča ze Zábřeha. Je to tak s tím střídáním, řada farností teď pláče, protože přichází o ty své milované, na které si zvykli, ale je to prostě takový koloběh, který se odehrává každý rok a musíme ho tak nějak přijmout. Já bych ještě chtěla připomenout, že krom všem těmto, jak si přejete, dívám se, kdo mi to píše a nemohu se toho tady jinak dopít, je Helča se Zábřeha. Tak krom toho bych ještě chtěla přidat písničku také pro 60. nebo pro, tak už jsem se do toho zamotala, Karla Cudlína, který slaví 66. narozeniny, je to fotograf, dokumentarista a pedagog. No a 81 let se také dožívá filmový režisér, filmový vědec, vysokoškolský učitel se zkušeností totalitních zákazů Vladimír Suchánek, spoluzakladatel někdejšího ilegálního studia Velehrad, dlouholetý spolupracovník televize Noé. No, tak pojďme, máme tu další písničku a krásnou, kdo má rád Leška Semelku, Šaty z šátku.

Já jsem teď měla takový krásný telefonát, paní nechtěla mluvit do éteru a tak jsem říkala, že to zvládnu za ní. Ano, bylo to opět přání k narozeninám monsignoru Janu Peňázovi. Říkala mi naše posluchačka, že na něj velmi ráda vzpomíná, že se k ním vždycky moc hezky choval a že ho mají moc rádi a vzpomínají na něj. Tak vyřizuju ještě jednou, já doufám, že nás poslouchá, anebo že mu někdo řekne, kolik posluchačů si právě dnes na něj vzpomnělo.

pro děti. Já vím, když se dva políbí, že to nemusí být z lásky a vůbec nic si neslíbí.

Pojďme se ještě vrátit k pátku 26. červnu, kdy 67. narozeniny oslavila akademická malířka Martina Špinková, spoluzakladatelka prvního domácího hospice v Česku Cesty domů. 75. v pátek oslavila také farářka církve Československé husitské v Brně Tuřanech a teoložka Světluše Košíčková. No a když se ohledneme za včerejškem, tedy sobotou 27. června, tak to bylo právě 45 let, kdy přijal kněžské svěcení František Hanáček, farář u svatého Mořice v Olomouci. Rovných 50 let se taky, nebo byli kněžími emeritní brněnský biskup Vojtěch Církrle a farář ve Ždánicích Stanislav Kovář. 55 let kněžství slavil včera Karel Maria Vrba na odpočinku v Blatné na Strakonicku. A o rok déle je kristovým knězem emeritní plzeňský biskup František Radkovský. Já si taky přihrou polívčičku, protože těch kněžích mám spoustu přátel a teď mi tak zrovna napadlo, že to byly 2 roky, co byl také vysvěcený mladý to kněz Dominik Kovář. Takže kdo ho znáte, tak se na ně taky vzpomeňte. No a já pouštím další písničku.

Přišla mi další SMS-ka. Zítra slaví také pater Michal Němeček, nyní slouží na Vyšehradě, moře božího poženání a stálou přímluvu a doprovázení Panny Marie ve službě pánu, vyprošuje Marie z Dobříše. Paní Marie velmi ráda zprostředkuju, tak mi ještě napadlo, že bychom také mohli říct, že kdo to ještě neví, tak ostravsko-opavská diecéze má po 2 letech také novokněze, stal se jim Vojtěch Kolář, rodák ze Svébohova u Zábřehu. V sobotu 27. června ji v katedrále Božského spasitele pro tuto službu vysvětil biskup Martin David. Tak i jemu vyprošujeme spoustu božího požehnání a ať se mu daří.

Bože, podej mi ještě ten kalich. To víno, co s nocí se měnívá na líh. Snad nad ránem na dně se dostává.

má milovaná andělská a Zuzana Navarová. Krása. Mám tu další SMS-ku, tak pojďme si ji přečíst. Přejeme všechno nejlepší do Olomouce Pavlu Cigánkovi k zítřejšímu svátku a 9. července k narozeninám. Rodiče sestra Jarmila s rodinou a bratři Stanislav a Martin s rodinami přejeme zdraví, štěstí a hodně božího požehnání. Tak doufám, že nás Pavel Cigánek poslouchá a my velmi rádi toto přání zprostředkujeme.

To byl Slávek Janoušek a Anděle štěstí. On vůbec ten včerejší den, toho 27. byl takový velmi úrodný na narozeniny známých osobností. Jen jsem se tak zlehka podívala a hned jsem uviděla, že třeba narozeniny oslavila Andrea Verešová nebo Gabriela Gunčíková. 33 let, nevím, jestli ji všichni znáte, ale je to báječná česká zpěvačka. Potom jsem se dívala, že třeba Daša, pravým jménem Dagmar Sobková, kterou znáte asi jako vokalistku Karla Gotta nebo Heleny Vondráčkové a zpívá ve spoustě muzikálů, tak ta oslavila 45 let. Jan Hřebejk, který v roce 92 natočil romány, různé televizní inscenace pro Českou televizi s Jiřím Chodetem, Ivou Chilkovou, Bohumilem Kleplem v hlavní roli, nebo spoustu dalších filmů, jako byl třeba muzikál Šakalí léta a podobně. No, to bychom se tady ještě dlouho zastavovali. Tady se třeba dívám zrovna, co bych vám tak ještě řekla. Pelíšky, Musíme si pomáhat, Horem pádem, Pupendo. Samé filmové bomby. No a další, kdo ještě oslavil narozeniny, je také Sabina Slonková, ta oslavila 53 let. Významná česká novinářka, která působí v oblasti investigativní novinařiny. Všem těmto investigativním novinářům držím pěsti. Nemají to vůbec jednoduché. No a kdo ještě? Vojta Nedvěd. A teď mě napadá, že Vojtu Nedvěda jsem tu měla takovou docela pěknou písničku. Je to tak, Vojta Nedvěd, pozor, syn Františka Nedvěda, oslavil už 49 let. Proč říkám už? Mně se zdá, že je to nedávno, co byl ještě malý, když zpíval jenom jeho tatínek se strejdou. Takže mám tu od něj písničku, krásný název, Když jsem dospěl.

Nemůžu taky nepřipomenout, když se tak dívám ještě do kalendáře, že 26. června také oslavil 50 let kněžství další úžasný člověk, a to biskup Václav Malý. Ano, je to tak. Člověk, kterého naše generace zná od podpisu Charty 77, kde potom nesměl oficiálně sloužit, byl ve vězení, pracoval jako topič, pomáhal nespravedlivě stíhaným a také šířil informace o politických procesech, moderoval masové demonstrace proti režimu. Dlouho pracoval také v České biskupské konferenci a já myslím, že bychom se za něj měli taky stále modlit a být za co vděční a hlavně nedopustit, abychom vůbec ještě potřebovali někdy prožívat takové stresy. No, tak co? Zavoláte ještě? Zkuste to. Posledních 5 minut. 739 850 345. A já vám zatím pustím písničku.

0: Paní má se má a já mám ještě poslední posluchačku, která se nám dnes mohla dovolat. Dobrý den.
1: Dobrý den, já vás zdravím, hezké odpoledne, tady posluchačka z Karlovy Studánky, rozpálené sluníčkem, jako všechno u vás taky. Mám nemocnou maminku. Maminka se jmenuje Milada Zemánková, je z Hořic a má starosti, protože nemůže chodit, má bolavé nohy. Tak bych prosila, jestli byste mohli nějakou písničku pro potěšení, aby zase měla trošku lepší náladu, aby to tolik nebolelo, že na ní myslíme, máme ji rádi a to, že nemůže chodit, neznamená, že je konec všemu.
0: Přesně
1: tak.
0: Takže
1: zdravím všechny do Proglasu, jsem ráda, že vysíláte. A máme vás moc rádi. Děkujeme za vaše vysílání.
0: Děkuji za vaše zavolání. Samozřejmě maminku moc pozdravujte a je to přesně tak. Není ničemu konec. A já si ještě dovolím přidat k vám ještě jedno přání, které teď právě přišlo na poslední chvíli SMS-kou. A to chtěli bychom popřát k zítřejším narozeninám všechno nejlepší zdraví a boží požehnání našemu tatínkovi Jarkovi od dětí Lucie, Lenky a Daniela. Ano, čtu to tady dobře. Tak pouštím, mějte se moc krásně, naslyšenou.
1: Děkuji mnohokrát, Pánem Bohem, naslyšenou.

0: Skončila předposlední písnička, v tuto chvíli už je se mnou ve studiu Joška Javůrek, který přebírá službu. Ahoj Joško.
1: Ahoj Tamčo a zdravím taky všechny posluchače Proglasu.
0: Přišel zvenku a vypadáš jak rozpuštěný a vypuštěný.
1: No to je nepředstavitelný, na chodníku v Brně skoro nikdo není, prostě všichni se schovali kam mohli a naštěstí my tady máme trochu chladněji, tak se to tady dá zvládnout a těším se na dnešní večer s našimi posluchači.
0: Tak to nebudu zdržovat, předávám ti žezlo. Já se s vámi se všemi loučím opět za týden v neděli a v pátek s myšlenkou na den, tak se mějte krásně a taková písnička přesně na rozloučenou. Láďa jede lodí. Naslyšenou.

Před dvěma minutami bylo 16 hodin, posloucháte Proglas a od mikrofonu vás zdraví Josef Javůrek. Je neděle 28. červen 2026. Katolický kalendář ukazuje na lyonského biskupa a mučedníka pro víru z 3. století, svatého Ireneje. Svátek má Lubomír, slovanské jméno znamená mírumilovný, milující mír. No a já už na Proglasu otevírám pořad písničky z archivu. Hned ta první se jmenuje Bydlím na závětrné straně továrního komína. Hraje skupina OK Band a píseň byla nahrána v roce 2000. Vyšla na albu Ornament osudu.

To byla píseň Bydlím na závětrné straně továrního komína, skupina OK Band. Ještě než si pustíme další píseň, pozvu vás na vysílání Radia Proglas v dnešním odpoledni. Neziskové organizace provozují sociální a zdravotní služby, které stát nezvládá pokrýt. Problém je ale v jejich financování. Právě o tom bude v Charitolku v 16 hodin a 55 minut hovořit Jiří Lodr. Stávající ředitel diecézní Charity Plzeň, který zanedlouho předá funkci svému nástupci. Jaký je rozdíl mezi platem a mzdou? Jsou sociální služby dobře financovány a jak se mění působnost neziskových organizací? To jsou jen některé z otázek, které se v pořadu dotkneme. Řeč bude i o motivaci zaměstnanců v neziskovém sektoru a jak tyto faktory mohou kompenzovat nižší plat. Teď už posílám píseň Je slavná od Karla Gotta. Byla nahrána v roce 1985.

Nemusím představovat, kdo nám teď zpíval, jenom představím doprovod Ladislav Štajdl se svým orchestrem a sborem. Píseň se jmenovala Je slavná, Madonna. A byla nahrána v roce 1985. Budeme pokračovat písní Michala Prokopa a Petra Zkoumala. Jmenuje se Poprvé naposledy a vyšla v roce 2006 na CD 52+2.

Ještě než zahrajeme další píseň, připomenu, že dnešním kolem hitparády vás v 19 hodin a 15 minut provede moderátor Josef Javůrek. Teď už Šmajdák a Ploužáky od Vladimíra Mišíka. Píseň byla nahrána v roce 1994. Jedná se o velký hit s textem Vladimíra Merty.

Pokračovat budeme skladbou Továrna z repertoáru Petra Linharta. Byla nahrána v roce 2008 a vyšla na albu Autobus do Sudet.

Je půlnoc, měsíc hladí chladné stroje. Je půlnoc, každý z nás si bere svoje. Je půlnoc, měsíc hladí chladné stroje. Je půlnoc, každý z nás si bere svoje. Je půlnoc, měsíc hladí chladné stroje. Je půlnoc, každý z nás si bere svoje. Je půlnoc, měsíc hladí chladné stroje. Je půlnoc, každý z nás si bere svoje.

Víte, kdo stojí za obrovskou armádou ministrantů, kteří jsou v brněnském biskupství? Je to František Kroutil, který je má na starosti a vymýšlí pro ně různé akce. Jak ministranti fungují a co vše pro ně připravuje, představil František Kroutil v pořadu Před kostelem, který si připomeneme ve 20 hodin a 15 minut. Teď už si zahrajeme píseň Sing a Song of Sixpence. Zaspívej píseň o šestáku. Nahrála ji skupina The Matadors v roce 1966. Skladbu napsal Karel Kahovec a Jan Obermajer.

Pořad písniček z archivu zakončíme písní Chtěl jsem vám hrát od Josefa Laufera. Vyšla v roce 1987.

0: Peníze, penízky, vy moji zlatí drahouškové, vzali mi vás, jste pryč a pryč je má opora, má útěk a má radost. Pro mě je všemu konec, nemám už, co bych na tomto světě pohledával. Bez vás nemohu žít, to je hotová věc, prostě nemohu, umírám. Jsem neboštík, jsem pod dnem. Co pak se nenajde někdo, kdo by mě vzkřísil, kdo by mi vrátil mé drahé peníze? Nebo aspoň mě řekl, kdo mi...
1: Šarm bez lesku.
0: Říkám jste něco, někdo...
1: Pláč bez lesku.
0: Co to je za shromáždění lidu? Ať se podívá...
1: Bez potlesku.
0: Ať se podívá, není to člověk, aby on měl v podezření.
1: Měl bych se vzdálit. Smíte se smát. Měl jsem to vzdát. Než takhle hrát. A řádně se spálit. Chtěl jsem vám hrát. Chtěl jsem vám hrát.

Tato půl hodina patří na vlnách Proglasu obvykle jazzu. Dnes to bude hudba na pomezí jazzu a flamenka v podání belgického souboru Sonetos de l'amor oscuro. Konkrétně si představíme druhé album tohoto projektu, nazvané Secretos de Melancholia. Soubor tvoří belgicko-brazilská zpěvačka Elena Casea, flamenkový kytarista Myrdin de Cancu, violončelista Stein Kiepens a flétnista Stefan Barakaval. Projekt stojí za zhudebněné poezii španělského básníka Frederica García Lorky a na spojení flamenka, komorní hudby, jazzové improvizace a prvků středomořské hudební tradice. Výsledkem je nahrávka, která staví především na atmosféře, zvukových barvách a síle básnického slova. Na úvod si poslechneme skladbu Madrigal de Verano.

Nedělní odpoledne vám zpříjemňují ukázky z alba Secretos de Melancholia. Projekt Sonetos de l'amor oscuro vznikl jako dlouholetá hudební podsta Federiku Garciovi Lorcovi, jednomu z nejvýznamnějších španělských básníků 20. století. Jeho verše zde nejsou pouze zhudebněny, ale stávají se součástí komorní hudební krajiny, v níž mají stejnou váhu hlas, kytara, flétna i violončelo. Důležitou roli přitom hraje flamenková tradice, kterou kytarista Myrdin de Cauter propojuje s prvky klasické hudby a jazzu. Následující skladba se jmenuje Por encontrar un beso tuyo, což znamená ve snaze nalézt tvůj polibek.

Hraje nám belgická skupina Sonetos de l'amor oscuro. Album Secretos de Melancolia navazuje na první část plánovaného cyklu a potvrzuje mimořádnou souhru čtyř hudebníků, kteří společně vytvářejí osobitý zvuk na pomezí flamenka, jazzu a komorní hudby. Většina skladeb vychází z básní Frederica García Lorky. Závěrečná ukázka však představuje výjimku. Skladba Bendaval využívá text současného autora Pabla Casey a rozšiřuje poetický svět alba o nový hlas. Synkopy na kanapy pro vás připravil Milan Tesař.

0: Plujete na vlnách Radia Proglas.
1: Krásný den, přátelé, vítám vás u dalšího dílu pořadu Charitolk. Charitolk je pořad se zajímavými lidmi z oblasti charity a kolem ní. Mým dnešním hostem je inženýr Jiří Lodr, prezident České rady sociálních služeb a ředitel diecézní Charity Plzeň. Krásný den.
2: Přeju krásný den.
1: Vy jste, pane řediteli, kromě jiného, tak se během posledních 30 let podílel a podílíte na vzniku desítek nejrůznějších sociálních služeb v Plzeňském a Karlovarském kraji a neúnavně bojujete za spravedlivé financování sociálních služeb neziskových organizací a za odpovídající mzdy lidí, kteří v nich pomáhají druhým. To není úplně jednoduchý boj.
2: Není a musím říct, že jsem se naučil opravdu to, co to je láska Hospodina člověku, protože jinak ta loď je opravdu na rozbouřeném moři, ale každý rok podivuhodně dospěje do toho svého cíle, tak mám radost. Ale problém je opravdu velké množství, ale mám kolem sebe úžasné lidi, kteří jsou úplně skvělí a kteří vlastně pomáhají nést všechny ty radosti a starosti, takže mě je vlastně velmi krásně.
1: Práce s lidmi se říká je ta nejkrásnější, nejsložitější. Vy plníte tu službu vlastně veřejnou, sociální. Ale možná mnozí posluchači, mnozí lidé si myslí, že sociální služby nebo práce sociálních pracovníků u vás je totožná, jako když přijdou takzvaně na sociálku nebo kamkoliv, kde jsou sociální pracovníci, což tak není. Zároveň je i velký rozdíl, a to bylo i překvapení pro mě, ve mzdě a v platu. Každý z nás, když někdy někde pracoval, byl zaměstnaný, tak si myslel, že vlastně mít mzdu nebo plat je jedno, ale ono to jedno není, tak nám to prosím vysvětlete.
2: Tak z toho začátku bych řekl, že vlastně je rozdíl mezi službama od roku 1993, jsme začínali do roku 2006, kdy vlastně vznikal teprve zákon o sociálních službách a kde vlastně non-profitní organizace stávají součástí systému poskytování sociálních služeb podle zákona, podle nějakých pravidel. Musí služby být vlastně od toho roku registrovaný a vlastně vyjednaný v tom, že vlastně je to veřejný zájem, který se deklaruje vlastně tím, že se vyjedná potřebnost těchto služeb a vlastně pak registrující orgány, co jsou kraje, vlastně tu službu přijmou do té sítě služeb. A to je teda ta jedna strana věci, to znamená, že jenom ty služby, které jsou uvnitř té sociální sítě toho kraje, tak mohou čerpat vlastně finanční podporu. To druhé, to je to zajímavé a ta oblast další je nárokovost a nenárokovost. My se pohybujeme v dotacích, které jsou nenárokový. A v tom systému nám najednou fungují vlastně ty aktivity zřizovatelské, kdy vlastně služby jsou poskytovány a zřizovány čádě jenom malinkým poměru vlastně státem. To jsou asi 4 služby, ale pak zejména kraji a obce se do toho samozřejmě zapojují velmi intenzivně, zejména ve službách, jako jsou pečovatelské služby, to je další věci. A pak teda veliké bohatství neziskových organizací, které vlastně dělají vlastně skoro přehledně všechny služby, ale také se věnují té zraněné části společnosti, jako jsou třeba azylové domy pro maminky s dětma a ty další věci. No a v tom je trošičku ten daný prostor toho, že vlastně příspěvkové organizace jsou vlastně napojeny na veřejné rozpočty svých zřizovatelů a oni vlastně jsou odměnovány vlastně systémem, který se jmenuje plat a platy jsou vlastně ve státních tabulkách a vlastně stát určuje vlastně vždycky vyhláškou změnu vlastně toho prostředí, nárůstu a dalších věcí, ale hlavně plat se stává nárokovou záležitostí a ten zřizovatel vlastně je povinen ten plat vlastně v tom nárůstu pokrýt a ten náš prostor je mzdový systém a ten je nenárokový. To znamená, my samozřejmě máme nárok vůči zaměstnanci a to je smluvní ujednání o jeho odměně, ale vlastně získat to dofinancování je potom daleko komplikovanější právě proto, že jsme v nenárokových dotacích. A tady je tak trošku možná někdy i takový střet ještě toho, že přece jenom ty veřejné finanční prostředky, které se přerozdělují přes kraje z vnitřních rozpočtů, přes obce z vnitřních rozpočtů, tak nějak jako naplní ty svoje potřebnosti finanční vůči sobě, ale my vlastně pracujeme pro občany České republiky, tam žádné hranice nejsou a někde se říká, to jsou naše služby a vaše služby, to jsou potom složité situace, protože my jsme všude potom žadatelé o dotace. A když se podaří navýšit, jakoby reflektovat ty situace se státním rozpočtem, který pak kraje rozdělují pro všechny, jako pro sebe, pro města i pro neziskové organizace, tak tam máme velký problém, že se někde navyšují na obcích třeba trošičku taky ty roční limity dotací a někde zůstávají na svých vlastně jakoby limitech a to potom v tom vícezdrojovém financování dělá obrovský problém dofinancovat služby.
1: Samozřejmě i pokud obzvlášť v poslední době slyšíme slovo inflace, že jo, tak tam ti, kteří jsou tedy odměněni platem, tak mají nárok na tu inflační doložku nebo složku, která tam zroste, že u vás to tak není. A pak se může stát, a může se to stát, že třeba zdravotní sestra, která pracuje i méně hodin než vaše zdravotní sestra, pečovatelka nebo lékař, bere více než u vás?
2: V tom je ještě to radostné uspořádání, že máme ještě potom oblast zdravotnictví a sociálních služeb. To zdravotnictví samozřejmě je velice širokým pojmem a jsou tam samozřejmě od poliklinik po ordinace lékařů, ale taky samozřejmě nemocnice. A tam už jenom tam je obrovský rozdíl mezi zřizovatelskými aktivitami, které jsou třeba fakultní nemocnice, jako máme v fakultní nemocnici v Plzni, a nasazení tam vlastně odměn za práci proti třeba městským nemocnicím nebo krajským nemocnicím nebo soukromým nemocnicím. To je už velmi konkurenční prostředí, jak získat financování, ale pak to dopadá na nás jako poskytovatele sociálních služeb, kde máme potom tu složku zdravotní a to buď v domech pro seniory nebo prostě v těchto zařízení, kde máme zdravotnický personál nebo potom v domácí péči. A samozřejmě, že to je potom nesmírně složité, protože někde se nám stává, že v tom systému třeba lokálně kraje podle různých potom klíčů se nám stane, že třeba ten odtrh za tu mzdu a plat vlastně je třeba 10, 12, 15 tisíc. A to samozřejmě je nesmírně náročný prostředí a pro nás o to jakoby se dá říct kreativnější, že musíme být opravdu hodní zaměstnavatelé a dělat všechny možné podpory, aby jsme dokázali jako těm lidem skutečně jako našim vlastně za tu spravedlivou práci aspoň udělat prostředí, ale samozřejmě každoročně vlastně hledáme ty cesty na zajištění nárůstu vlastně v těchto složek. V tom nárokovém prostředí to bývá velmi náročné.
1: Asi zvlášť proto, že přesně, pokud u vás takový člověk pracuje, který pak zjistí, že bere o 10, 12, 15 tisíc méně, pak si řekněme, no, nebuď závistivej, že jo? To jako moc úplně vždycky nejde.
2: Určitě. My máme vlastně i tu složku hospicové péče a domácí hospicové péče, kde už tou změnou vlastně třeba máme lékaře v tom terénním vlastně týmu. I ty lékaři samozřejmě jsou odměňovaný jakoby jinak, ale je to o tom, že vlastně, když vidíte, jakoby, víte, to je taky takový trošku tajemství těch našich non-profitních organizací, protože my tak nějak vstupujeme do toho, že můžeme doprovázet toho člověka a je to cosi, co je ještě jiný tajemství, než je ta motivační odměna, protože člověk dostává úplně takový zdroje velmi, velmi krásný motivace vnitřní, protože to opravdu je o příbězích, to je obrovské množství příběhů a v těch našich segmentech to je strašně silná jakoby vděčnost za tu činnost. Ale znova říkám, my jako management jako se snažíme spravedlivě usnout, když víme, že uděláme všechno pro to, aby jsme ty věci měnili a taky teď vlastně vycházíme z určitých starých legislativních inovací, úprav, spolupracujeme se státem. A hledáme cestu, jak podpořit ten dialog na změnu vlastně těch pravidel nebo těch dalších cest zákonů. A teď zase tam svítá velká naděje právě na změnu zákonů a právě v té oblasti financování sociálních služeb, na změny úhrad z nenárokového prostředí, na úhradové systémy, srozumitelné systémy. Takže bude tam ještě obrovský dialog, protože ten dialog je opravdu se státem, ale je to dialog s tím, kdo drží finanční prostředky veřejný. A to jsou samozřejmě kraje, jak jsou to obce a jsou to poskytovatelé, takže v tomto smyslu velmi intenzivně komunikujeme.
1: Ono je asi složité, jednak zvlášť každá vláda je jinak zaměřená, jiní lidé, každý k tomu přistupuje jinak. Možná, kdyby někteří členové těch vlád měli někoho blízkého, koho se stará nějaká takováhle organizace, viz Charita Česká republika, nebo konkrétně třeba vaše diecézní Charita Plzeň, tak by třeba na to koukali jinak, možná by byli vstřícnější a možná by to netrvalo tak dlouho. Ale to je taková nadsázka. Na druhou stranu slyšíme často i od politiků takové házení do jednoho pytle neziskovky. Že jo? Oni jsou různé neziskovky, ale pak jsou i neziskovky, které přesně plní, to nezastupitelné. To znamená, ať už je to ta domácí hospicová péče, domovy seniorů a podobně, bez kterých se to neobejde, tak těm kritikům těch neziskovek, co byste vzkázal?
2: Víte, my většinou máme to štěstí, že dříve či později nás každý potřebuje. A to je strašně důležitý. A máme zkušenosti, třeba opravdu i chodíme hledat sponzory, hledáme samozřejmě neustále zdroje. A mám takovou zkušenost, že tam zůstane jedna vizitka a pak za nějakou dobu, třeba za 10 let až, se mi najednou ozve ten človíček a říká, hlejte, já jsem vám nepomohl, ale já jsem teďka si zjistil, co a jak. A teď mi přijďte, můžete mi poradit a můžeme hledat nějak cestu. To je zase výhoda těch mých 30 let, že si opravdu můžu i ty situace vlastně jako prožívat. A stává se to čím dál tím častěji, že vlastně jako ty témata doprovázení lidí v různých situacích se jako by nenosí jakoby témata, který by se veřejně diskutovali. A většinou se diskutují tou osobní zkušeností v rodinách a v širším spektru v okamžiku, kdy opravdu tu pomoc hledá, potřebuje. A to samozřejmě teďka i stran toho, že jsme třeba prožili velmi silný atak během války s Ukrajinou, že a pomoci lidem na cestě a spousta dalších věcí, které jsou výzvy povodně a další prostě příležitosti, které najednou mění vlastně to zadání i neziskových organizací, který najednou rozšiřují to srdce a s veřejnou podporou vlastně jdou do toho a hledají ty cesty. Takže já si myslím, my máme takový ještě fenomén jako Charita, jako tříkalovou sbírku a jsme na těch ulicích a jsme tam vidět a já koleduju 30 let vlastně, nebo to se omlouvám 20 let, protože on je to od roku 2000, ale pravda je, že to je naprosto neuvěřitelné, jak já vlastně vnímám na těch mých místech, kde v třech lokalitách tam chodím koledovat takhle dlouho, jak můžeme vlastně otevírat dialog, jak se lidi ptají, jak třeba potom se vrací k těm tématům, anebo když vidí, že něco potřebují, tak nám dají zpátky vědět. A to je prostě, myslím, to tajemství toho dialogu. A já říkám, že je to takový otevřený referendum, jestli tu službu děláme dobře, jestli nám lidi rozumí, jestli jsme lidem skutečně blízko, anebo nejsme. Protože se o tom potkává vlastně s nějakýma reakcemi. A někdy jsou ty reakce velmi zase příkrý, ale jako já sám se většinou s láskou usměju a opravdu toužím po tom dialogu. Když to není letos, tak se vracím příští na to místo, kde došlo k nějakému konfliktu, jestli to pamatuju, a hledáme tam možnost právě vyjasnění si těchto záležitostí.
1: Říká se, že poslední dobou nám populace značně stárne a za pár let, pár desítek let tady bude více starých než mladých. Ale o ty staré, nemocné lidi se bude muset někdo starat. To jsou vesměs ti mladší, ti, kteří tu sílu mají a mají tu možnost. Jak je to u vás všeobecně se zájmem mladých lidí o začlenění se do pomoci sociálních pracovníků, lékařů, sester a podobných pracovníků?
2: To je téma, který nás samozřejmě velmi pálí. My jsme třeba na tom akademickém prostoru si velmi zase vyprosili společně, že se otevřela sociální práce v Plzni na Filozofické fakultě a že se tam otevřela cesta vlastně zrání našich odborníků mladých. Lidi opravdu zájem mají o ty obory. Je to ale taky samozřejmě to sdílení té dobré praxe v rodinách. Ono to, že jsme si oddělili vlastně bydlení vlastně od sebe, je vlastně svým způsobem určitou hranou taky vnímání toho, jak se dostávají mladí k seniorům a jakým způsobem vlastně jsou ochotní vlastně najednou k tomu rozhodnutí. Ale to, co nás jako fenomenálně čeká, je, že se nám blíží 70. ročníky do důchodových let. A my velmi intenzivně spolupracujeme právě i v těch vládních předlohách a to ministerstvo práce opravdu spolupracuje na velmi různých nutných vlastně dodělání zákonů a jeden z nich je, jak se postavit vlastně k té individuální péči v tom budoucím prostoru, jak sehnat vlastně aktivizovat vlastně tu pomoc v rodinách, jak vlastně třeba jí zaplatit, jak změnit vlastně ten princip vlastně k té péči o osobu blízkou, protože to je strašně důležitý. Naším cílem taky není jenom lidi edukovat směrem k našim službám, ale vlastně všechny ty naše odborné síly se věnují taky jako v tom té komunikaci vlastně s lidmi, kteří jsou žadatelé, dlouhodobí žadatelé o péči, jakým způsobem vlastně se postarat doma, jak vlastně umožnit to prostředí. A v tom budoucnosti to bude ještě silnější téma, ale taky za důstojných podmínek a teď se velmi otevřeně hledá ta cesta a jsem u toho blízko s našimi týmama a jsem z toho moc vděčnej, protože si myslím, že to je opravdu otázka, která se institucionálně nedá úplně vyřešit.
1: Každá ta oblastní nebo diecézní charita je něčím specifická v každém tom regionu. V čem je ta plzeňská diecézní charita, vůbec plzeňsko-karlovarsko? Máte nějaký specifický program, něco, co jinde nemají?
2: Tak určitě. My samozřejmě vycházíme z toho poznání těch potřeb vlastně farností. To byl úplně začátek, kdy vlastně já jsem prožíval, když jsem vlastně byl na začátku, tak bylo jenom dobrovolnictví a měli jsme vlastně experiment státní, který akorát končil a to bylo vlastně od roku 91 do roku 93 domácí péče a jinak to byly opravdu dobrovolné charity a to poznání vlastně je strašně báječný a my máme třeba oblastní charity. To znamená, jestli něco specifického, tak je to to, co skutečně jako s našimi lidmi prožívám. A já stále hlouběji a hlouběji vím, že Bůh miluje člověka, že Bůh bude vždycky na jeho straně, že tím, že miluje Bůh každého člověka bez rozdílu, takže to naše charitní srdce a to naše charitní vnímání je jako překonej sám sebe, když Hospodin miluje tebe a miluje toho druhého, tak postav se k němu co nejblíž a pomáhej. A to si myslím, že takhle to v sobě neseme. Máme vlastně podpůrný duchovní programy, třeba rekolekce, je to úžasný, protože zase ty rekolekce, my jsme si velmi dobře vědomi, že pokud slouží jeden člen rodiny, takže širší rodina je do toho velmi

0: vnímáme vlastně ten rozměr toho, že jako bez božího požehnání je marné lidské namáhání, no, tak bych to asi řekl.
1: Vy jste řekl hezky, že Bůh miluje každého bez rozdílu. Vy jako organizace musíte taky milovat každého bez rozdílu, když mu chcete pomoct, ale v těch rodinách to tak bohužel vždycky není. Máte třeba, protože jste mluvil o lidských příbězích a že za každým člověkem je příběh, to víme, máte třeba nějaký příběh, nemusí být jmenovitý, který si z té své 30-leté praxe pamatujete, že to v té rodině takhle nebylo, ale že díky té pomoci, té charity nebo vás, lidí jako necharitních, se podařilo někoho zachránit, někomu prodloužit život, někoho potěšit, který už si vlastně myslel, že ta rodina se na něj vykašlala, že ztratil smysl života?
0: Těch příběhů je neuvěřitelné množství. Ale je to taky neuvěřitelné bohatství a právě ty tvůrčí dílny, kterou můžeme prožívat. A já si je pamatuju, protože třeba jsme měli takovou dohodu, že já třeba, když můžu ještě, a byl jsem mladší zejména, tak jsem měl pomáhat třeba týmu na noční službě, když tam docházelo k nějakému jakoby systémovému pracovnímu převratu a nebo někdo se hodlal odejít na věčnost a prostě potřebovali posíly v tu chvíli prostě naše týmy, tak jsem vyrážel. A znal jsem dva bratry, který vysloveně jako zjišťovali vždycky, jestli u maminky je ten nebo ten, ale nechtěli se nikdy u té maminky potkat. A bylo to nesmírné téma, že opravdu celý ty rodiny vlastně už mnoho let, nevím, co se tam prostě podehrálo mezi nimi úplně, ale znal jsem oba bratry velmi dobře a mě to strašně mrzelo. Zrovna jsem měl tu milost přijet tu noc pomoct našemu týmu, když maminka odcházela na věčnost. Volal jsem obou chlapcům a říkal jsem, chlapi, teď je asi důležitý, abyste teda možná přišli oba. Oni mi to v prvním kroku odmítli, ale netrvalo to opravdu dlouho. A maminka teda opravdu, to jsou takový ty milosti. Milosti smrti, která je otevřená prostě té budoucnosti, ale vlastně i toho pokoje, toho doprovázení. A ty chlapci přišli a řekli, vše se ostýchali a říkali, já jsem si šel uvítat dolů do té vrátnice, do toho vstupu a říkali, víš co, ale my tam půjdeme ještě každý sám. A pak přišli oba a najednou říkali, a půjdeš tam se mnou. A my jsme tam u té maminky jsme setrvali. Oni mě oba stiskli, já jsem stál uprostřed, každý mi stisknul tu ruku a řekli, prosím, nech nás. Byli tam 3,5 hodiny, tuším. Prostě přišli viditelně jiný a dodneska žijou rozpořádaně. A takových milostí je velké množství a člověka to jenom evokuje vlastně v tom, že někdy máme nějaké přání, modlíme se za něco, ale Bůh je milosrdný, ale dává tomu úplně jiný čas. A vlastně to někdy nabíde vlastně až v tom okamžiku, kdy už ta maminka v tu chvíli fyzicky nebyla s nima. Ale bylo to nesmírné. A takových věcí bych mohl povídat mnoho a mnoho, protože to je to, co nás samozřejmě živí, obnovuje a dává nám to sílu pro službu.
1: To je krásný příběh a vlastně je to i o tom, že i ta maminka svým způsobem napomohla k tím odchodem k tomu, že se ti dva bratři aspoň po těch letech nesvárů dali zase dohromady, což je ve výsledku krásný. Když se vás, pane řediteli, zeptám, kolik vy máte pod sebou lidí a zároveň o kolik zhruba lidí pečuje vaše organizace?
0: Tak to je právě to, že je fantastický, že vlastně máme přes 700 zaměstnanců vlastně v rámci diecezní charity a našich charit, protože diecezní charita je jako ta střecha a mám tam pár oblastních charit dohromady, ale i diecezní charita právě poskytuje služby v obou regionech a máme další 200 lidí na dohody o činnosti, takže to je poměrně veliká armáda a staráme se někde kolem 25 tisíc lidí, což jsou různý i terénní služby. Mě třeba se nám povedla vlastně taková úžasná služba, která je taky trošku specifická, možná jsme se bavili o specificích. Po povodních jsem si vlastně uchoval tým krizový intervence, krizových interventů a potom se vlastně vyvinula možnost zaregistrovat vlastně terénní krizovou službu, která vlastně non-stop pomáhá vlastně v tom terénu, ale zároveň je dohodnutá i ekumenická spolupráce s církvemi a vozíme vlastně na případ dopravních nehod nebo prostě na různé situace, dokonce i pomoc duchovních a poskytujeme psychosociální pomoc a poradenství a spousta věcí dalších. Takže to jsou takové jako moje velké radosti a vlastně ta rozčleněnost tím, že opravdu máme třeba azylový domy pro maminky, ale máme azylový domy pro rodiny, to se taky vyvíjí právě. My jsme dřív registrovali třeba

0: služby pro jednotlivce. Posléze jsme šli do služeb pro rodiny, protože jsme viděli, že ta rodina je zkoušená a pořád vlastně se vyvíjí ty aktivity. Máme třeba rehabilitace pracovní, ale máme taky pracovní terapie pro lidi. Pracujeme s lidma se zdravotním postižením, osobní asistence, domácí péče, zdravotní, pečovatelské služby. Že to je domy pro seniory, to je opravdu takový obrovský bohatství stacionáře, jako vlastně těch témat, kdy vnímáme a už víme, jakoby i v tom nepříznivém jako investičním zatím prostředí, tak už víme, kde je potřeba dělat ty další kroky s pomocí Boží k tou rodině a víme, že třeba když máme v těch stacionářích nebo terapeutických dílnách vlastně lidi s postižením a ta rodina nějak je doprovází a už slábne ta funkcionalita, takže budou potřebovat další třeba vybudovat chráněný bydlení a tak. Takže ač už by si člověk řekl říct, že už by mohl jako někdy ustat, tak je to takový živej, neustále jako dialog, který jakoby nehledí na to, že úplně nejsou zdroje, ale hledá pořád cestu.
1: Takže kromě té vaší snahy narovnání rozdílu mezi mzdou a platem, tak vlastně vaše takové cíle do nejbližší budoucnosti jsou stále rozšiřovat, budovat, rozvíjet a vylepšovat to, co třeba je skvělé, ale může být vždycky lepší. A nebo máte nějaký tajný plán, něco, co byste si říkal, a kdybychom teď vyhráli 100 milionů, tak do toho půjdem?
0: No, už jsem samozřejmě jakoby takový sen jsem kdysi měl, samozřejmě skoro už reálný, pak se ukázal, jako si jsme velmi brzo vyhodnotili, že to není reálný, ty nabídky, ale určitě, jako my máme tu milost, že říkám, máme hodně třeba pronajatých záležitostí právě od obcí, což je hodně, ale taky hodně už jsme jako přijali do nějakého našeho majetku. A já právě spíš bych šel do těch chráněných bydlení a do těch podpor a pak samozřejmě stále vím, že je třeba rozšiřovat vlastně domácí péči jako ten základní stavební kámen s tím, že vlastně rozvíjíme ty služby tak, aby byly odpolední, soboty, neděle, aby vlastně jsme nabízeli lidem skutečně tu alternativu zůstat doma a byla kvalitní, byla prostě taková, že opravdu ty lidi to mohou přijmout a vlastně mohou přijmout tu spoluodpovědnost jednost vlastně v tom systému toho plnění. Takže takovýhle představ máme hodně, diecézní charita Plzeň zároveň má ale i projekty v Jižní Americe a i tam samozřejmě velmi intenzivně a s velikou pokorou a velikou láskou vnímáme, že tam pomáháme vlastně vzdělávat mladým lidem. Teď tam jsme třeba rozvíjeli program pomoci pro děvčata 15 až 18 let, který otihotněli, bohužel někdy incestem také, takže to je taky velmi složitý téma. A taky i tam se snažíme s těma charitama, s těma místníma společenstvíma hledat pořád tu cestu, jako, že říkám, to je opravdu neustále se vyvíjející poznání, ale i těch měkkých projektů nebo měkkých věcí, které nejsou investiční, ale jsou právě o tom, jak posílit vlastně tu funkcionalitu lidí a být jim blízko.
1: Prezident České rady sociálních služeb a ředitel diecézní charity Plzeň, to jsou dvě funkce, hodně práce, hodně i stresu, hodně času. Ale když teda máte nějaký volno, tak věnujete ho, jak jste mi prozradil, vnoučatům, nebo co nejraději děláte, jak vypnete takzvaně?
0: Já zhruba už 8 let se snažím sebezáchově, takže si dopřávám tu milost chodit v přírodě a denně chodím v průměrně 8 kilometrů.
1: To jste dobrý.
0: A to znamená, že auto beru pouze při výjezdech mimo Plzeň. Zase, co si nám taky jako funkcionálně naučila vlastně doba covidová, to jsou týmsové konference a týmsový dosah, spousta jednání, kdy už najednou člověk si zorganizovává ten čas jinak a vlastně i kvalitně, protože se tam vidíme, jsme schopni si zamávat a jsme schopni komunikovat. Takže pro mě příroda je něco fantastického, ale samozřejmě rodina, to je ta síla, kterou člověk jako nesmírně potřebuje a i v rodině vlastně člověk, jako tak, jak já jsem člověk neustále otevřený, tak se snažím nebejt tím rádcem, ale bejt tichou láskou, která otevírá svoji náruč a moc nekomentuje a spíš opravdu se snaží tam tou náručí sloužit, protože jako slova jsou zbytečný a čím dál tím víc jako vnímám i u sebe, ale i u toho mýho okolí, že slov plyne velké množství, ale že po ovoci poznáte je, tak potom skutku vlastně de facto potom je to to, co vlastně spojuje. Takže když pohladíte někoho z rodiny nebo prostě se věnujete vnoučatům, který máme u nás doma v domě, tři úžasný vnoučata, tak je to něco fantastického a má se člověk co učit a taky kde plnit jako tu svoji čerpání. Ale je faktem to, že když mám někdy náročný ten den, který je opravdu hodně náročný mnohdy a nedostanu se třeba na těch mých 8 kilometrů, jako třeba dnešní den, tak rozhodně pak je večer, kdy sám vyrážím večer prostě a procházím potom to ty místa pod tím lampama vlastně a plným jakoby tichosti přijímám do sebe tu energii a taky hodně přemýšlím a taky se občas modlím. Takže to je pro mě taková síla, která mi zase resistituje na tu nějakou dobrou radostnou úroveň, protože já jsem za život nesmírně vděčný a opravdu jsem jako... Já jsem vlastně de facto skoro byl po těžké operaci, já jsem zootechnik, který miloval prostě svoje povolání, já jsem ho nesmě ctil, nebylo to jednoduchý, v době to tady nejsem se dostal jako s tatínkovým, tatínek byl ještě zavřený za vlastní zradu v roce 82, takže to bylo velmi náročné prostředí a vlastně jako já jsem poznal to, co můžu šířit dál, že Bůh zná člověka každýho s jménem, každý člověk stojí před Hospodinem, každýho, jak jsem říkal, miluje. Ale mě, protože miloval tolik, tak jsem se strašně nechtěl zemědělství vzdát. Když se mě potom po operaci páteře a jsem se vrátil zpátky do družstva, od roku 90 jsem byl místopředseda družstva zemědělského, prostě plnil jsem si úžasný radosti a sny. A najednou, když jsem se v plní síle vrátil zpátky, tak přichází můj přítel, generální vikář, tenkrát Josef Žák, který se mnou vede dialog a manželka řekla, toho nikdo zemědělství nedostane. A on tam řekne tu nádheru, a co vděčnost. A v tu chvíli se to všechno rozatomizovalo, rozbilo a já během vteřiny jsem řekl ano, na to, co jsem absolutně netušil, kam jdu. Absolutně jsem nevěděl, co čeká, co můžu čekat a ten zdroj vděčnosti v sobě opravdu nesu a stále si potvrzuju, že ta vděčnost je nesmírným bohatstvím pro to, aby člověk překonával sám svoje nedostatky, ale vlastně i potom ty věci kolem sebe další.
1: No, řeknu na závěr jednu věc, vaše slova by se měla tesat. Já vám přeju, pane řediteli, hodně energie a hlavně tu otevřenou náruč, nejenom tu vaší, ale abyste i vy vždycky našel nějakou tu otevřenou náruč, kterou člověk občas potřebuje, ať už profesně nebo soukromně. Moc děkuju, že jste přišel, děkuju za vaše slova.
0: Já taky a opravdu s velkou radostí a vděčností, protože to byl krásný dialog, děkuju.
1: Děkujeme moc, to byl inženýr Jiří Lodr, prezident České rady sociálních služeb a ředitel diecézní Charity Plzeň. Hrana Kekely se s vámi bude těšit od mikrofonu u dalšího Charitolku.

Za malou chvíli bude 17 hodin a 30 minut. Posloucháte Proglas a od mikrofonu vás zdraví Josef Javůrek. Je neděle 28. červen 2026. Katolický kalendář ukazuje na lyonského biskupa a mučedníka pro víru z 3. století svatého Ireneje. Před 405 roky papež Pavel V. oznámil dokončení hrubé stavby baziliky svatého Petra ve Vatikánu. 110 let by se dnes dožil 13. olomoucký arcibiskup a moravský metropolita František Vaňák, obnovitel církve na Moravě po pádu komunismu. Na věčnosti je od roku 1991. Při atentátu v Sarajevu 28. června 1914 zahynul následník rakouského trůnu arcivévoda František Ferdinand s manželkou hraběnkou Žofí Chodkovou. Pro Rakousko-Uhersko a spojenecké Německo to byla záminka k rozpoutání první světové války. Před 45 lety zemřel na rakovinu Terry Fox, který jako 18-letý kvůli nemoci ztratil pravou nohu a později napříč rodnou Kanadou běžel maraton naděje. Před 35 lety v Budapešti bylo rozpuštěno Sdružení socialistických států, známé pod zkratkou RVHP. A 23 let kněžství si připomíná brněnský biskup Pavel Konzbul. Svátek má Lubomír, slovanské jméno znamená mírumilovný, milující mír.

Víte, kdo vždy přispěchá na pomoc dětem? Za A skřídci, za B daránek. Správně je za B. Daránek je sbírka Charity Česká republika na podporu znevýhodněných dětí. Jako malý beránek přichází proto, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Pomozte jim svým darem na daránek.cz.

0: Nové vydání katolického týdeníku se na titulní straně ohlíží za uplynulým varhaním oktávem v katedrále svatého Víta. Podrobnosti má redaktor Tomáš Kutil.
1: V něm se na titulní straně věnujeme svatovítským varhanům. Ty poprvé oficiálně zazněly minulé pondělí, kdy byly i požehnané. A teď celý týden jsme prožívali varhaní oktáv, cyklus koncertů na poděkování dárcům. Tento nový špičkový nástroj si budou lidé moci poslechnout i celé léto na varhaním festivalu, který se jmenuje Svatovítské varhaní večeři.
0: List se v domácím zpravodajství věnuje také reportáži o dlouhodobém sexuálním zneužívání na pražském arcibiskupství.
1: Museli jsme se věnovat i výrazně vážnějšímu tématu, a to investigativní reportáži Seznam zpráv, které odhalily dlouhodobé sexuální zneužívání, které se bohužel dělo na pražském arcibiskupství. Ženy, které v té reportáži vystupují se změněným jménem, obvinili jako pachatele Antonína Jurigu, tehdejšího výkonného ředitele pražského arcibiskupství a trvalého jáhna, který působil na arcibiskupství mezi lety 2018 až 2022.
0: Uvnitř novin najdou čtenáři i velký rozhovor s olomouckým arcibiskupem a tematické zamyšlení nad samotou a lidskou blízkostí.
1: Věnujeme se také knižnímu rozhovoru s arcibiskupem Nuzíkem, který podepisoval jak v Praze, tak v Olomouci. Ta novinka se jmenuje Na život není nikdo sám a s panem arcibiskupem o něm rozmlouval náš kolega Jiří Gračka. Hlavním tématem aktuálního vydání je blízkost. V době, kdy stále víc lidí, mladých i starších, zakouší samotu, nabývá schopnost překračovat bariéry mezi námi zvláštního významu. Začít lze drobnými kroky, návštěvou osamělého seniora, jako v případě paní Věry z Osoblahy, nebo větší pozornosti k lidem ve vlastním společenství, jak ukazuje inspirativní zkušenost z farnosti Lacina v Poznani.
0: Závěrečné stránky katolického týdeníku patří publicistice, pohledu na veřejnoprávní média a ohlednutí za pastorační cestou papeže Leva XIV.
1: Na komentářové straně 8 přinášíme text publicisty a novináře, bývalého ředitele a šéfredaktora zpravodajství TV Nova Jana Vávry o veřejnoprávních médiích v ohrožení. Nezapomínáme samozřejmě ani na papeže. Na straně 16 se tak věnujeme jeho návštěvě Lombardie, kde uctil ostatky svatého Augustina a navštívil i místa spojená se svatou Františkou Cabriniovou, patronkou migrantů.
0: Listoval aktuálním číslem katolického týdeníku jeho redaktor Tomáš Kutil.
2: Pravici dám si na srdce, levou rukou budu zpívat. V rytmu, kterým srdce tepe, o tom, jak je velkolepé, na tebe se zblízka dívat. Na tebe zblízka pohledět a pak po letmém políbení. V rytmu, kterým srdce bije,

0: Tak to byl Jiří Suchý a Jitka Molavcová. Blíží se konference Charis na brněnském výstavišti. Letos se koná od 8. do 12. července a jejím ústředním tématem bude biblický citát Především chraň své srdce, neboť z něj vychází život.
1: K tématu nás inspiroval rok svatého Františka a výzva k usmíření a odpuštění, kterou zdůraznil papež Lev. Program přednášek se proto zaměří na lásku a odpuštění a jak tyto hodnoty žít v každodenním životě. Pozvání přijala velmi činorodá slovenská kapela Lamačské chvály, která je známá tím, že umí vést lidi ke chvále a uctívání. Slavnostního zahájení se ujme arcibiskup Josef Nuzík, který je patron charismatické obnovy v České republice. A mezi dalšími řečníky se představí známé osobnosti, jako je Vlasta Kadlec, Jakub Sadílek, profesor Pavel Hošek a další.
0: Uvedla za pořadatele Pavlína Pastyříková a dodává, že akce tradičně nabídne program pro všechny generace.
1: Dětská konference je pro děti od 4 do 15 let a nabízí program přizpůsobený jednotlivým věku. Dopoledne děti čekají hry, katecheze a tvořivé aktivity. Odpoledne potom zájmové kroužky. Součástí programu je také bohoslužba pro děti a možnost svátosti smíření. Naším cílem je, aby děti prožily na konferenci takové radostné setkání s ostatními vrstevníky.
0: Řekla Proglasu Pavlína Pastyříková o konferenci Charis.

Krátce před 6 hodinou k poslechu nabízím myšlenku na den. Dnes nese téma Kdo je dnes prorokem? Pochází z pera papeže Františka a čte Martin Holík.

Drazí bratři a sestry, dobrý den. Ježíš říká, kdo přijme proroka, protože je prorok, dostane odměnu jako prorok. Kdo je prorok? Někteří si jej představují jako jakéhosi mága, který předpovídá budoucnost. To je však pověra a křesťané nejsou pověrčiví. Jiní si proroka vykreslují pouze jako postavu z minulosti, která existovala před Kristem, aby předpověděla jeho příchod. Přitom sám Ježíš dnes mluví o potřebě přijímat proroky, ti tedy stále existují. Ale kdo jsou? Prorokem je, bratři a sestry, každý z nás. Ve skutečnosti jsme všichni spolu se křtem obdrželi dar a poslání proroctví. Prorokem je ten, kdo v síle křtu pomáhá druhým číst přítomnost pod působením Ducha Svatého. To je velmi důležité, číst přítomnost ne jako kroniku, ne. Číst ji jako osvícenou a pod působením Ducha Svatého, který pomáhá pochopit Boží plány a odpovídat jim. Jinými slovy, prorok je ten, kdo ukazuje druhým na Ježíše, kdo o něm vydává svědectví, kdo pomáhá žít dnešek a budovat zítřek podle jeho plánů. Prorok je živým znamením ukazujícím na Boha druhým, prorok je odrazem Kristova světla na cestě svých bratří a sester. Ptám se sám sebe, jak se daří mému svědectví, jak se daří mému proroctví. Kristus nás v evangeliu žádá, abychom přijímali proroky. Duch svatý rozdělil ve svatém Božím lidu dary proroctví, proto je dobré naslouchat všem. Například, když je třeba učinit důležité rozhodnutí, je dobré se nejprve modlit, vzývat ducha, ale pak naslouchat a vést dialog a důvěřovat, že každý, i ten nejmenší, má dar, o který se může podělit. Tímto způsobem se hledá pravda a šíří se klima naslouchání Bohu a bratřím a sestrám, naslouchání, v němž se lidé cítí být přijímáni nejen, když říkají, co se lidem líbí, ale cítí se být přijímáni a oceňováni jako dar pro to, čím jsou. Pomysleme na to, kolika konfliktům by se dalo tímto způsobem předejít a kolik by se jich dalo vyřešit, kdybychom naslouchali druhým s upřímnou snahou porozumět si navzájem. Kéž nám Maria, královna proroků, pomůže vidět a přijímat dobro, které Duch svatý zasel do druhých.

Bylo 18 hodin, posloucháte Proglas a od mikrofonu vás zdraví Josef Javůrek. Je neděle 28. červen 2026. Katolický kalendář ukazuje na lyonského biskupa a mučedníka pro víru z 3. století, svatého Ireneje. Svátek má Lubomír, slovanské jméno znamená mírumilovný, milující mír. V následujících minutách, konkrétně v 18 hodin a 15 minut, se můžete těšit na zpravodajský přehled Radia Vatikán ve slovenštině. No a posléze v 18 hodin a 25 minut vás zvu do společenství modlitby růžence za všechny rodiny. Tentokrát se budeme modlit se společenstvím Stroubka Neslovic.

Haló, haló. Internetové stránky Rádia Proglas. Audioarchiv pořadů, program, internetové vysílání, zpravodajský servis, denně nové informace o hudbě různých žánrů, recenze, přehled vysílaných skladeb a další. www.proglas.cz. Konec hlášení.

S 18. hodinou a 25. minutou na Proglasu začíná modlitba růžence za všechny rodiny. Modlit se s vámi bude společenství Stroubka a Neslovic.

0: Dobrý večer, bratři a sestry. Vítáme vás ve společenství modlitby slavného ružence. Dnešní večer se s vámi bude modlit společenství z farnosti Troubské a farnosti Neslovice. Pepa.
1: Ilona.
2: Hana.
3: Hana.
4: Marie.
5: Bohumila.
6: František.
0: Pokud máte doma nachystanou svíci, můžete si ji s námi zapálit. Ve jménu Otce i Syna, i Ducha Svatého.
1: Amen.
0: A nyní vám nabízíme chvíli ztišení, ve které můžete vyslovit své úmysly.

0: Věřím Boha,
1: Otce všemohoucího, stvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, Syna Jeho jediného, Pána našeho, jen se počal z Ducha Svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Poncím Pilátem, ukřižován, umřel i pohřben jest, sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha Otce všemohoucího. Odtud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha Svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný. Amen.
0: Otče náš, jen jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami, a požehnaný plod života Tvého Ježíš, v kterého věříme.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, kterého doufáme.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, kterého nade všechno milujeme.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
2: První desátek slavného růžence, Ježíš, který z mrtvých stal. V tomto desátku prosíme za nemocné. Otče náš, jen jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám

0: od zlého. Amen.
1: Zdravás, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.
2: Druhý desátek slavného růžence, Ježíš, který na nebe vstoupil. V tomto desátku prosíme Panu Marii o dary Ducha Svatého do našich rodin. Otče náš, jen jsi na nebesích, posvěcej jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
2: Zdravás, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdravás, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Sláva Otci i Synu i Duchu svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.
3: Třetí desátek slavného růžence, Ježíš, který Ducha svatého seslal. V tomto desátku prosíme za nastolení míru Ukrajině, Iránu, Libanonu a na dalších místech válek a za dohodu mezi našimi státníky. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěcej jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
3: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
3: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
3: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
3: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
3: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
3: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
3: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
3: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
3: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
3: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
3: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.
2: Čtvrtý desátek slavného ružence, Ježíš, který tě, Pano, do nebe vzal. V tomto desátku prosíme Panu Marii o ochranu na cestách pro všechny, kteří odjíždějí na dovolenou a za příhodné počasí v prázdninových dnech. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěcej jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
2: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami
4: a požehnaný plod života Tvého Ježíš.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
4: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
4: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
4: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
4: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které Tvého milosrdenství nejvíce potřebují.
2: Pátý desátek slavného růžence Ježíš, který tě v nebi korunoval. V tomto desátku prosíme panu Marii, aby se přimlouvila za všechny děti a dospělé, aby prázdniny a dovolená byly nejen pro ně časem oddychu, ale i příležitosti prohloubením víry a opravdových křesťanských hodnot. Otče náš, jen si na nebesích, posvěcej jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
2: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého, Ježíš.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého, Ježíš.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého, Ježíš.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého, Ježíš.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého, Ježíš.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého, Ježíš.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého, Ježíš.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého, Ježíš.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdrávas Maria,
1: milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Zdráva s královnou, Matko milosrdenství, živote sladkosti a naděje naše, buď zdráva. K tobě voláme vyhnaní synové Evy, tobě vzdycháme lkajíce a plačíce v tomto slzavém údolí. A proto, o rodovnice naše, obrať k nám své milosrdné oči a Ježíše, požehnaný plod života svého, nám po tomto putování ukaž. O milostivá, o přivětivá, o přesladká Pano Maria.
3: Oroduj za nás, královno posvátného růžence,
0: aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
3: Modleme se. Bože, tvůj jednorozený syn nám svým životem, smrtí a zmrtvýchvstáním získal věčnou spásu. Dej nám, prosíme, když v posvátném růženci blahoslavené Panny Marie o těchto tajemstvích rozjímáme, ať také podle nich žijeme a dosáhneme toho, co slibují, skrze Krista našeho Pána.
5: Amen.
3: Modlitba na úmysl svatého Otce.
0: Pod ochranu tvou se utíkáme, svatá Boží rodičko, neodmítej naše prosby v našich potřebách, ale ode všeho nebezpečí vysvoboď nás vždycky. Pano slavná a požehnaná, Pani naše, prostřednice naše, orodovnice naše, usyna nám smilování vypros, k synu svému nás doporuč, k synu svému nás doprovoď. Svatý Michaeli archanděli, braň nás v boji proti zlobě a úkladům ďáblovým, kníže nebeského vojska, svrhni božskou mocí do pekelné propasti satana a zlé duchy, kteří usilují o zkázu duší.
2: Modlitba za mír ve světě. Dobrý a milosrdný Bože, ty jsi náš nebeský Otec, dokonale nás znáš a miluješ. Proto se s důvěrou odevzdáváme do tvých rukou. Prosíme tě za mírové řešení složité situace na Ukrajině a všude, kde se válčí. Prosíme tě za světové státníky, aby stáli na straně dobra a našli sílu k vzájemné dohodě a usmíření. Prosíme tě také za všechny oběti válek, sirotky, vdovy a uprchlíky. Obejmi je svou něžnou náručí. Dej, ať kolem sebe šíříme pokoj, nejsme jeden druhému lhostejní a dokážeme si navzájem odpouštět.
0: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen. Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
3: Svatá Barboro, pomocnice v nouzi,
0: oroduj za nás.
3: Svatý Floriáne, ochránce v nebezpečí války,
0: oroduj za nás.
3: Svatý Ondřeji, patrone Ukrajiny,
0: oroduj za nás.
3: Svatý Mikuláši, patrone Ruska,
0: oroduj za nás.
3: Svatý Vladimíre, patrone Ruska a Ukrajiny a patrone prezidentu Putina Zelenského,
0: oroduj za nás.
3: Svatý Jiří, patrone Gruzie,
0: oroduj za nás.
3: Svatý Jozafate, patrone jednoty východních křesťanů,
0: oroduj za nás.
3: Svatý Šarbeli Libanonský,
0: oroduj za nás.
3: Svatý Cyrile a Metoději, patroni Evropy,
0: orodujte za nás.
3: Svatý Václave, patrone míru,
0: oroduj za nás.
3: Svatá Maria, Matko Boží a Královno míru,
0: oroduj za nás.
5: Požehnání nám udělí František Koutný, farář v Troubsku a v Neslovicích.
3: Na přímluvu Panny Marie, všech vašich ochránců a také našich blahoslavených Jana a Václava, požehnej vás a všechny vaše blízké, všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý.
0: Amen. Amen.
5: Bratři a sestry, děkujeme vám za společenství modlitby slavného ružence a přejeme vám příjemný zbytek dnešního večera.

0: Tato kočka poslouchá Proglas.
1: A s 19. hodinou vás na vlnách Proglasu vítá Josef Javůrek a také vítám všechny kluky a holky, protože začíná, jak obvykle, večerní zíváček.

Dnešní příběh o zvířátkách z dalekých krajů udělá jistě radost všem dětem, které se bojí odejít od maminky. Uslyšíme o klokaní holčičce Tálce, která měla také strach, jak ho nakonec překonala.

0: o první klokaní kapse. Daleko, předaleko v klokaním kontinentě v Austrálii, v horké sluncem rozpálené buši, žila klokaní máma Kutikina. Byla to hodná, vlídná maminka, která nade všecko milovala svoji klokaní holčičku Tálku. A Tálka měla zase moc ráda svoji maminku. Tálka jako každé veselé klokáně ráda hopsala po buši. Jednou rychle jako o závod, pak zas do výšky, až se zdálo, že musí mít křídla. Moc ráda si hrála na schovávanou za termitními stavbami. Na zemi sbírala pruhované ulity očneků a lesklé krovky broučků, anebo pozorovala berušky a žížaly, co žily na zemi i pod zemí. Zajímala se prostě o všechno, co se na zemi, ve vodě i ve vzduchu hýbalo, dýchalo, lezlo, poskakovalo, vrtělo, prostě žilo. Zkrátka byla to šikovná a zvídavá klokaní holčička. Jen jedno její maminku moc mrzelo. Tálka se stranila jiných klokánků. Nechtěla si s nimi ani hrát, ani mluvit. Vždycky, když Kutikina s Tálkou potkali jiné klokany, třeba na pastvě, v buši nebo u napajedla, Tálka se schovávala za mamínčin ocas, jak jen to šlo. Sklopila oči, odvracela hlavu, pozdravit se bála a dokonce i odpovědět na pozdrav se styděla. A jakmile to bylo jen trochu možné, táhla maminku od jiných klokanů pryč. Děti, představte si, ani s jinými klokaními holčičkami si nechtěla hrát. Tak moc se styděla, tak moc se bála. A tak si její maminka Kutikina dělala velké starosti, jak to s její klokaní holčičkou v životě asi bude. Jednoho letního večera Kutikina a Tálka hopsali buší bang, bang, bang k lesnímu napajedlu. Byl to teplý večer po slunném dni. Sluníčko už zapadalo za obzor. Už z dálky bylo slyšet, že u napajedla se ten večer sešlo hodně klokanů a také malých klokáňat. To víte, po horkém dni se všichni museli do sytosti napít a osvěžit v chladivé vodě. A tak zatímco se klokaní děti cákali ve vodě, jejich maminky si u břehu způsobně myly packy a čumáčky. Tálka, když viděla všechny ty klokánky a klokaní maminky, se zarazila. Kutikina jí pobídla. Tálko, neboj se, holčičko moje, to jsou naši kamarádi. Užijte si spolu legraci a pohrajte si. A Kutikina se připojila k ostatním maminkám u napajedla. Tálka se nesměla vydala mezi hrající si klokánky. Necítila se dobře. Měla strach. Stála opodál a jen tak koukala. A najednou k ní přihopkal malý rozpustilý klokaní chlapeček a říká: já jsem Bang, pojď, půjdeme si hrát třeba na hopsanou. Ale co se nestalo? Tálka se na místě otočila a velikánským skokem skočila mamince na bříško. Tam se pevně chytla její srsti a začala plakat. Tu se z nenadání, jakoby kouzlem okolo Tálky, začala zavírat kůže na mamínčině břiše, až z té kapsy vykukovala jen Tálčina hlava. A šup, i ta hlava se schovala před světem do kapsy. A tak se Tálka pro svůj velký strach schovala v první klokaní kapse. Opatrně vykukovala ven a seznamovala se tak s ostatními klokánky, schovaná v bezpečí u maminky. Až později, jednoho teplého letního podvečera, když už nabyla jistoty, se odvážila mezi hrající si klokánky. Už se nebála ani nestyděla. Je to
1: Tak nějakou bezpečnou kapsu, kam bychom se mohli schovat, to by se nám asi líbilo všem. Zítra v čase večerní pohádky uslyšíme, kde se vzal na světě první medvídek koala. Dnešní pohádka je u konce, ale ještě vás pozvu ke společné modlitbě. Začneme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Děkuji ti za celý týden, můj Pane, a prosím tě o ochranu a požehnání pro všechny lidi, které mám rád, ať už jsem s nimi každý den, nebo jsem je dlouho neviděl. Buď s námi a uč každého z nás, jak tě máme co nejlépe mít rádi. Amen. Já vám, děti, přeji krásnou dobrou noc, ať se vyspíte v tom tropickém horku, a aby se vám lépe ulehlo, pouštím dvě krásné písničky.

Hitparáda Proglasu, pořad, ve kterém můžete hlasovat pro vaše oblíbené písně, právě začíná. Josef Javůrek vás po týdnu vítá u jejího 15. 28. kola. Už během sčítání vašich hlasů jsem se pořádně zapotil a můžu říct, že to není jen tím spalujícím horkem venku. Dvě a dvě písně totiž dostaly stejný počet bodů a to se už dlouho nestalo. Ale pojďme si zopakovat, na základě jakých pravidel můžete body udělovat. Vyberete si tři písně a přidělíte jim 3, 2 a 1 bod. Připsat můžete i tip na novinku. U závěrka hlasování je vždy o středečním poledni. A své body můžete posílat prostřednictvím webové adresy hudba.proglas.cz/hitparáda nebo e-mailem hitparada@proglas.cz. Tento pořad vám vždy nabízí i tipy na koncerty, nová alba a přehled chystaných pořadů, jak se vám líbí. Průběžně si čteme vaše odpovědi na minulou anketní otázku.

Desky a CD se kroutí, pásky též. Není to v horku jednoduché. Kdo má ale gramofon v lednici? Až ho tam dáte, mám pro vás tipy na nová alba od Milana Tesaře. Obrázky zo Slovenska je společný projekt smyčcového kvarteta Spektrum Kvartet, folklorní skupiny Noga Band, ženské pěvecké skupiny Ulianky a zpěvačky Simony Hulejové. Jde o dialog mezi slovenskou lidovou hudbou a tvorbou slovenských klasických skladatelů. Jazzová zpěvačka Marta Kloučková a kytarista David Dorůžka natočili společné album s názvem How Little We Dream a The Enchanted Maiden in the Vach End od Johnny je slovenský překlad názvu básně slovenského romantického básníka Janka Krále Zakliata pana vo váhu a divný Janko. Tento název nyní dostalo nové album jazzového hudebníka Františka Báleše a jeho kapely. Sicilské trio Nuhara, které kombinuje lidovou hudbu s elektronikou, vydalo nové album Rama. Na 11. místo nasazují novinku s názvem Velký vůz. Brněnská folkroková legenda Folk Team vydává nové studiové album po 14 letech.

0: stratil svůj řád.
1: V minulé anketní otázce jsem se vás ptal, jestli jste někdy zasadili svůj strom a zda se na něj chodíte dívat. Posluchač Honza nám napsal. Co se týká sázení stromů, tak jsem se nikdy žádné lesní brigády neúčastnil, že bych si mohl připsat zásluhy na obnově lesních porostů. Ale jelikož bydlím na vesnici, v domě se zahradou, už jsem za svůj život pár stromů pokácel i zasadil. To kácení je vždycky smutné, když člověk ten strom sledoval tolik let, jak roste, začíná plodit a v létě chrání zahradu před ostrým slunečním svitem. Máme zahradu na jižní straně, tak tam slunce svítí od rána až do večera a v těch posledních horkých létech dostávají staré stromy dost zabrat. Máme tu starou jabloň, letní průsvitné, z které zbylo už jen ubohé torzo. Přesto mi je jí líto jí pokácet. Dalším takovým důchodcem je stará Noneta, která i přes pravidelnou péči pomalu odchází. No ale až tyhle jabloně opravdu doslouží, chtěl bych místo nich zasadit jabloňky stejného druhu. Myslím, že zasadit strom není nic světoborného. Daleko složitější je pak následná péče, aby strom prospíval a dával dobrou úrodu. Myslím, že lidé na vesnicích to nijak neřeší, ale chápu, že pro člověka, který prožil celý život ve městě, někde na sídlišti, to může být nezapomenutelný zážitek. Nezapomenu na historku z vojny, když jsme byli na vycházce a já najednou koukám, jak na jedné zahrádce roste cibule. Kamarád z Prahy si myslel, že si z něj dělám legraci, protože on ty vysoké stonky s velkou bambulí květu na konci nikdy neviděl. Souhlasím s rčením, že příroda je mocná čarodějka. Moc děkuji za odpověď a vyhlašuji poslední novinku 15. 28. kola hitparády na 10. místě s názvem Ten. Marek and the Celadons je nový projekt Marka Hlavici, novináře a odborníka na komunikaci, dříve člena bluesových skupin Tucet nebo Žáha.
2: Ten, co se s nikým nesnese, a bez zábran nacpe se, na večírek jen prozvané, dere se do společnosti.

0: Odhalili jsme novinky tohoto kola, pro které můžete hlasovat až do středečního poledne prostřednictvím webové adresy hudba.proglas.cz/hitparáda nebo e-mailem hitparáda@proglas.cz. Začítám se ale do další odpovědi na minulou anketní otázku. Sázíme většinou ovocné stromy a keře u babičky na zahradě. Nejčastěji jabloně, ale zkusili jsme i kdoulovec a kupodivu pěkně rodil. Asi bychom mohli sázet víc. Bohužel je pak třeba se o stromy dál starat a zalévat, aby zakořenili, anebo jen, aby nezaschnuli. Ale děkuji za každý strom, který je zdravý a vydrží náročné počasí. Děkuji posluchačce Tereze. Místo 9. Ivo Viktorin a píseň Ukázal na mě.
1: Bylo to v předjaří, zanech ty zbytky zimy. Seděl jsem u stolu se sobě podobnými. Byli jsme plkali,

jsem opustil labirint bludných kruhů. Jako člen skupiny 12 dobrodruhů pohřbili bezradnost díky jemu nečekaně.

jako by nebylo, o čem se nevypráví. Já všechno z radostí se píšu do své zprávy, přečti a jednou pak.

Kdybych se vás v nové anketní otázce zeptal na vaši vysněnou dovolenou, prázdninové plány nebo jak trávíte tyto horké dny, bylo by to docela neoriginální. Já jsem ale zapátral v paměti a vzpomněl jsem si, jak jsem jako malý kluk šel s mamkou na borůvky do lesa a ona z nich pak udělala nenapodobitelnou domácí smetanovou zmrzlinu. A moje otázka zní, jakou máte rádi zmrzlinu? Točenou nebo kopečkovou? Děláte si domácí zmrzlinu? A pokud to není rodinné tajemství, přidejte i recept. Vyhlašuji 8. místo, kapela Hrdza s písní Vretienko. Vretienko.

0: Posluchač Jiří nám napsal. Pár stromků jsem ve svém životě samozřejmě zasadil. Drtivá většina byla ovocných na naší zahradě a až na pár výjimek se jim daří dobře. Za covidu jsme na procházce v lese našli vytržený smrček. Tak jsme mu našli místo a chodili se o něj starat. Snad to přežil. Nevím. Po rozvolnění restriktivních opatření jsme to místo postupně přestali navštěvovat. Moc děkuji za odpověď. Sedmé místo patří Petru Linhartovi a písní Železniční most.
1: Miláčku, zeď to zvíře, nehabe mi hlavou kopity. Miláčku, zeď to zvíře, jsou noci stejně zabitý. Někdo si pod peřinou očima hraje na city. Lovci

Léto není stvořeno jen k tomu, aby bylo horko, ale taky, aby byly koncerty. A jejich malý výběr teď pro vás mám. Koncert Tři barvy folku se koná v pátek 26. června v Balbínově poetické hospůdce v Praze. Účinkují Petr Boháč, Michal Vili Sedláček a Jan Hřebka. V Radimově na západním Slovensku se 27. června koná festival Radimovská šopa. Zahrají na něm například František Nedvěd mladší se skupinou Neznámy, Bukasový masív, Prospektory, Devítka a další. Skupina Divokej byl je na turné s názvem Osm divokejch. Zahraje například 27. června v Českém Krumlově, 18. července v Lokti v západních Čechách nebo 29. srpna v Úvalech u Prahy. V amfiteátru Kraví hora v Brně vystoupí 29. června jazzový trumpetista Laco Déči, 9. července skupiny Progress 2, dále 14. července Dan Barta se skupinou Illustratosfér a 16. července Hanna a Petr Ulrichovi se skupinou Javory. Skupina Bonsai číslo 3 zahraje 3. července v Červené Lhotě na Jindřichohradecku, 24. července u rozhledny Libín u Prachatic a 25. července v Boršově nad Vltavou. V klubu Jazz Dog v Praze má 5. července koncert slovenská zpěvačka Sisa Feher se skupinou Mamatus. Dále 15. července americká skupina The Bad Plus a 26. července pianista Daniel Bulatkin se svým mezinárodním kvartetem. Folková skupina Jen tak tak vystoupí 5. července v Třeboni, 16. července ve Veselí nad Lužnicí a 18. července v Českém Krumlově. A švédská experimentálně jazzová skupina Backen Grillen zahraje 7. července v klubu Sub-Zero v Praze. A Tomáš Průša Band hraje 8. července v Písku, 14. července v Café Práh v Brně a 18. července v Konstantinových Lázních. Vyhlašuji 6. místo. Markéta Irglová s písní Nameless Children. Tato píseň dostala stejný počet bodů jako píseň Petra Linharta. V hitparádě je ale kratší dobu, proto postupuje výše.

Nabízím výhled vydání pořadu, jak se vám líbí, na další týden. Ve čtvrtek 25. června vás pozveme na festival Folkové prázdniny 2026 do Náměště nad Oslavou. Pátek bude patřit novinkám hudebního vydavatelství Indies Scope. V sobotu 27. června si budeme povídat se skupinou Band of Hejsek o albu Sticky Ricky. Na pondělí chystáme koncert skupiny Nebe z tebe ze studia Proglasu. V úterý 30. června se zaposlouchejte do rozhovoru se skupinou Něco něco. Středa 1. července bude v 17 hodin a 10 minut patřit repríze rozhovoru s Tomášem Kočkem o albu Perperuna a ten týžden si představíme World Music Charts Europe za červenec 2026. Pátá je Céline Bossy s písní Que revient le temps.

0: partager le souvenir.
1: Ještě tu máme několik pozvánek na koncerty. V Potočné u Jindřichova Hradce se 11. července koná 0. ročník festivalu Krampach Fest. Účinkují Sekvoj, The Folks, Mňau Mňau Band, Hluboké nedorozumění, Jen tak tak a další. V letním kině v Brně na Špilberku bude mít 16. července koncert zpěvák a herec Igor Orozovič. V kostele svatého Vavřince ve Vrchlabí vystoupí 17. července skupina Good Work. Brazilský mandolinista Hamilton G. Olanda bude mít koncert 30. července na hradě Špilberku v Brně. Festival Maraton hudby Brno bude probíhat na mnoha místech v Brně od 6. do 9. srpna. Vystoupí na něm například francouzský kytarista Nguyen Le se třemi různými projekty. Jumbo Agušovy orchestra ze Severní Makedonie, portugalský akordeonový soubor Danças Ocultas, olomoucká rocková skupina Dead Dog Legacy, skupina Elektra 5, chorvatská písničkářka Duňa Knebl, slovenští páni času, Znouzectnost, rumunská Fanfáre Čokerlia, Julia Kozáková, Tereza Richtrová, kolektivní halucinace Randefu, Elka, severomakedonské duo Dobrila and Dorian a další. World Music Festival Bratislava bude letos probíhat od 17. do 20. září. Vystoupí na něm například Julia Kozáková s projektem Manuša, italská zpěvačka Maria Mazzota, Nina Rosa, Majuše Band nebo orchestr ludových nástrojů Slovenského rozhlasu. A v Hradci Králové bude od 6. do 10. října probíhat festival Jazz Goes to Town s podtitulem Podivuhodný výlet. Místo 4. kapela Žamboši a píseň Teorie něhy.

0: domovinou, uzdrav mě prosím, buď mou manukou.
1: Nastává čas vylosovat dva výherce balíčku CD. Minule jsem se vás ptal, jestli jste už někdy zasadili svůj strom a zdali se na něj chodíte dívat. Posluchač Petr napsal, bohužel vím, že nikdy nesplodím syna. Nepostavím dům, ale safra, strom bych zasadit mohl. Moc děkuji a gratuluji k výhře. Ze všech hlasujících ještě losuji Hanu Adamcovou a také posílám malý dárek. Na třetím místě Roman Dostál a Dita Zangeová Holá s písní Samota.

Samota v tichu, samota ve slovech, samota v krocích, co ztrácí směr. Samota v srdci, samota v naději, samota.

Posluchačka Eva napsala: dnešní anketní otázka je krásná. Sázet stromy je radost. Už nespočítám, kolik jich bylo, ovocných i těch v lese. A je veliká radost sledovat, kterak se jim daří. Moc děkuji za odpověď a vyhlašuji druhou příčku, která patří kapele Za koncem a písni Řeka. Ta nahradila již několikrát úspěšnou píseň Beskydy.

0: V dnešním kole neuspěly Mária Podhradská, Havrila a Ivana Mer. Naopak na prvním místě se umístila píseň se stejným počtem bodů jako píseň na místě druhém. Protože je ale v hitparádě kratší dobu, stává se vítězem. Blues o orientačním běhu a skupina Mňau Mňau Band.
1: Permanentně v pěsti tisklu vsteky skře.

0: že mě to obloudili mor a bídu na ně. S každým krokem ladně půjdu blíž k onomu břehu a to všechno kvůli orientačnímu sakra běhu. Prej, pojď s náma, užijem si, v horách bude sranda. My jsme u nás v OBčku jedna prýma banda, s buzlou ti hrozí maximálně ruplá čanda. Jo a v loni teda zmizel nějakej Slávek Janda. Zkrátka fůra legrace a samý skopičiny, jo a taky Erbenovic Jáňu to prej vcuclo do bažiny.
1: Hola hej!
0: Pánice se mi.

hemisféra má svý vlastní pravidla, jak objevil jsem včera. Třeba vlak je hůře zdolatelná bariéra, nic mi ale nezabrání utnout smůle péra. Zítra půjdu k stráním na severní straně, na tý

Než si zrekapitulujeme dnešní pořadí písní, přečtu ještě jednu odpověď na minulou anketní otázku. Posluchačka Růžena napsala: Když jsem byla malá, trávila jsem dost času s babičkou na zahradě. Vzpomínám si na sázení zeleniny, ale jestli jsme někdy zasadili nějaký strom, to už si vůbec nepamatuji. Zahrada je už dlouhá léta prodaná a vzpomínky na ní mám jen velmi mlhavé. Ale kdo ví, možná ještě někdy nějaký strom zasadím. Je to bohulibá činnost. Moc děkuji a teď už slíbená rekapitulace.

0: Na 11. místě Folk Team Velký vůz.
1: Letíme do noci, do nebytí.

0: desítka, Marek and the Celadons, ten.
1: Ten, co se nosí jako pán a kine davům na pozdrav.
2: Jako člen skupiny 12 dobrodruhů pohřbili bezradnost, díky jemu nečekaně.
0: Deváté místo, Ivo Viktorin, ukázal na mě.

0: osmička, hrdza, vretienko.
1: Neráda videla i neráda mala.
2: Chlapci idou nad krajinou, varhany pod mě slyším hrát. Jiný si našel jinou.
0: Na sedmé příčce Petr Linhardt, Železniční most.

0: druhé místo. Za koncem řeka.
1: Tak řekni, co to znamená? Nevidím a neslyším, kůně se mi ztrácejí a taky zapomínám na to, jak mi chutnáš.
2: Třeba vlak je hůře zdolatelná bariéra, nic mi ale nezabrání utnout smůle péra. Zítra půjdu k strání.
0: Na prvním místě Mňau Mňau Band s písní Blues o orientačním běhu.

V Hitparádě Proglasu můžete hlasovat vždy do středečního poledne prostřednictvím e-mailové adresy hitparada@proglas.cz nebo formuláře na webové adrese hudba.proglas.cz/hitparada. Vyberete si tři písně, kterým rozdáte po jednom, dvou a třech bodech. Od mikrofonu se s vámi loučí Josef Javůrek a od mixážního pultu Roman Kabelka.

0: Vítám vás u pořadu Před kostelem, kde si zveme zajímavé hosty k mikrofonu, kteří mají co říci z oblasti křesťanství a duchovna. Já tu vítám velice zajímavého hosta, je to vedoucí ministrantů Františka Kroutila. Ahoj.
1: Ahoj, ahoj.
0: A jenom dodám, známe se, budeme si tykat, tak doufám, že odpustíte tuhletu skutečnost. A Františku, mám úplně první otázku, jak se člověk dostane na biskupství?
1: ano, tak pro některé je to asi splněný sen, dostat se mezi zaměstnance biskupství. Přiznám se, že jsem tento sen nesnil, nicméně, když jsem byl osloven otcem biskupem, tak jsem to v podstatě v sobě řešil jako určité povolání. Abych se rozhodl správně, tak jsem se vydal na pouť a v podstatě jsem prosil Boha o to, aby mi řekl, jestli je to ta správná cesta. A když jsem uslyšel uvnitř sebe slova běž mojí cestou, tak jsem si říkal, to asi bude tenhle směr. Takže proto jsem přijal tuhle nabídku.
0: Dobře. A říkal, že tě oslovil otec biskup. A jak jsi tě našel? Co všechno tomu předcházelo, že si někoho vyvolí otec biskup a řekl,

0: No a já jsem při ukončení svého starostování řešil samozřejmě, co dál. A moje první cesta vedla právě na biskupství, abych se zeptal, jestli třeba zrovna někoho takového nepotřebují. Nebylo to tak rychle, že by hned všechno šlo jak po másle, nicméně za nějaký čas se mi otec biskup ozval a pozval mě na setkání, kde jsme si řekli, jakou by měl představu. A pak už to ostatní jsem říkal, čili pak už jsem se já modlil za to, abych se správně rozhodl.
1: Super. Já jsem se taky hlásil na biskupství, u mě to teda nevyšlo, ale Pán Bůh si ty cesty vede trošičku jinak a nemůžu si stěžovat. Mm-hmm. A děkuju mu za tyhle příležitosti. A já jsem představil, já jsem si úplně nebyl jistý právě tím, ty seš vedoucí ministrantů, ale vím, že v e-mailu došlo, že jsi i vedoucí vnitřních odborů služeb, jestli to říkám správně. Mm-hmm.
0: Je to takový nový odbor, který vznikl nedávno, odbor vnitřní služeb, a ten vlastně sdružuje na biskupství takové ty provozní záležitosti, které se týkají ať už třeba IT nebo údržby nemovitostí a věcí s tím souvisejících. Je toho poměrně hodně, co všechno se dá do toho započítat. Od třeba nákupů, společných nákupů energií, telekomunikací, pojištění a tak dále.
1: Souvisí to nějak s těma ministrantama, nebo je to jenom úplně jako do úvazku naplnění?
0: No, pravda je ta, že je to samozřejmě jiná kapitola, ta až tak s těma ministrantama nesouvisí. I když je pravda, že když připravuju nějaký akce pro ministranty, tak jsem zas rád, že mám k dispozici nějaký technický aparát, takže i to třeba můžu částečně zapojit, ale přímá souvislost tam samozřejmě není.
1: Dobře. Pojďme se podívat k těm ministrantům, to je vlastně důvod, proč tady sedíš, proč jsem si tě pozval. Já vnímám za poslední rok, jakožto vedoucí ministrantů právě u nás ve farnosti, že se nám začalo právě víc věnovat, že chodí e-maily a chodí různé zajímavé akce. A je to s tvým nástupem, nebo byla to vize otce biskupa?
0: Tak obecně je to určitě vize otce biskupa.
1: Pojďme se podívat na ministranty tady v brněnském biskupství. A máme nějaký čísla, kolik jich je dohromady?
0: Domnívám se, že můžeme mluvit o nějakých třeba několika tisících osob, což většinou teda mladšího věku, ale určitě nelze pomíjet ani řady, bych řekl, mládežníků a tatínků, mnohdy i nějakých seniorů, kteří ministrují třeba celoživotně, a samozřejmě děvčata.
1: Jaká je ten tendence těch děvčat? Roste? Jak roste?
0: Já si myslím, že pomaličku roste, neřekl bych, že úplně nějak zásadně, ale ono totiž vůbec to zapojení těch děvčat do ministranské služby je dost závislé na každé farnosti individuálně. Nelze říct, že by se to plošně nějak dělo, ale každý kněz, každý farář si tady tuto záležitost řeší sám. A jsou farnosti, kde jsou třeba opravdu jenom kluci, a tak to asi ani v jejich případě třeba bude dlouhodobě. A jsou farnosti, kde naopak převažují děvčata, a tak už si asi taky na to zvykli. Jo? Ono i záleží na tom, jaká je vůbec nějaká populační, bych řekl, křivka v té farnosti, i to ovlivňuje. Jo?
1: Já na tebe něco prásknu. My když jsme měli setkání vedoucích ministrantů, a nebo vlastně jakákoliv jiná akce, ty dost často zapomínáš říkat právě ty ministrantky.
0: No, to je.
1: Vím, že jsem minimálně dvakrát jsem na to narazil. Mm-hmm. Tak mě právě napadá otázka, jak vnímáš právě pohled na ty ministrantky? Ať už je třeba z vrchu, anebo když se schází ti kluci, jak se třeba na ně dívají. Nebo když teďka ještě prásknu něco na mýho tatínka, vím, že 10 let dozadu byli jsme na misách Chrismatis a stalo se tam, že už tam byla jedna ministrantka a vyšla zrovna na mýho taťky a ten to hrozně těžce nesl, že nepatří do presbytáře, že úplně jako hrozný, že šla zrovna jedna s ním v průvodu. Tak změnilo se to za těch 10 let?
0: No tak já si myslím, že se to

0: změnilo, protože samozřejmě i těch důvodů asi víc. Jednak samozřejmě svatý otec k tomu má takový přístup, že vlastně dal právo každému biskupovi, ať si tuto záležitost řeší ve své diecezi sám. Náš otec biskup to v podstatě přenáší toto rozhodnutí na jednotlivé farnosti. Takže proto si myslím, že se každý kněz k tomu staví podle vlastní situace. Určitě zhodnocuje tu aktuální, jak jsem říkal, populační křivku možná i ve farnosti, protože samozřejmě pokud má plno ministrantů, tak dost pravděpodobně často zůstává jenom u tady toho zastoupení chlapeckého nebo mužského, ale jsou opravdu, říkám, farnosti, kde děvčata i převažují nad klukama, a já si myslím, že na tom není vůbec nic špatně. Jo? Určitě je dobře, že u oltáře stojí kluci i děvčata, a je samozřejmě ale důležité vnímat nějakou symbiózu, aby to společenství jejich dobře fungovalo, aby tam někdy nenastávaly nějaké složité situace, které v určitém věku mohou mezi třeba děvčaty a klukama nastávat. Sám jsem něco podobného v životě zažil, takže je to prostě o určité citlivosti, kterou musí v podstatě rozhodnout ten správce té farnosti, pan farář. Ale já osobně jsem rád za děvčata a musím říct, že jsme třeba spolu nedávno absolvovali pouť do Říma, kde jsme měli, myslím, 7 děvčat v autobuse, což tak zhruba odpovídalo tomu poměru, co jsem říkal, čili asi takových 12% účastníků. A přitom v Římě na tom velkém setkání, kde byly desítky tisíc ministrantů, tak jsme viděli, že těch děvčat je tam větší podíl, jo, než my jsme přivezli z České republiky. Takže asi se dá říct, teda samozřejmě byla tam hlavně německá, byli tam němečtí ministranti především, takže on ten pohled je hlavně jakoby do Německa v tomto ohledu náš. Nicméně řekl bych, že tam těch děvčat byla třeba třetina. Určitě. Jo, možná, že se blížila i k polovině. Takže jako děvčata skutečně zaujímají to místo, myslím si, statečně, a co potřeba je říct taky, a možná to jako kluci neradi slyšíme, ale když se děvčata pustí do ministrování, tak skutečně jsou mnohdy i mnohem pečlivější a svědomitější než kluci. A to může kluky některý opravdu motivovat k tomu, aby třeba tu službu dělali ještě, bych řekl, s větším a kvalitnějším přístupem.
1: To je pohled, který jsem vlastně ještě nikdy neslyšel. A to, no.
0: To je realita. To je realita. Ale samozřejmě já osobně třeba, pokud mám tady na tuhle službu říct svůj názor, tak já musím říct, že pro mě je důležité, abychom navazovali nebo připravovali ministranty na to rozhodnutí o tom budoucím povolání. Takže myslím si, že pokud dneska jsou kněží svěcení muži, tak si myslím, že v tomto ohledu bychom neměli zapomínat, že ministrantská služba je určitě velmi dobrou cestou k přípravě na toto povolání. A i to je jeden z mých cílů, který mám tady v té svojí službě, do které jsem se dal, takže chtěl bych v tomto opravdu udělat jako velký pokrok.
1: A možná mám otázku, klidně na ní neodpovídej. A ty jsi říkal, co se týče toho vzájemného soužití, že jsi už to zažil. Stalo se ti teda opravdu, že spolu začali randit ministranti?
0: No, zažili jsme to. Byli jsme v takovém teenagerovském věku zrovna a řekl bych to tak jako diplomaticky, že to tam jiskřilo. Od nějakého, bych řekl, přátelských vztahů až po nějaké kanadské žertíky a podobně. Pokud se to všechno děje mimo kostel, mimo mši, tak to asi nevadí. Ale jakmile se to začne přenášet do presbytáře nebo do kostela přímo, tak si myslím, že to úplně není ta správná platforma, kde kde se tyto věci potom odehrávají. Takže tam, ale to myslím, že zná si každý, je to ten věk, který tyto věci přináší.
1: Jasně, napadá mě jenom rozesadit, u nás se říká na těžkou, na lehkou stranu, aby na sebe mohli jenom se dívat. A mám tady teda poslední bod k těm počtům. Co se týče děkanátů, víme, který jsou jako nejpočet, předpokládám, že to bude Brno, ale obecně zhrnout, kterým se daří, kterým se nedaří.
0: No, je to právě složité taky, protože, jak jsem říkal, podchytit počty ministrantů není jednoduché z mnoha důvodů, protože ministrantem se mnozí cítí celoživotně a tu službu vlastně vykonávají buď příležitostně, anebo pravidelně, takže otázka, kolik a koho do čeho započítáváme. V každém případě bych to Brno určitě považoval za nejsilnější děkanát nebo děkanství, už jenom proto, že tam je poměrně vysoké množství farností a v Brně se samozřejmě setkávají taky ministranti z těch diecezí, z těch farností, které dojíždějí třeba do Brna, já nevím, za školou nebo jo, s něčím za zaměstnáním a podobně. Takže i to samozřejmě navyšuje ty počty v Brně. Ale samozřejmě v Brně je poměrně hodně aktivních společenství ministranských a řekl bych, že opravdu i s kvalitní péčí. Takže Brno opravdu asi opravdu bude někde vysoko, možná na špici. Nicméně je spousta děkanství, kde se také daří a myslím si, že je to zase, je na každé děkanství se můžeme dívat jinak, protože jsou děkanství, kde máme silné tradiční farnosti, kde jsou desítky ministrantů a mají tam skutečně i dobře zorganizované vedení, kde si volí svého vedoucího a mají různé jiné funkce, mají kronikáře a pokladníka a já nevím, další různé zajímavé činnosti. Čili jako je to skutečně poměrně velmi dobře zorganizovaný tým. A pak třeba další farnosti už v tom děkanství nejsou tak silné, jo? Už jsou tam třeba ministranti jenom v jednotkách. Takže můžu třeba jmenovat určitě silné děkanství, je třeba hodonínské, určitě bych řekl, že šlapanické. Tady samozřejmě v blízkosti Brna je to poměrně silnější, ale jsou i děkanství, kde si myslím, že je velký potenciál růstu. A věřím tomu, že právě to, co teďka vlastně pro ty ministranty děláme a připravujeme, takže rozproudí ten náš život a že přinese i třeba nová ministranská povolání. To je vůbec zajímavé, teď se mi to tak líbilo, jeden z kněží, které vlastně jakoby mám v tom týmu ministranském, otec Jiří Janalík o tom hezky mluvil, jako o ministranském povolání. Takže jsme se teď nedávno za to modlili a já si myslím, že to skutečně je povolání. Je to taková služba, která může být i předstupně něčeho většího, že do budoucna.
1: Já si myslím, že bylo i období v dějinách, kdy se to chápalo jako nižší stupeň svěcení, už ministrování, takže ono úplně s tím souvisí. Já jsem si tu otázku na děkanáty připravil zcela záměrně, protože tam následuje můj další bod, kam se budu ptat. Čerpám hodně teda ze setkání vedoucích ministrantů, k kterým my se pak dostaneme, ale mě tam právě zaujala ta tvoje řeč o tom, že vlastně ty jsi došel do nějaké struktury a chtěl si distribuovat informace do těch farností a narazili jste na problém, že někteří kněží si nepřečtou e-mail, někteří by si ho třeba přečetli, ale nevytiskli, někteří jestli rovnou se otočí zády a řeknou, jako s tímhle nechci mít nic společného, ty ministranty teda jako informovat nebudu. A řešili jste právě, jak to obejít, jak vlastně vybudovat něco, jak ty informace k těm ministrantům dostat.
0: Já bych možná neřekl obejít, jo, já bych řekl, jak to doplnit, jo.
1: Jo.
0: Protože to není, já samozřejmě nikdo nevidíme do té situace v té farnosti nikdy a pro mě je důležité, aby věci, které děláme, měli určitý, jakoby, určitou efektivitu. Čili jsem poměrně vždycky jakoby, z toho nešťastný, když nějaká práce sebou bere velké úsilí a pak se zjistí, že to všechno jako, selže na tom na distribuci informací. Jo? To je neštěstí. Takže mou snahou bylo, aby jsme se vlastně dobrali do vytvoření nějaké struktury, takové bych řekl komunikační, která pomůže distribuci těch informací, pomůže tomu, aby se vlastně i navázaly nové vazby a nové vztahy v té jakoby struktuře. A to má všechno pomoci těm kněžím k tomu, co oni ve svých farnostech vykonávají. Samozřejmě ne všude ti kněží mají dostatek prostoru a času se věnovat ministrantům. Jenom je to opravdu dneska velmi složité, když má kněz tři a více farností, tak a v každé farnosti má třeba nějaké množství ministrantů, tak je to opravdu složité a je to třeba o velkém dojíždění a nemá k dispozici ani třeba tolik lajků, kteří by mu k tomu s ním pomohli, tak je, jako jasně. Neodsuzoval bych nikoho.
1: Jo, já jsem to právě nechtěl jako pojat jako odsouzení, ale právě mně se líbil hrozně ten nápad a právě si nám ho představíš, jak vznikl, co vlastně, co to obnáší, jak to funguje.
0: Jo, my jsme se dohodli na ustavení takové diecezní skupiny, diecezního týmu pro pastoraci ministrantů a ten jsme vyskládali z jednak teda z jednoho kněze, což je Jiří Janalík z biskupského gymnázia, dva jáhni, Jenda Husek a Adolf Jílek, dva trvalí jáhni jsou to a k tomu vlastně zástupci jednotlivých děkanství, kterým říkáme koordinátoři. Okay. Někde je to jeden člověk, někde jsou to dva, někde jsou to, nebo většinou jsou to muži a kluci, ale někde jsou to i děvčata. Takže je to taková kombinace zajímavá i věkově. Řeknu, že nejmladšího mám dojem od 14 let dokonce a ten nejvyšší věk je, končí, myslím, někde okolo 50 let, takže máme tam poměrně dobře zastoupený celý průřez tím, jací ministranti vlastně a ministrantky jsou v naší diecézi ve službě. No a tady tato velká skupina, která čítá okolo 30 osob, tak se schází jednou za rok. V podstatě se teprve teď sejdeme po druhé, protože první naše schůzka byla v lednu letošního roku, kdy jsme to celé rozjeli. Mm-hmm. A teď v listopadu, 17. listopadu, budeme mít druhé setkání, kde zhodnotíme, co se nám celý letošní rok vlastně odehrálo a budeme plánovat ten příští rok. Takže to je vlastně takovým hlavním úkolem toho společného konání našeho, ale každý ten koordinátor má samozřejmě své úkoly ve svém děkanství. A pokud mám mluvit o nich třeba, jestli určitě by byl zájem to vědět, tak v letošním roce jsme si řekli, že je naším cílem vlastně vybudovat tu strukturu. To znamená, že každý ten koordinátor měl za úkol zmapovat ten svůj děkanát, děkanství, zjistit, kde má jakého vedoucího, kde je jaká živá farnost, živé společenství ministrantů, jestli jsou tam jednotlivci, jestli je tam skupina a tak dál. Taky věkově třeba, jak jsou rozptýlení, čili aby tak věděl, kde koho má a zároveň na všechny měl v tom svým děkanství kontakt. To je důležité. A pokud někde objevil nějakou skupinu bez vedoucího ministrantů, tak jsme si dali za cíl, že se budeme snažit trošku přes samozřejmě místního pana faráře stanovit takovéhoto vedoucího té skupiny. Uh-huh. Ten důvod je jasný. Samozřejmě mnohem líp se nám při té organizaci komunikuje s jedním člověkem z té farnosti než s nějakou skupinou, kde to třeba nikdo nemusí brát za své a nemusí jakoby se ujmout toho organizování nebo rozšiřování těch informací. Takže byli bychom rádi, kdyby se tady k tomu vlastně jsme dospěli, že budeme mít v každé farnosti jednoho vedoucího ministrantu, pokud teda ministranty ta farnost má. Takže to byl jejich cíl. No a v souvislosti s tím vlastně byl jejich druhým úkolem bylo uspořádání jednoho děkanátního nebo děkanského setkání ministrantů, tak, aby se vlastně mohli ti ministranti z toho malého regionu všichni sejít. A nebylo přísně nebo přímo určeno, co má být obsahem toho setkání. Mohlo to být něco třeba sportovního, mohla to být pouť, výlet, nebo jakákoliv aktivita, třeba jenom si sednout a povykládat si. Je to jedno. A je vidět, že v každém děkanství to proběhlo trošku jiným způsobem. Někde se to připojilo třeba k jiné akci, nějakému setkání mládeže nebo něčemu podobnému. Vůbec to nevadí. Šlo o to, aby začaly vznikat ty vazby v tom děkanství, protože si myslím, že to, co ministranti by měli cítit a co je taky důležitá myšlenka na tady té naší služby, že nejsou sami.
1: Já ti dám důvod poděkovat. Já teďka budu o tom mluvit spíš ze své pozice. Mně došel e-mail jakožto vedoucímu ministrantovi. Já jsem byl ustanovený taky, jsem přišel do farnosti, přiženil jsem se tam, takže pan farář viděl, že jsem aktivní, pocházím z velké farnosti, hned jsem to měl na svých bedrech. Došel mi e-mail a měl jsem právě říct, kolik mám ministrantů. Tak právě proto jsem myslel, že ty přesný počty budeme vědět, na to jsem se ptal. A to setkání my jsme měli v Ústopeckém děkanátu podobný tomu, co proběhlo v celé diecézi. Jsme měli různé soutěže, vím, že se tam bavilo v e-mailu o autíčkách, o různých právě jako tady těch drobných programech a vím, že tam velký gro bylo opíkání špekáčku. Mm-hmm. Takže můžeš pochválit, že teda v Ústopecích to proběhlo.
0: Teď nedávno, že jste to měli,
1: mám přesně ten. Tak. Já jsem tam teda nebyl, já jsem musel jít do školy, takže, ale ministrantům jsem to říkal a nevím, jestli tam teda jeli. Musím se teďka v neděli zeptat v kostele. Mm-hmm. Takže můžeš pochválit, že...
0: Určitě můžu pochválit toho koordinátora, kterého máte v Ústopeckém děkanství, protože ten je velice šikovnej a přesně jako jsem rád za takovéto lidi, kteří mají chuť a takový elán do všeho, tak za to chvála Bohu, protože s takovými lidmi se mi dobře spolupracuje. A už mi i váš koordinátor potvrdil spolupráci na příští rok, takže se těším, že se i s Ústopeckým děkanstvím zase posuneme o kousek dál.
1: Výborně. Zase jsem si trošku udělal právě ten oslý můstek, čemu se chci věnovat dál. A mluvil jsem právě, že proběhlo teda to naše setkání v Stupeckém děkanátu, ale navazoval jsem, že vlastně to bylo dost podobné tomu, co se událo na celodiecézní půdě. A co se teda všechno stalo, krom tady toho setkání, ale určitě zmíní tohleto.
0: Letos?
1: No, za dobu, co jsi nastoupil.
0: No, to je vlastně říct letos. Já jsem sice nastoupil vlastně před rokem, nicméně 3 měsíce jsme tak jakoby jsem se rozkoukával a chystal jsem ty věci. Takže vlastně start té, bych řekl, koncepční práce s ministranty nastal až začátkem roku 2024. Taky bych měl zmínit, aby to nezapadlo, že vlastně spadám do týmu pastoračního otce Pavla Šenkyříka, který je mým nadřízeným a se kterým vlastně tyto věci konzultuju a připravuju, takže určitě tady z jeho strany duchovní vedení směrem ke mně, tak jsem za to moc rád. No, co jsme všechno za ten rok zvládli, já si myslím, že toho není málo, protože jednak to ustavení toho týmu dalo poměrně dost práce. To se právě všechno odehrávalo v závěru minulého roku při komunikaci s otci děkany, kdy jsme právě hledali ty správné kandidáty na tuhle službu. A potom společně jsme právě odehráli tady tuhle úvodní schůzku, ve které jsme si to naplánovali. Takže v podstatě začalo se jednou velkou akcí, která byla v dubnu, byla to diecézní pouť ministrantů v Rajhradě, kde se nás sešlo celkem 850 a řekl bych, že ta akce byla velice požehnaná. Už protože nám přálo ohromné počasí, to bylo opravdu jak dar z nebe, to, co tam se odehrávalo. A za druhé ten prostor byl tak jako neuvěřitelně bych řekl tomu uspůsobený, jo. Mm-hmm. To, že to je takový uzavřený a obrovský areál, zároveň propojený s krásným kostelem a s poměrně dobře, bych řekl, situovaným klášterem, který se částečně dá navštívit. Jsou tam prostory farnosti, které už jsou zrekonstruované taky a dobře dostupné. A je tam velká zahrada, jo, je tam dokonce zoologická malá taková zahrada s ptáky a to všechno krásně do sebe zapadlo. Takže při spoustě aktivit si myslím, že si to všichni moc užili. A takže za tu pouť jsem opravdu moc rád a bylo vidět, že to mnozí i pojali jako pouť a dokonce i jako pěší pouť a došli třeba z kraje Brna sem nebo z různých směrů, čehož jsme se teda opravdu nejvíce obávali, že zaplníme Rajhrad dopravními prostředky a nebude tam hnutí, tak k tomu vůbec nedošlo a za to jsem opravdu moc rád. Takže toto se vydařilo a díky Bohu za to a díky taky velkému množství dobrovolníků, kteří nám s tím pomáhali. Byly to desítky, ať už ministrantů, anebo vůbec mládežníků, kteří se do toho zapojili. Je opravdu velká, velká chvála. Takže toto bylo velké dílo, to dalo dost
1: ještě
0: práce.
1: Ještě ti do toho skočím. Já jsem vlastně byl jeden z těch dobrovolníků. No, došel mi e-mail a v tom e-mailu potom mě právě zaujalo, protože vy jste dělali dotazník, která ta aktivita byla nejlepší.
0: Ano, ano. No, to bylo zajímavé. My jsme chtěli vlastně vědět nějakou zpětnou vazbu na to všechno, co se odehrálo ten den. A musím opravdu poděkovat za všechno, protože prakticky, už se nespomenu to číslo, ale bylo to něco jako 95% účastníků řeklo, že se jim to moc líbilo. A nejúspěšnější aktivita, kromě skákacího hradu, který je asi nesmrtelný a bude vždycky, a trnu pokaždé, když se dívám, co se na ním děje, tak byly ty třeba bumper koule, jo, který jsme tam trošku zkusili, jestli se ujmou a bylo to moc zajímavé, jak se v těchto koulích nafukovacích náhra třeba fotbálek, tak to opravdu bylo vytvořeno pěkné video, dá se zhlédnout na internetu, takové průřezové, kde je vidět, co se tam všechno odehrávalo, ale samozřejmě mraky dalších aktivit, byl tam nějaký simulátor letecký, Formule 1, byly tam 3D realita, ale já nevím, i nějaká bitva s nějakými polystyrenovými meči, nebo čím to bylo, to, ta zoologická, střílení kuliček z praku a opravdu spousta zajímavých aktivit, které autíčka na dálkový ovládání a mraky. Ale velmi mě potěšilo a nebylo to právě nijak bych řekl řízené ani nijak ovlivněné ničím. Hromada ministrantů chválila mši svatou. A to teda jako a bylo, nebylo to malé číslo, teď už si nespomenu.
1: Myslím, na druhém místě byla.
0: No, no, možná i na druhém místě. Je to něco, co mě upřímně překvapilo a opravdu mi mám z toho radost. Myslím si, že i když se člověk podívá na to video, o kterým jsem mluvil, tak z něho je patrné, že i z té mše vystupovala taková radost. I ti kněží, kteří přicházeli s ministranty, byli plní takového jako rozzáření, což to mě opravdu potěšilo. Myslím si, že i třeba kapela, která tam hrála, tak byla taky úplně nabitá takovou pozitivní energií. To všechno se tam prostě uvnitř toho starobylého chrámu tak krásně neslo. Takže opravdu se ani možná už nedivím, že se to tak líbilo.
1: Já se taky nedivím a hlavně jsem to vnímal, že to byla určitě nepostradatelná část toho programu. Bez toho by to nemělo ten smysl, proč se to dělalo.
0: Ano, setkali jsme se vlastně a začalo to mší svatou s otcem biskupem Pavlem, který potom následně vlastně si tam ještě udělal takovou besedu s ministranty a ministrantkami, což taky bylo moc příjemné, že se ho mohli naprosto neformálně ptát na různé zajímavé otázky k jeho životu a povolání. Takže i tohle opravdu, a byli tam novokněží. Bylo to moc fajn, jsem za to moc rád. No tak to byla taková veliká diecézní akce, kterou jsme dělali. Pak jsme samozřejmě nabídli možnost poutě do Říma, což vlastně původně sice plánováno nebylo, ale protože jsme se dozvěděli, že se tato pouť pořádá v Římě, tak jsme se k ní připojili a vyrazili jedním velkým autobusem v barvách brněnské komety do Říma. Bylo nás přes 60, myslím 64 nebo 63 a spali jsme na Velehradě v Římě, kousek od Vatikánu a bylo to skutečně úžasný týden s fajn lidma, s fajn kněžíma. Moc jsem si to za sebe užil, to setkání i se svatým otcem bylo takovým velkým vrcholem pro nás, pro všechny. Kluci byli teda velmi, bych řekl, bystří a moc o to stáli, tak obsadili ty nejlepší místa, které jsme mohli mít úplně vepředu, to znamená, vlastně jsme doslova měli svatého otce několikrát na dosah ruky, skoro bych řekl. A někteří z nás zažili spoustu jako krásných pohledů. Já osobně to do dneška, ten obraz mám před sebou. Pamatuju si, když se na mě svatý otec podíval a byl to takový velmi milý a bych řekl úplně prostupující očima pohled, který prostě nezapomenu nikdy v životě. Takže toto všechno jsme mohli zažít a je to velké společenství těch ministrantů, bylo fakt moc pozbuzující. A to je právě to, na co bych už navázal, co jsem říkal před chvílí, že je důležité, aby se ministranti necítili osaměle. Jsou farnosti, kde jsou opravdu jenom jednotlivci nebo jejich pár, a já myslím, že je velmi potřeba, aby všichni zažívali nějaké společenství, aby věděli, že někam patří, že se s nimi počítá, že jsou potřební, že prostě bez nich ta naše církev nebude tou církví, kterou chceme mít tady. A to si myslím, že proto jsou dobrá tady ta setkání. Setkání, ať už jsou prostě duchovního charakteru, anebo i třeba sportovního, jakéhokoliv, co koho napadne. Já říkám, že není vůbec až tak úplně to důležité a hlavní, za jakým jakoby účelem se scházíme, ale že se sejdeme. Už to setkání je prostě samo o sobě úžasným cílem a tady ten motiv té poutě v Římě byl opravdu velice silný pro nás, pro všechny. I třeba musím říct s cestou zpět, kdy jsme vlastně zažili ještě návštěvu místa, kde se odehrál eucharistický zázrak v Bolzeně. A to taky byl pro mnohé velmi silný zážitek projít si katakombama a vidět, jak žili třeba první křesťané nebo tady ta společenství prvních křesťanů. Takže toto všechno mělo, myslím si, velmi hezkou odezvu. A taky musím říct, že tady u těch akcí já osobně se velice obracím k Bohu a modlím se za to, aby ty akce měly přesah, aby prostě nekončily tím, že vystoupíme z autobusu, zamáváme si, rozloučíme se a co říct, už se možná neuvidíme. Jo. To samé na těch poutích a podobně. Já bych chtěl, aby to prostě pokračovalo, aby to vlastně byl i ten důvod, proč se potkáváme, abychom vlastně na to pak navazovali dál, jo? Aby jsme si neodehráli jenom ten program, na který jsme si připravili, ale aby jsme vlastně už viděli i to pokračování, když končíme, ať bychom už jako měli před sebou nějaký prostor na další navazování. No a to, když na to navážu, tak ano. Další velkou akcí, kterou jsme vlastně připravili na podzim, byl kurz ministrantů, kurz vedoucích ministrantů a také setkání vedoucích ministrantů, o kterém jsi mluvil. Setkání bylo na svatého Václava, bylo v katedrále, sešlo se nás tam 50 a byli to vlastně vedoucí z jednotlivých farností naší diecéze a cílem byla mše svatá. My jsme se věnovali liturgii po stránce, bych řekl, takové té, skoro bych řekl, v uvozovkách řemeslné, jo, z pohledu jako ministranta, ale vůbec i z pohledu různých symbolů a bych řekl důležitých momentů, které při té mši nacházíme a které prožíváme. tak to všechno bylo obsahem takového půldenního pěkného setkání, které vlastně si kluci a děvčata užili jak v katedrále, tak přímo na Petrově, kde jsme se potom věnovali nějakému, bych řekl, teoretickému rozboru různých částí mše, ale a měli třeba někteří i možnost si připravit nebo nachystat různé momenty v takových, bych řekl, speciálně laděných mší svatých, poutních a podobně. To všechno si mohli vyzkoušet a vlastně konzultovat s kněžími. No a na to vlastně nedlouho na to navázal ještě kurz pro vedoucí ministrantů, který byl určený jak těm stávajícím, tak i těm, kteří se na to připravují. Tam nás bylo 28, setkali jsme se v Bytýšce Osové na Mamre a celý víkend prodloužený, a protože se to odehrálo nedávno, v polovině října, tak jsem ještě plný takové té euforie, bych řekl, veliké, protože jsme se tam opravdu dali dohromady úžasné společenství. Byla tam opravdu ohromná atmosféra a to, o čem právě mluvím a co jsem jim tam i říkal, že je důležité, aby tenhle kurz nebyl jenom tím školením, jak třeba se starat o ministranty, jak vést kolektiv, jak jim některé věci předávat, organizovat a tak, ale aby vlastně si mezi sebou předali kontakty, aby navázali vazby, aby potom v budoucnu vlastně mohli na těchto vazbách a na těch vztazích stavět něco dalšího. Takže to je ten přesah, který bych hrozně rád, aby z každé té akce, kterou děláme, aby vyplýval, aby prostě tam bylo možné vlastně dát prostor působení Ducha Svatého, aby on opravdu vlastně, aby jsme mu nabídli to naše společenství ministranské k tomu, aby ho mohl vést právě on sám.
1: Taková otázka, když ten pořad budeme teda reprízovat za 2 roky. Budeme ho poslouchat a já teda taková smlouva, co chystáte dál, když se za ty 2 roky podíváme, jestli jste to splnili nebo ne. Nemusíme jít jako konkrétně do těch věcí, ale nějaký plány a pak teda za ty 2 roky, když to budeš poslouchat, tak si řekneš, jo, to jsem splnil.
0: No, to je takový už střednědobý výhled, bych řekl. Tak můžu vlastně říct, co chystáme, nebo takový záměr vlastně na další léta. Tak bych možná se mohl už s předstihem dívat zpět, jestli se to podaří, to všechno není jenom na mě, že jo, věřím a modlím se za to, aby nám Bůh žehnal tady v tom. No dívej, já osobně bych moc rád, abychom se věnovali tomu obsahu. Teď jsme stavili, tento rok jsme stavili strukturu, samozřejmě budeme ještě pořád na ní pracovat, aby byla, co bych řekl, nejlépe zorganizovaná, aby těmi vedoucími a koordinátory byli opravdu lidi, kteří to dělají rádi, kteří mají i třeba na to nějaké boží dary, které můžou realizovat přitom. I to určitě bude jakoby nekončící práce, jo? Čili ta struktura se nedá postavit, aby zůstala platná další desítky let, to těžko, že jo? Protože nám všichni nějak dozrávají, stárnou a tak, takže přirozená obměna pořád bude před námi. Takže jakoby toto je práce setrvala, jo? Ta struktura se vlastně bude muset neustále udržovat, tak to nezmizí. Ale co bych ráda, aby jsme už od příštího roku měli jako cíl, by byl ten obsah, jak říkám, to znamená věnovat se těm jednotlivým aktivitám uvnitř toho našeho společenství, takže například obsah ministrantských schůzek nebo jednotlivé aktivity, které se dají pořádat pro ministranty, protože i na tom kurzu jsme si vlastně docela ověřili to, že kluci a děvčata samozřejmě rádi nebo chtějí vědět, jakým způsobem dobře dělat tu svoji práci. Není to zase o žádné jenom formální nauce, jak postupovat podle nějakého postupu, ale i o tom, jak do toho vkládat sám sebe, jak prostě přizývat a zvát Boha mezi nás. Jo. To si myslím, že bez toho se ta práce s města tam vůbec nedá dělat. To není vedení nějakého běžného kolektivu, jak bych nechtěl jakoby nic takhle jako porovnávat, ale prostě není to standardní kolektiv. Jo. Ministranti jsou prostě skupina, která má i duchovní přesah, a myslím si, že i to je vlastně úkolem těch vedoucích, kteří do toho vstupují, aby tomu pomáhali, aby přispívali různýma aktivitama a svýma vlastníma snahama o to, aby se to dařilo. A samozřejmě modlitbou. Jo, to je další věc, kterou bych chtěl zmínit, o co vlastně žádám a co všem připomínám, je to, že vedoucí ministrantů je ten, který vlastně dostal svěřený určitý tým, určitou skupinu lidí, můžou to být děti, ale i třeba dospělí, o které se má starat. A to, že se o někoho stará, tak to znamená, že se za něho i modlí. A že se přimlouvá za to, aby tento tým měl to požehnání. A to si myslím, že je jedna jako z nezbytných činností a úkolů toho vedoucího. Takže to si bavíme ve farnostech a pokud se bavíme třeba o děkanátu, o děkanství, tak je to vlastně zase úkolem toho koordinátora, aby se takhle modlil a přimlouval za celé své děkanství, za všechna ta společenství. No a když jdu ještě opatrujíš, tak je to též úkolem i mým. Takže já se modlím za všechny, protože to cítím, že takhle mi bylo svěřeno od otce biskupa, tak je to i mým úkolem se za ně modlit. Takže všude, kde se o tom bavíme, tak to připomínám, že toto vlastně je také součástí toho našeho programu a plánu na příští roky, aby v tom byla a neopouštěli jsme tu modlitbu i ten duchovní rozměr.
1: Dobře, tak dejme tomu, budeme to reprízovat za 2 roky, třeba si tě i za 2 roky pozvu, sedneme si teda na tuhle pasáží a zhodnotíme, jestli se to povedlo nebo nepovedlo. Děkuji ti, že jsi byl hostem právě v pořadu Před kostelem a dám si teda ten cíl, že za 2 roky, když vydržíš, tak...
0: A možná, jestli teda můžu malý dovětek na závěr.
1: Můžeš.
0: Myšlenka, kterou bych nechtěl, aby nezazněla. Myslím si, že by bylo fajn, a možná se můžeme za 2 roky o tom pobavit třeba, aby bylo zcela přirozené, že ministrant v životě bude vždycky rozhodovat o tom, kam dál po škole, co bude vlastně dělat za své životní povolání a aby bylo přirozené, že si sám tu otázku položí, jestli třeba opravdu není on ten, který by měl jít cestou kněžské služby.
1: Dobře, tak tím za 2 roky začnu a teda pro dnešek se loučím. Já, Jiří Holeček a František Kroutil. Naschledanou.
0: Naschledanou.

Bylo 21 hodin, posloucháte Proglas a od mikrofonu vás zdraví Josef Javůrek. Nyní vás zvu do společenství večerních chval.

0: A k Josefu Javůrkovi se připojuje otec Martin. Zveme vás k modlitbě. Dnes by bylo normálně večerní chvály druhé nešpory ze 13. neděle v liturgickém mezidobí, ale protože zítra je slavnost svatých Petra a Pavla, mimochodem pro brněnskou diecézi jsou to hlavní patroni, tak se tomu budou texty přizpůsobovat. Nejprve budou tam vlastní texty, ty najdete v novějším breviáři na odstrany 1584. Tam budou vlastně všechny texty, kromě žalmů. A ty budou z místa, které se nazývá společné texty o apoštolech, a ty začnou na straně 1889. 1889, takže budeme listovat mezi těmi dvěma místy. Kdo máte původní vydání, tak začneme na straně 1409, tam budou všechny texty 1409, kromě žalmů, ty jsou od strany 1670. 1670. V elektronickém vydání není žádný problém, nemusí se na nic klikat, je to tam všechno tak, jak má být. Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja.
0: Knížete apoštolského, milého Petra svatého, s radostí dnes vzpomínáme, jeho uctí ti žádáme.
1: Byl k apoštolství povolán a od Krista tak milován, že jej nad jiné postavil, na něm svou církev ustavil.
0: Svatý Pavel, vyvolený mnohým národům k spasení, pro vyznání pravé víry, trpěl úzkosti bez míry.
1: Pro Krista věrně pracoval, lid ve víře utvrzoval, svým učením, svými divy, jako apoštol horlivý.
0: My v jejich orodování mějme veliké doufání, že nám Bůh hříchy odpustí a nás ke své slávě připustí.
1: Šimone Petře, ty jsi vyznal, že Kristus je syn živého Boha.
0: Chvalte Hospodina všichni lidé, oslavujte ho všechny národy.
1: Neboť mocně vládne nad námi jeho milosrdenství a Hospodinova věrnost trvá na věky.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Šimone Petře, ty jsi vyznal, že Kristus je syn živého Boha.
1: Ty jsi Petr, skála, a na té skále zbuduji svou církev.
0: Jeruzaléme, oslavuj Hospodina, chval svého Boha Sione.
1: Že zpevnil závory tvých bran, požehnal tvým synům v tobě.
0: Zjednal tvému území pokoj a sytí tě jadrnou pšenicí.
1: Sesílá svůj rozkaz na zemi a rychle běží jeho slovo.
0: Dává sníh jako vlnu, jiní sype jako popel.
1: Zhazuje své krupobytí jako drobty chleba, jeho mrazem tuhnou vody.
0: Posílá své slovo a rozpouští je, poroučí zavanout svému větru a vody se rozproudí.
1: Oznámil své slovo Jakubovi, své zákony a přikázání Izraeli.
0: Tak nejednal se žádným národem, nezdělil jim svá přikázání.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Ty jsi Petr, skála, a na té skále zbuduji svou církev. Svatý apoštole Pavle, tebe si Pán vyvolil, aby zhlásal pravdu po celém světě.
0: Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, On nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.
1: Vždyť v něm si nás vyvolil ještě před stvořením světa, abychom byli před ním svatí a neposkvrnění v lásce.
0: Ze svého svobodného rozhodnutí nás předurčil, abychom byli přijati za jeho děti skrze Ježíše Krista.
1: To proto, aby se vzdávala chvála jeho vznešené dobrotivosti, neboť skrze ni nás obdařil milostí ve svém milovaném synu.
0: V něm máme vykoupení skrze jeho krev, odpuštění hříchů pro jeho nesmírnou milost,
1: kterou nám tak bohatě projevil s veškerou moudrostí a prozíravostí.
0: Seznámil nás totiž s tajemstvím své vůle, jak se mu to líbilo a jak si to napřed sám u sebe ustanovil.
1: Až se naplní čas pro dílo spásy, že sjednotí v Kristu vše, co je na nebi i na zemi.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Svatý apoštole Pavle, tebe si Pán vyvolil, aby zhlásal pravdu po celém světě. Z listu Římanům z první kapitoly. Pavel, služebník Ježíše Krista, povolaný za apoštola, určený k hlásání radostné zvěsti, Bůh ji už předem slíbil ústy svých proroků ve svatém písmu všem v Římě, které Bůh miluje a které povolal do stavu svatých. Milost vám a pokoj od Boha našeho Otce a od Pána Ježíše Krista.

0: Apoštolové hlásali s velkou odvahou Boží slovo a spočívala na nich velká milost.
1: Apoštolové hlásali s velkou odvahou Boží slovo a spočívala na nich velká milost.
0: Vydávali svědectví o zmrtvých stání Pána Ježíše
1: a spočívala na nich velká milost.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Apoštolové hlásali s velkou odvahou Boží slovo a spočívala na nich velká milost. Svatí apoštolové Petr a Pavel po celý život společně sloužili Kristu. Oba z lásky k němu obětovali svůj život a přijali od něho korunu slávy.
0: Velebí má duše Hospodina.
1: A můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, neboť zhlédl na svou nepatrnou služebnici.
0: Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení,
1: že mi učinil veliké věci ten, který je mocný. Jeho jméno je svaté.
0: A jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí.
1: Mocně zasáhl svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.
0: Mocné sesadil z trůnu a ponížené povýšil.
1: Hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnou.
0: Ujal se svého služebníka Izraele, pamatoval na své milosrdenství,
1: jak slíbil našim předkům, Abrahamovi a jeho potomkům na věky.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Svatí apoštolové Petr a Pavel po celý život společně sloužili Kristu, oba z lásky k němu obětovali svůj život a přijali od něho korunu slávy. Kristus zbudoval svou církev na základech apoštolů a proroků. S důvěrou ho prosme.
1: Pane, přispěj na pomoc svému lidu. Kriste, ty jsi povolal rybáře Šimona, aby se stal rybářem lidí.
0: Nepřestávej posílat světu hlasatele evangelia, aby se v tvé církvi shromáždili všechny národy.
1: Ty jsi nedopustil, aby bouře zničila loď s učedníky.
0: Ochraňuj svou církev v rozbouřeném světě před zmatkem a bezradností.
1: Po svém zmrtvých vstání si shromáždil své učedníky kolem Petra.
0: Sjednocuj všechen svůj lid v jediné společenství kolem Petrova nástupce.
1: Ty jsi poslal apoštola Pavla hlásat evangelium národům.
0: Dej, ať je slovo o spáse hlásáno všemu tvorstvu.
1: Své církvi si svěřil klíče nebeského království.
0: Otevři bránu nebes všem, kdo ve svém životě důvěřovali ve tvé milosrdenství. A připojujeme několik prozeb, zejména prosíme za starší či nemocné lidi, kteří špatně snáší tady ty vysoké teploty. Dále prosíme za dobrý prázdninový čas pro kluky a děvčata a pro ty, kteří se o ně o prázdninách starají. No a do 30. prosíme za všechny ty postižené, raněné, zesnulé, ztracené při velkém zemětřesení ve Venezuele. A také prosíme za všechny záchranáře, lékaře a úředníky, aby ta škoda byla co možná nejmenší.
1: Pane, přispěj na pomoc svému lidu.
0: Připojíme modlitbu Páně.
1: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého.
0: Bože, ty zdal své církvi v jejich počátcích oporu v požehnaném působení svatých apoštolů Petra a Pavla. Na jejich přímluvu dávej i nám všechno, co potřebujeme k věčné spáse. Prosíme o to skrze tvého syna Ježíše Krista, našeho pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Amen.
0: Jsme rádi, že jsme se s vámi mohli pomodlit. Dávejte na sebe pozor. Pán s vámi.
1: I s tebou.
0: Požehnej vás i vaše všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch svatý.
1: Amen.
0: Choďme ve jménu Páně.
1: Bohu díky.

internetové stránky Rádia Proglas. Audioarchiv pořadů, program, internetové vysílání, zpravodajský servis, denně nové informace o hudbě různých žánrů, recenze, přehled vysílaných skladeb a další. www.proglas.cz. Konec hlášení.

Milí posluchači, začíná Soaré s Kateřinou Grafovou, které je dnes věnováno tvorbě Roberta Schumanna. Všechny skladby zazní z titulů nizozemského vydavatelství Pentaton. Hudba byla vybrána u příležitosti 170. výročí úmrtí tohoto významného německého romantika. Robert Schumann zemřel 29. července roku 1856. Hudební cesta Roberta Schumanna nebyla jednoduchá. Jeho matka si přála, aby dostudoval práva. Mladý umělec se však rozhodl spojit svůj život s hudbou. Nejprve toužil stát se klavírním virtuózem. Studoval u Friedricha Wicka. Později se oženil s jeho dcerou Klárou, rovněž vynikající klavíristkou. Potíže s pravou rukou, pravděpodobně způsobené přetěžováním i zdravotními komplikacemi, ale zásadně změnily jeho kariéru. Schumann se vzdal koncertní dráhy a začal se naplno věnovat kompozici a publicistice. V Lipsku založil progresivní hudební časopis, ve kterém podporoval nadějné skladatele, mimo jiné i Johannesa Brahmse. Robert Schumann se dožil pouhých 46 let. Přesto se stal jedním z nejvýznamnějších romantických autorů. Vedle písní na texty německých básníků a klavírních skladeb psal také symfonie a komorní hudbu. K jeho nejznámějším orchestrálním dílům patří klavírní koncert A-moll. Pojďme se teď podívat na tituly vydavatelství Pentaton. Jako první zazní ukázka z alba New Paths – Nové cesty. V roce 2022 jej v Německu natočila japonská klavíristka Mari Kodama. Na albu se setkává hudba Roberta Schumanna a Johannesa Brahmse. Připomíná tak přátelství obou skladatelů. Od Roberta Schumanna si nyní pustíme píseň s názvem Widmung, neboli věnování. Ta je součástí cyklu Myrty, který Schumann zkomponoval jako svatební dar své ženě Kláře. Klára Schumannová vytvořila také vlastní klavírní úpravu.

V další části Soiree představím album amerického smyčcového kvarteta Emerson. Tento soubor natočil v letech 2018 až 2019 pro vydavatelství Pentaton všechny tři Schumannovy smyčcové kvartety. Skladatel je napsal v roce 1842 ve svých 32 letech. Je všeobecně známo, že Schumann trpěl výraznými výkyvy nálad. V únoru roku 1842 doprovázel svou ženu Kláru na koncertním turné po Německu a Dánsku. V březnu se však sám vrátil do Lipska. Prožíval období nejistoty a pochyboval o vlastních skladatelských schopnostech. V oblasti kompozice byl totiž z velké části samouk. Přesto právě tehdy začal intenzivně studovat díla Bacha, Beethovena, Schuberta a Mozarta. Klára ho v dopisech povzbuzovala, aby vedle písní a klavírních skladeb psal také instrumentální hudbu. Tvůrčí impuls na sebe nenechal dlouho čekat. V červnu roku 1842 se Schumann pustil do svých tří smyčcových kvartetů. O měsíc později byly všechny dokončeny. Nyní si z každého z nich poslechneme krátkou ukázku. Nejprve zazní druhá věta z prvního kvartetu A-moll, komponovaná pod vlivem Beethovena. Následovat bude první věta z druhého kvartetu F-dur, inspirovaná Mozartem. Výběr uzavře čtvrtá věta ze třetího kvartetu A-dur, která vyniká proměnou nálad a tanečním charakterem. Emerson kvartet přednese uvedené věty ve složení Eugene Drucker, Philip Setzer, první a druhé housle, Lawrence Dutton, viola a Paul Watkins, violoncello.

Robert Schumann napsal slavný klavírní koncert A-moll. Méně známý je však jeho pozoruhodný houslový koncert D-moll. Skladatel jej komponoval v roce 1853, ve svých 43 letech, pouhé 3 roky před svou smrtí. Dílo vyjadřuje vnitřní pocity autora. Objevují se v něm nálady plné smutku a nejistoty, ale také okamžiky naděje a vnitřní síly. Schumannův houslový koncert D-moll čekal neobvyklý osud. V roce 1854 se skladatelův psychický stav výrazně zhoršil. Manželka Klára a virtuos Josef Joachim se proto rozhodli koncert nepublikovat. Obávali se, že by mohl být posuzován především ve spojení se skladatelovou nemocí. Dílo tak zůstalo veřejnosti dlouho utajené. Vydáno bylo až roku 1936. O rok později zaznělo poprvé v Berlíně. Solistou byl Georg Kulenkampf, filharmonii dirigoval Karl Böhm. Premiéra byla výrazně zneužita nacistickou propagandou. O rukopis koncertu se tehdy zajímal také Yehudi Menuhin. V tehdejším Německu však nebylo přijatelné, aby Schumannovo dílo v Berlíně uvedl židovský hudebník. I po roce 1945 zůstával koncert poněkud stranou běžného repertoáru. Část kritiků jej spojovala se skladatelovou nemocí a pochybovala o kvalitě díla. Výraznějšího uznání se koncert dočkal až koncem 20. století. Jeho intimní výpověď, která sděluje pravdivé pocity člověka, radost i bolest, naději i pochybnost, se stala pro posluchače autentická. Větu ze Schumannova houslového koncertu D-moll teď uslyšíme z nahrávky vydavatelství Pentaton, pořízené v roce 2025 ve Švýcarsku. Sólový part přednese japonská houslistka Midori za doprovodu lucernského festivalového smyčcového orchestru. Řídí Daniel Dodds.

Poslední část dnešního soaré k poslechu nabídne ukázky ze Schumannových symfonií. Všechny čtyři vznikly už v době, kdy byl skladatel zkušeným autorem písňové a klavírní tvorby. První symfonii B-dur jarní Robert Schumann napsal v roce 1841. Premiéra se uskutečnila v březnu v lipském Gewandhausu pod taktovkou Felixe Mendelssohna Bartholdyho. Z díla vyzařuje optimismus a radost z nových začátků. Druhá symfonie C-dur vznikla v letech 1845 až 1846, v období, kdy skladatel prožíval těžké deprese. Přesto jde o dílo mimořádné vnitřní síly, ovlivněné bachovským kontrapunktem. Nejslavnější třetí symfonii S-dur rýnskou Schumann zkomponoval v roce 1850 po přestěhování do Düsseldorfu. Inspirací se mu stala krajina v Porýní, ale i atmosféra Kolína nad Rýnem. Pět vět symfonie tvoří jednotný programně laděný celek. Čtvrtá symfonie D-mol byla dokončena v roce 1851. Její definitivní podoba vznikla přepracováním původní verze z roku 1841. Tu měl Schumann hotovou ještě před svou druhou symfonií. Jednotlivé věty čtvrté symfonie D-mol na sebe navazují attacca, tedy bez přerušení. Její hudební zpracování později ovlivnilo další významné symfoniky, například Johannesa Brahmse a Gustava Mahlera. Nyní si poslechneme jednotlivé části z první, třetí a čtvrté Schumannovy symfonie. Uslyšíme je opět z alba vydavatelství Pentaton, natočeného roku 2021 s Drážďanskou filharmonií pod taktovkou Marka Janovského. Nejprve zazní skerco z první symfonie jarní, následovat bude romance ze čtvrté symfonie D-mol a celý program uzavře pátá věta slavné rýnské symfonie S-dur s tempovým označením vivace. Dříve než zazní Schumannova romantická hudba, přeji vám, milí posluchači, krásné letní dny. Já se s vámi pro dnešek loučím a těším se na vás opět v září s nově natočenými pořady měsíčníku Soaré. Od mikrofonu vás zdraví Kateřina Grafová.

Koncert vážné a duchovní hudby nabídne misu Solemnis in C, neboli slavnostní mši C-dur, kterou napsal Jan Křtitel Vaňhal. Ten spolu s dalšími vynikajícími českými skladateli, jako například s Leopoldem Koželuhem nebo Pavlem Vranickým a Janem Václavem Hugem Voříškem, v 18. století umělecky působil ve Vídni. Stal se zde vyhledávaným hudebníkem šlechtických rodů. Vaňhalovou misu Solemnis in C uslyšíme z nahrávky sboru Taur Voices Nový Zéland, která vznikla ve spolupráci s orchestrem a rádia ensemble pod taktovkou Uwe Groda. Sóla přednesou Mary Enid Haynes, soprán, Nina Scott Stoddart, alt, Colin Eisenwert, tenor a Stephen Pitkanen, bas. Na varhany hraje James Tibbles.

Po duchovní hudbě se v další části koncertu zaposloucháme do klavírní sonáty Ludwiga van Beethovena. Tento skladatel vrcholného vídeňského klasicismu napsal celkem 32 klavírních sonát. Dnes zazní jedna z nejznámějších a nejrozsáhlejších. Bude to sonáta číslo 29 B-dur, zvaná Hammerklavier, což v překladu znamená prokladívkový klavír. Vznikla v roce 1818. Toto Beethovenovo dílo patří mezi technicky nejnáročnější klavírní skladby. Zmínky o prvním veřejném provedení sonáty Hammerklavier spadají do roku 1836, kdy ji v Paříži přednesl virtuóz 19. století Franz Liszt. Dnes ji uslyšíme v podání ukrajinského solisty Emila Gilelse.

0: Dnešní část nese název Vnitřní dispozice při mešní oběti. Jako při každém náboženském úkonu, tak i při mši je vnitřní dispozice podmínkou milosti. Godier zdůrazňuje především tři myšlenky, které poslouží k tomu, abychom byli dobře přítomni při mši svaté. Za prvé, obětovat spolu s knězem. Za druhé, co nejlépe se disponovat k tomu, abychom přijali nejvíc užitku. Za třetí, přijímat všechno to, co nám mše dává. Slovo dispozice je známé z denního života. Říkáme, že někdo je nebo není disponován ke zpěvu, ke hře, k poslouchání žertů a podobně. Víme, kolik neúspěchu závisí na osobní dispozici. Může být chvilková nebo i trvalá. Dobrá zpěvačka odepře zpívat, protože je právě indisponována, je nachlazená. Ten, kdo nemá ani hudební sluch, ani vzdělání, nechodí obyčejně poslouchat symfonické orchestry. Není k tomu disponován, a to trvale. Chybí mu totiž předpoklady k tomu, aby mu koncert něco dal. Scholastická filozofie definuje dispozici jako začátek formy. Máme-li to vyjádřit snadněji a názorněji, můžeme říci, že člověk už v nějakém stupni musí mít to, co dostává. Hudba obohacuje vnitřní život a cítění hudebníka, tedy toho, komu už dříve tóny něco dali. I ke mši svaté je nejlíp disponován ten, kdo už má v nějakém stupni to, co se tu hledá. Liturgie tedy dává nejvíc těm, kteří vedou náboženský život. To je všeobecné pravidlo. Člověk se však může vhodnou přípravou, třeba i krátkou, pro ten nebo onen výkon lépe disponovat. Dělají to sportovci, umělci, řečníci. Jaké by bylo nejvhodnější disponování ke mši? Symbol mše nám svátostně zpřítomňuje jak poslední večeři, tak i kalvarskou oběť. Nejlépe je tedy disponován ten, kdo v sobě obnoví ducha oběti a touhy po jednotě s Kristem a s celou církví, se všemi, s nimiž mysticky zasedá k jednomu stolu. Je dobrý zvyk, který se dělával v řeholních společenstvích, přinést denně aspoň jednu oběť a udělat jeden skutek lásky k blížnímu jako přípravu na zítřejší účast na mši. Při jednom eucharistickém sjezdu v Rakousku se uskutečnila zvláštní iniciativa. Školní děti měly donést svému učiteli náboženství vždy jedno pšeničné zrníčko, kdykoliv se zapřou nebo poslouží bližnímu. Z té pšenice pak namleli mouku na hostie pro eucharistický sjezd. Na prvním místě však patří k dispozici vnitřní úmysl přijmout tu milost, která se u stolu páně nabízí. Jako oběť na Kalvárii, tak i ta mešní se přináší za spásu celého světa, za živé i zemřelé. Přesto však vznikl zvyk obětovat jednotlivé mše na zvláštní úmysly, intence, například za zemřelého, za příbuzné, ke cti Panny Marie a podobně. Teologové si nevědí dobře rady s tím, v jakém smyslu se tomu má přesně rozumět. Není však potřeba hledat vysvětlení vyumělkovaná. I mešní liturgie je modlitba. Síla modlitby pak závisí na spojení s Kristem a tím i s všemohoucností Boží. Při mši a při svatém přijímání prožíváme okamžiky, kdy je toto spojení nejužší, svátostné. Je to tedy i nejvhodnější doba k tomu, abychom se modlili za to, co nám leží na srdci. Proto se od nejstarších dob vkládají do liturgie takzvaná mementa, vzpomínky na živé i zemřelé, kteří se do našich modliteb doporučují. Svatý František Borgiáš se modlíval své memento takto. Představil si Krista na kříži. Do rány pravé ruky vkládal papeže, biskupy, duchovní, do levé ruky panovníky, všechny, kteří vládnou. Do rány pravé nohy položil péči o své řeholní spolubratry, do levé pak příbuzné a známé. U rány v boku se pak modlil sám za sebe.
1: Na závěr dne vás zveme k modlitbě Simeonova kantika. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Nyní můžeš, Pane, propustit svého služebníka podle svého slova v pokoji.
2: Neboť moje oči uviděli tvou spásu, kterou si připravil pro všechny národy.
1: Světlo k osvícení pohanům a k slávě tvého izraelského lidu.
2: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Dej nám, Bože, pokojnou noc a posiluj nás, ať vytrváme v dobrém až do konce. Amen. Dobrořečme Pánu, Bohu díky.

0: Od léta roku 2025 působí v Hradci Králové při katedrále svatého ducha indický kněz Arul Raj Sampat. A právě jemu věnujeme tento pořad. Od příjezdu mu svou pomocí přispívá také Vojtěch Homolka, vedoucí projektu Adopce na dálku diecézní charity Hradec Králové. Rovněž mu také často překládá, a tak ve studiu v Hradci Králové vítám oba dva. Otec Arul už za tu dobu, co zde působí, pochytil pár českých slov, takže ho teď necháme, aby se sám česky představil.
1: Já jsem otec Arul Raj Sampat za Indie, za Archdiocese Bangaloru.
0: Z arcidiecéze Bangalore. Pane Homolko, vy s touto arcidiecézí spolupracujete už dlouho, takže byste nám možná mohl říci, jak vlastně došlo ke spolupráci tady s otcem Arulem.
2: Ano, dobrý den. Náš projekt Adopce na dálku diecézní charity Hradec Králové začal už před více než 25 lety, nejdříve v diecézi Belgaum, a poté v roce 2005 se rozšířil také do arcidiecéze Bangalore. A v této arcidiecézi teda působíme už přes 20 let. A náš pan biskup Jan Vokal požádal pana arcibiskupa Petra Machada z Bangalore, jestli by nemohl poslat do naší královéhradecké diecéze nějakého svého kněze. A on se rozhodl této prosbě vyhovět a na základě toho v červenci 2025 se do České republiky, do Hradce Králové, vydal právě tady otec Arul.
0: Otče Arule, jaké byly vaše první pocity, když jste přišel do Hradce Králové?
1: It brought me a great joy because first time in my life.
2: Byla to pro mě velká radost, protože jsem poprvé v životě jako misionář přistál v České republice.
1: And secondly, I thank God for giving me this opportunity.
2: A také děkuji Bohu za to, že mi dal tuto krásnou příležitost.
1: To serve his people in this country as a missionary priest.
2: Sloužit lidem v této krásné zemi jako kněz.
0: Vy jste sem přijel jako kněz, jako misionář. S jakým konkrétním úkolem jste sem přijel?
1: The thing is, first time in my life I landed in foreign country.
2: Poprvé v životě jsem se ocitl v cizí zemi, kde se snažím poznat víru místních lidí.
1: And it's a beautiful opportunity that.
2: A je to krásná příležitost, abych mohl sloužit Božímu lidu.
1: What I find is people are good.
2: A všiml jsem si, že lidé tady jsou dobří a mám velkou úctu k jejich víře.
1: And helping nature, I really appreciate them.
2: A také velmi oceňuji jejich povahu, jejich ochotu pomáhat.
1: I admire during the season of rainy or cold season, zima.
2: A také velmi obdivuji to, že chodí do kostela, i když třeba prší nebo když je velká zima.
0: Vy, když jste přijel, tak vlastně jste z češtiny neuměl vůbec nic, ani teď ještě neznáte hodně slov. Jak tedy, jakým způsobem zde působíte s angličtinou?
2: When you came, you did not speak Czech at all, even now. Učím se a jsem schopný komunikovat v jednoduchých větách.
1: Only thing, lot of vocabulary to be remembered.
2: Snažím se na 100%, ale je těžké si zapamatovat veškerou tu slovní zásobu.
1: I do attending the classes, I'm learning.
2: Chodím na jazykové kurzy a snažím se poslouchat lidi, ale když mluví rychle, tak bohužel nejsem schopný rozumět.
1: But if they speak slowly, I'm able to understand.
2: Ale když mluví pomalu, tak už trochu rozumím a dokážu i jednoduše odpovědět.
0: Vy ale využíváte i svoji angličtinu, že?
1: Yes, of course. I do communicate in English language.
2: Ano, komunikuji v angličtině, ale společně s kněžími se modlíme ranní i večerní modlitby v češtině a také už jsem schopný číst eucharistickou modlitbu v češtině.
1: At present I'm staying in Cathedral Parish.
2: Žiju tady ve farnosti u katedrály v Hradci Králové a účastním se tady pravidelně mší svatých a doufám, že brzy budu také schopný sloužit mši svatou v češtině.
1: First Sunday and third Sunday.
2: A každou první a třetí neděli v měsíci jezdím také do farnosti Vysoké Mýto, do farnosti u kostela svatého Vavřince, kam mě pozval otec Stanislav, správce farnosti, abych tam sloužil mše svaté v angličtině.
1: My first English mass was celebrated.
2: Poprvé jsem tam byl první neděli v prosinci 2025. A tyto mše svaté jsou určeny pro Filipínce, kteří žijí ve Vysokém Mýtě a okolí.
0: Tito Filipínci umějí anglicky?
1: Yes, of course, they know English.
2: Tato komunita Filipínců komunikuje anglicky velmi dobře.
0: Jsou tito Filipínci věřící? Účastní se většina z nich bohoslužeb ve farnosti Vysoké Mýto?
1: Yes, they do come to the church.
2: Ano, oni chodí do kostela, mají hlubokou víru v Boha a každou druhou neděli v měsíci, tam za nimi přijíždí kněz, který slouží mši svatou ve filipínštině, v jejich jazyce. Tento filipínský kněz žije v Praze, je to Augustinián a je tam komunita asi dvou nebo tří kněží z Filipín.
0: Kde tito Filipínci pracují? Co vlastně ve Vysokém Mýtě dělají?
1: Bus manufacturing company.
2: Tito Filipínci pracují v továrně na výrobu autobusů.
0: Máte s Filipínci ve Vysokém Mýtě ještě nějaké další aktivity? Věnujete se jim ještě jinak než sloužením mší svatých?
1: After the mass, we have the gathering where the Filipinos.
2: S filipínskými věřícími se také scházíme po mši svaté, máme takové setkání, kde si ještě dál povídáme, něco se o sobě dozvídáme. A oni vždycky také připraví nějaký oběd, nějaké jídlo, na které mě pozvou i toho místního kněze.
0: Mají Filipínci ve Vysokém Mýtě také nějaké problémy, nebo se kterými problémy se ve styku s nimi nejčastěji setkáváte?
1: No problems. They're happy, they're hardworking.
2: Nevím o tom, že by měli nějaké problémy. Oni jsou to lidé, kteří tvrdě pracují, jsou to velmi zbožní lidé. Všichni z nich jsou muži, někteří jsou i ženatí a leží tady bez rodiny.
0: Když už jsme u těch vašich aktivit mimo mše svaté ve Vysokém Mýtě, dozvěděl jsem se, že jste také absolvoval zvláštní křížovou cestu ve Vysokém Mýtě.
1: With the consultation with the parish priest.
2: Po domluvě s místním knězem, otcem Stanislavem, jsme se rozhodli, že společně s Filipínci uspořádáme ve městě křížovou cestu. Otec Stanislav s tím souhlasil a proto jsme na květnou neděli nacvičovali ten průběh. A potom na Velký pátek jsem se už ráno vydal do Vysokého Mýta, kde jsme měli takovou zkoušku na nečisto nejdříve.
1: And then after 1:30 they all started to.
2: Potom po obědě o 1:30 se všichni připravili už do kostýmů. A ve 3 hodiny se potom uskutečnila ta samotná křížová cesta. Celé se to odehrávalo před kostelem svatého Vavřince. Všechna zastavení byla v okolí kostela. Bylo domluveno, že to bude probíhat v angličtině a částečně také v českém jazyce.
1: Along with the Filipino friends.
2: Do této křížové cesty se zapojilo také několik českých farníků, například stvárnili postavy Veroniky nebo Panny Marie. Bylo to velmi dojemné, velmi se to dotýkalo našich srdcí a lidé to velmi ocenili, tuhle naši akci. Lidé velmi oceňovali to, jak byla ta jednotlivá zastavení stvárněna. Samotní herci nemluvili, ale byly k tomu komentáře v angličtině i v češtině.
0: Vy svoji angličtinu nevyužíváte, pokud vím, jen ve Vysokém Mýtě, ale i zde v Hradci Králové, že?
1: Hradec Králové, I do celebrate first and third.
2: Každou první a třetí sobotu v měsíci také sloužím mši svatou v angličtině, tady v katedrále v Hradci Králové. A před ní od 16:30 probíhají zpovědi a od 17:00 potom samotná mše svatá.
0: Předpokládám, že tyto služby využívají především zahraniční studenti na univerzitách v Hradci Králové.
1: Yes, they are studying in university, different country people.
2: Ano, především zahraniční studenti, kteří tady studují na univerzitě, se účastní těchto anglických bohoslužeb.
0: Teď bych měl otázku zde na pana Homolku. Vy s otcem Arulem také provozujete spousty dalších akcí, například besed, že?
2: My jako projekt Adopce na dálku organizujeme řadu putovních výstav a besed pro farnosti i pro školy. A tak jsme samozřejmě využili toho, že tady je otec Arul takhle dlouhodobě, a vzali jsme ho na některé ty besedy. Třeba v roce 2025 se uskutečnil farní den tady v hradecké farnosti Pouchov. Byli jsme spolu také v Trutnově, v Dolní Dobrouči nebo v Písečné. Byli jsme společně také tady na Univerzitě Hradec Králové. A v roce 2026 jsme nedávno byli také na místním biskupském gymnáziu.
0: A teď bych se zase naopak zeptal otce Arula, ze které z těchto besed má nejlepší pocity, kterou vidí jako nejpřínosnější nebo nejpozitivnější.
1: Almost I had a good experience with.
2: Byla to velmi hezká zkušenost, že jsem se mohl takhle setkat s lidmi v různých farnostech. A jsem rád, že jsem také mohl osobně poděkovat lidem, kteří pomáhají chudým lidem v mé arcidiecézi Bangalore a také v diecézi Belgaum. A velmi si vážím jejich lásky, péče a toho, že se starají o chudé indické děti a že podporují jejich vzdělávání. A také návštěva univerzity byla pro mě velmi silným zážitkem, kde jsem mohl komunikovat se studenty. Ta komunikace byla velmi živá a jsem rád, že jsem jim tam mohl prezentovat historii své země.
0: Takže vaše besedy se týkaly převážně toho, že jste prezentoval informace o vaší zemi, nebo ještě jste probírali další témata, případně na co se ti vaši posluchači ptali nejvíce?
1: I presented about the formation.
2: Konkrétně na té univerzitě jsem měl prezentaci o vzniku státu Karnataka, to je svazový stát v Indii, ze kterého pocházím. Mluvil jsem o tom, kteří králové a dynastie tam vládly a jak to formovalo ten stát a jaká je situace nyní. Různé dynastie se tam střídaly a to třeba ty studenty zajímalo a ptali se, jaký tam byl ten vývoj historický. A to, že v Indii vládly různé dynastie, také mělo vliv na hodnoty naší země.
0: Mě to teď evokuje další otázku. Jestli byste mohl porovnat, jaký je život křesťanů v současné době ve státu Karnataka a u nás?
1: I do appreciate both the sides.
2: Velmi oceňuji obě místa, kde lidé mají opravdovou víru v Boha. V naší arcidiecezi Bangalore se lidé účastní mší svatých ve velmi hojném počtu. Každou neděli tam je kostel vždy plný a doufám, že v budoucnu to bude podobné i v České republice a doufám, že brzy už také budu s nimi schopný komunikovat v jejich jazyce v češtině a velmi oceňuji jejich víru. Velmi děkuji Bohu za to, že mě poslal sem do České republiky, abych mohl poznávat víru místních lidí.
1: During the visitation and the interaction with the bishop's high school children.
2: A nedávné setkání se studenty místního biskupského gymnázia pro mě bylo velmi silným zážitkem. Velmi mě zasáhlo, když jsem se dozvěděl, že studenti místního biskupského gymnázia v Indii podporují 10 indických dětí. A velmi si vážím toho, když drobnými dary podporují lidi v nouzi a věřím tomu, že tito studenti, tyto děti mají před sebou šťastné dny jako boží děti.
0: Vy jste před chvílí říkal, že ve vaší arcidiecézi je každou neděli úplně plný kostel, tak by mě zajímalo, kolik procent z vaší populace tvoří křesťané, respektive katolíci.
1: No, it's all blend with

0: A potom jsem na letišti potkal otce biskupa Jana Vokála, který mě potom odvezl do Hradce Králové. On je velmi dobrý řidič a jezdí velmi rychle. Pan biskup byl velmi přátelský a připadal jsem si, jak kdybych se stal účastníkem nějakého závodu. Když jsem přiletěl 29. července 2025, tak jsme potom společně poobědvali. A pana biskupa považuji jako za svého staršího bratra a on mě neustále povzbuzuje a dodává mi odvahu.
1: Along with bishop, when I met Bishop Prokop.
0: Také jsem se spřátelil s otcem biskupem Prokopem, s generálním vikářem Janem Pasekou a s otcem Pavlem Boukalem. Chovají se ke mně jako opravdoví přátelé a proto se tady cítím jako doma. Bydlím na faře vedle katedrály s otcem Vojtěchem Novotným a s otcem Františkem. Ještě když jsem byl v Indii, tak jsem úplně nevěděl, jaké klimatické podmínky panují v České republice. A protože jsem přiletěl v létě, tak to byl takový plynulý přechod. Ale potom, když přišla zima a já jsem poprvé viděl padat sníh, tak to byl pro mě neopakovatelný zážitek.
1: And I cleared the way where the snow was there.
0: A také jsem měl potom možnost poprvé si vyzkoušet, jak se odklízí sníh z chodníku. A také jsem poprvé v životě viděl, když zamrzne řeka, když jsem šel okolo Labe nebo Orlice. A poprvé v životě jsem také zažil mrazy, kdy tady bylo až minus 13 stupňů Celsia.
1: First time in my life I started to wear warm clothes. 1, 2, 3.
0: A proto jsem také poprvé v životě musel začít nosit teplé oblečení, několik vrstev. Dokud je člověk uvnitř v místnosti, tak je mu teplo, ale když potom vyjde ven, tak najednou úplně mrzne. Ale na jaře už je to lepší a užívám si takové příjemnější počasí.
1: Christmas time, it was a new experience, beautiful mass.
0: Také byl velký zážitek, že jsem tady byl na Vánoce a byl jsem také převlečený za krále. Byla to zajímavá zkušenost a lidem se to líbilo. Byl jsem ten král s tmavou pletí.
2: Já jsem také slyšel, že jste se tady naučil chodit i na hokej, na zimní stadion.
1: First time I entered the zimní stadium, the ice hockey.
0: Poprvé jsem také měl možnost navštívit jako divák zápas v ledním hokeji tady v Hradci Králové, kdy přijel nějaký jiný tým. A když hradečtí hokejisté zvítězili, tak jsem také vzal šálu a mával jsem s ní nad hlavou. Byla to skvělá zkušenost. Ještě bych rád také doplnil, že v létě jsem také pomáhal na zahradě, na farní zahradě, otci Vojtovi Novotnému a otci Františkovi a líbilo se mně, jaký mají hezký vztah k přírodě.

0: Náš pořad se blíží pomalu ke konci a proto bych se vás, otče Arule, rád zeptal, co byste vzkázal našim lidem, respektive našim posluchačům.
1: First of all, I want to thank God for sending me here.
2: Nejdříve bych rád poděkoval Bohu za to, že mě sem poslal, a také si velmi vážím místních lidí za jejich štědrost a ta jejich ochota pomáhat a dobré srdce mě velmi zasáhly. Není to otázka jednoho roku, dvou let nebo deseti let, ale už přes 20 let vaši lidé pomáhají naší arcidiecezi Bangalore, pomáhají hlavně těm nejzranitelnějším chudým dětem. A v diecezi Belgaum pomáhají dokonce už přes 25 let.
1: Really, I think God will bless them more and more.
2: A věřím tomu, že Bůh je za toto konání odmění. A to, že rodiče vedou takovýto příkladný život, věřím, že jsou dobrým vzorem pro svoje děti a jejich děti je jistě budou v tomto konání následovat jako boží lid.
1: I wish the students.
2: A přeji studentům, aby dobře studovali a vyrůstali ve víře. Milujte svoje rodiče celým svým srdcem. To, kým se stanete v budoucnosti, záleží na tom, jak milujete vaše rodiče. Modlím se k Bohu, aby žehnal českým lidem a vaší zemi. Ať vám Bůh dává radost, štěstí a pokoj.
0: Tak já vám oběma velice děkuji za návštěvu zde ve studiu, za velmi zajímavý rozhovor a za váš čas. A přeji vám hodně božího požehnání, ať se vám vaše dílo daří.
2: Děkujeme.
1: Bu vám šej nej, nexle dáno.

Končí pořad Radio Report, který jsme věnovali představení indického kněze Arul Raj Sampata, který působí při Královéhradecké katedrále svatého ducha. Doprovázel ho a překládal Vojtěch Homolka, vedoucí projektu Adopce na dálku, diecézní charity Hradec Králové. Ze studia Hradec Králové se loučí a naslyšenou se těší Martin Weisbauer.

0: povídky spisovatele Arnošta Lustiga ožily v Arnoldově vile v Brně. V rámci festivalu Meeting Brno, který otevírá důležitá společenská témata a podporuje dialog, je představilo scénické čtení v režii Evy Lustigové. Akce je zároveň zařazena do programu Festival 100, který připomíná 100 let od narození tohoto spisovatele židovského původu. Čtení přitom posluchače zavedlo do světa autora, který ve svém díle opakovaně zachycoval lidské osudy poznamenané válkou a holokaustem. Pořadem vás bude provázet Ctislava Horníková.
1: Ano, žili jsme poctivý život. Je to nevinnost, která je dráždí, aby nás zabíjeli, věšeli a pálili a ubíjeli a trávili plynem? Pro život v míru s těmi druhými a sami se sebou. Nenávidí, že těch zemřelých to přechází do těch, kteří přijdou po nás? To už je u konce, alespoň pro nás.

0: večer otevřela povídka Poslední den ohňů. Jejím hrdinou je mladý židovský chlapec, který se navzdory nebezpečí zapojuje do odboje proti nacistům. Příběhem prostupuje neklid, odvaha i motiv ohně jako symbolu odporu.
1: Tak to je můj děd a já jsem jeho vnuk.
2: Moje matka byla jeho dcera, jako je on syn své matky a dál nepřehledně daleko dozadu. Matka Soňa, babička Terezie, patřili jsme k sobě, ale už nepatříme. Oddělilo nás to, že mě dal do sirotčince a nic horšího ani nemohl udělat, když je člověk sám. Ale to by na světě asi muselo být nějaké správné. Snad jen to, že moje matka byla jeho dcera, je nějaká nitka, která nás ještě svazuje. Takhle bych jednou mohl vypadat já sám. Kdyby varšavské ghetto mělo hořet ještě déle, nebo kdyby už nemělo hořet, protože již všechno sežehly ohně.
3: Je pozdě.
2: Proč?
3: 21. den ohňů. 3 neděle. Kdy to skončí?
2: Proč to pořád počítáš, dědo?
0: Po ohni přichází sníh. Velká bílá cesta vypráví o mladém vojákovi, který se ocitá na hranici života a smrti. V mrazu a osamění se ve vzpomínkách vrací k matce a k tragickému osudu své rodiny. Oba příběhy spojuje hledání lidskosti tváří v tvář smrti a beznaději.
4: To nejhroznější je, že každý má svou pravdu.
2: Nemá.
4: Má i nemá.
2: Byl jsem pyšný, jak jsi byla hezká.
4: Dítě.
2: Tak to nevadí, že člověk má zase naspátek své jméno místo nějakého pětimístného čísla vytetovaného na předloktí. Ďábel je bůh zla je ďábel.
3: Jinoch z pola už zasypaný sněhem se pohnul daleko později. Ale bylo to z docela jiných důvodů. Byl mokrý zevnitř. Ptal se sám sebe, jak dlouho to může trvat teď, než zmrzne. Může zmrznout i s jménem a budovou, v níž bydlí trojí čas jeho života a je jedno, kde je Německo a kde Čechy a kde je Polední hora. Žil ještě?
0: Scénické čtení připravila režisérka Eva Lustigová, dcera spisovatele Arnošta Lustiga. V Arnoldově vile zavzpomínala nejen na svého otce, ale také na jeho tvorbu a odkaz, který podle ní přetrvává dodnes. Tak já se ještě vrátím k představení, které jsme právě viděli a slyšeli. Jak vlastně vznikala podoba tohoto představení?
5: Já jsem si vybrala nejdřív jednu povídku a to byla Velká bílá cesta. A to jsem vybrala relativně brzo po založení nadačního fondu Arnošta Lustiga a naše první představení, věřím, že bylo už ve Státní opeře v roce 2021 s Vilmou Cibulkovou, která byla vypravěčkou i matkou a Tomášem Tepfrem, který byl člověk. No a potom to uvádíme různě. A Poslední den ohňů jsme poprvé uvedli v Brněnci, ještě než bylo založený Muzeum přeživších, založený až 9. května minulého roku. A tam jsme měli obsazení Josefa Trojana, který byl Josef, a Dušana Sitka, který byl ten slepý děda. A od té doby jsme to taky uvedli několikrát na různých místech, i v divadle ve Svitavách a tak dále, a tak dále.
0: Proč právě tyto dvě povídky?
5: No, protože já si je vybírám, tak hodně mě vede instinkt a srdce a Arnošt je v těchto dvou povídkách tak přítomen, že jsem si to asi vybrala tak, aby mě nebylo smutno. Ale samozřejmě kvůli té literární, hluboký literární kvalitě na Velký bílý cestě, tam je tolik jeho myšlenek a on bilancuje svůj život a mluví se svojí maminkou už v duchu, když umírá. A to mně přišlo takový správný to zpracovat a adaptovat ten text ke scénickému čtení. A potom v posledním dni ohňů, to jsem vybrala tedy taky z těch důvodů, že za prvé Arnošt vlastně tu povídku napsal, i když mu bylo hodně málo, tak v polovině 60. let, možná trochu dřív. A myslím, že to je hodně, není to autobiografický, ale Arnošt vlastně se uměl vtělit v tom relativně mladým věku do třech postav a ty postavy byly z jeho života.
0: A když se ještě vrátím tomu scénickému čtení, co by se lidé měli odnést?
5: Reflexy o tom, co to znamená být člověkem a jak si lidství zachovat pod tlakem. A ono je to pořád aktuální. Když se podíváte třeba na jedno moto k jeho druhý nebo třetí, vlastně k třetí knížce Ulice ztracených bratří, tak to moto zní: čtvero věcí zneklidňuje člověka. Válka, bída, bolest a smrt. A když se mě lidi ptají, jestli a čím je dílo Arnošta Lustiga aktuální, tak ono se vlastně vůbec nic nezměnilo. Podívejme se kolem nás. To je to, co nás trápí a souží.
0: Jaká je taková vaše nejsilnější vzpomínka na vašeho tatínka? Co si vybavíte?
5: No, on byl celý Arnošt byl silnej. To není jedna vzpomínka. Když se třeba dívám na tamtu krásnou fotku tady na té výstavě Arnošt Lustig v Brně, tak asi slyším ten zvuk, jak buší do psacího stroje. To je, dá se říct, že to je hudba mýho života. A to slyším pořád. A součástí té výstavy je i jeho psací stroj, který jsme s bratrem půjčili Arnoldově vile v této výstavě.
0: Tak moc děkuju za rozhovor a moc vám přeju, ať se vám daří nejenom ve zpracovávání povídek.
5: No, ale my toho máme, děkuju, musím říct, že to zpracovávání povídek a vůbec toho literárního odkazu mě strašně baví a že to je to jádro té věci, proč jsme založili s mým bratrem nadační fond Arnošta Lustiga v srpnu roku 2020. A samozřejmě vzdělávání je velmi důležitý a Arnošt byl profesorem literatury a filmu a scenaristiky a tvůrčího psaní víc než 30 let a říkal, že jestli něco v jeho životě bylo opravdu důležité, tak to bylo vzdělávání a kultivace literárního talentu a humanismu. Takže já věřím, že nadační fond Arnošta Lustiga, aby mohl nést jeho jméno, v tomhle musí pokračovat. Proto to všechno děláme.
0: Tak ještě jednou moc přeju, ať se vám daří. Děkuji za rozhovor.
5: Děkuji, moc mě těšilo.
0: Tak to na svého otce i jeho literární odkaz vzpomněla Eva Lustigová, režisérka scénického čtení. Lustigovy povídky však během večera nepromlouvaly jen prostřednictvím vzpomínek, ale také hlasem herců z Městského divadla Brno. Zdeny Herfortové, Láry Koláře a Oldřicha Smysla. A právě s ním jsem si po představení povídala.
6: Jak vy osobně toto scénické čtení vnímáte?
7: No, to je velmi dobrá otázka, protože málo které scénické čtení, ne teda, že bych jich měl tolik za sebou, ale zrovna tady u tohoto je ta otázka na osobní vnímání naprosto úplně nejosobnější, jaká může být, protože vztah k Arnoštu Lustigovi je propleten se vztahem s mojí manželkou, která poznala dceru Arnoštovu, paní Evu, ještě před pomalu 20 lety, když pracovala jako au pair u ní doma ve Švýcarsku a pomáhala se jí tam starat o domácnost a o její děti. Takže ten osobní vztah je tam tady podložený na základě tady této osobní zkušenosti mojí ženy a jde to dokonce tak daleko, že náš druhorozený syn se jmenuje Arnošt a je to naprosto přiznaně jako tedy jakoby přikývnutí a jako kdyby zmínění Arnošta Lustiga.
6: Jaký máte vztah obecně ke tvorbě Arnošta Lustiga?
7: Tak Musím se přiznat, že tam vzhledem k tomu, jak jsem odpovídal na tu předchozí otázku, tak by to možná mohlo vzbudit dojem, jak strašně to mám všecko v maličku, ale tam teda mám jako ještě teda hodně dluhů. Takže když vnímám Arnošta vzhledem k tomu, jakým způsobem právě je prezentovaný skrz aktivity Evy Lustigové, protože jsem byl účasten na několika už akcích, který Eva Lustigová za poslední pár let stihla uspořádat, takže mám načtené nějaké právě povídky, ale jakoby mám teda ještě jisté patrné dluhy vůči Arnoštově tvorbě.
6: Chápu. Jak se vám hrálo scénické čtení? V čem je vlastně jiné oproti běžnému herectví, nebo jak to vnímáte vy?
7: Já jsem si scénické čtení moc užíval a musím přiznat, že je to disciplína, které jsem se dosud ještě příliš nevěnoval, ale velice mě to sedlo, protože to umožňuje vlastně trošku jiný vhled, jak interpretační, tak potom vlastně na straně toho případného posluchače, protože vlastně scénické čtení, podobně jako třeba když je audiokniha nebo něco takového, tak na jedné straně ten interpret má v rukách určitý nástroje, kterýma může to pomoct vyvolat nějakou odezvu, ale zase na té straně toho posluchače je potom pořád ještě dostatek prostoru pro vlastní fantazii. Takže je to takový jako zajímavý kompromis mezi četbou jakoby aktivní ve smyslu vezmu si knihu, přečtu si ji, a zároveň četbou teda takhle interpretovanou, ale jakože ve smyslu ano, není to film, není to divadlo, je to prostě pořád je to nějaký jenom zprostředkovaný text. Velice mě to láká a baví. Myslím si, že jakože neměl jsem s tím určitě žádnej nějaký vnitřní problém, nebo že by mě nějak stravovala tréma nebo tak, spíš právě ta tréma byla taková ta zdravá, že jsem se na to těšil a moc jsem si to užíval.
6: Tak já vám moc přeju, abyste se mohli účastnit dalších scénických čtení i mnoho úspěšných představení. Děkuji za rozhovor.
7: Já vám taky děkuju.
0: Řekl herec Městského divadla Brno Oldřich Smysl. Scénické čtení se odehrávalo přímo v prostoru výstavy věnované Arnoštu Lustigovi. O ní pohovoří vedoucí Arnoldovy vily Veronika Smyslová.
8: Idea výstavy Arnošt Lustig v Brně vznikla už v roce 2022, kdy mi brněnský fotograf Tino Kratochvíl poslal fotku, na které byl jeho otec Jev Kratochvíl, slavný brněnský fotograf, a Arnošt Lustig. A z té fotky bylo vidět, že tam bylo něco víc než pracovní setkání, ale přátelství. A už tam jsme si s Tinem říkali, že bychom měli vyhledat fotografie Arnošta Lustiga s brněnskými osobnostmi a sesbírat vzpomínky na Arnošta Lustiga, když se pohyboval v Brně, což je základní ideou té výstavy.
0: Přiblížila Veronika Smyslová, vedoucí Arnoldovy vily. Kde je výstava s názvem Arnošt Lustig v Brně? K vidění ještě do příští středy.

Arnoš Lustig ve svých textech vracel do literatury osudy lidí na hraně, těch, kteří čelili válce, strachu i ztrátě domova. Jeho příběhy nejsou jen vzpomínkou na minulost, ale i připomínkou lidskosti v mezních situacích. A právě tuto lidskost jeho dílo dodnes připomíná. Z Arnoldovy vily pro Proglas Zdislava Horníková.

ryzlinky přívlastkový. Ta chuť, jsem naprosto nadšen. Modlitba

šmračen. Guinness je čepovaný.

Odbyla jedna hodina raní a na Proglasu začíná koncert komorní hudby. Vyslechneme v něm tři skladby Bohuslava Martinů. V prvních dvou hrají na violončelo Saša Večtomov a na klavír Josef Páleníček. Skladby nesou název sonáta číslo 2 pro violončelo a klavír H286 a sonáta číslo 3 pro violončelo a klavír H340. Třetí a poslední skladbou je smyčcový kvartet číslo 2 H150. Zde hraje Sedláčkovo kvarteto. Přeji vám příjemný poslech.

Na Proglasu skončil koncert komorní hudby. Vyslechli jsme v něm tři skladby. První nesla název sonáta číslo 2 pro violončelo a klavír H286 a druhá sonáta číslo 3 pro violončelo a klavír H340. V těchto skladbách hrál na violončelo Saša Večtl.